Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Víte, že na dnešek připadá Den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a s orohem, tak to já miluji. Já mám rád štrudel, vábovku a tyhle věci, snídaní, dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně začíná. Ty chodí na 6, je to podle potřeby samozřejmě. To musíme, v 12 se otvírá, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy jsi naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, nakrájím si knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nové suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, pak vždycky předem říkám, koni, to bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. No. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono. No.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchnem do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, touhletou kuchyní.
1: Ale já miluju třeba na Madejře udělám takový jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčeji. Nějak.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to jdu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový 10. rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restauraci má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Micán, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silný hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo, a podléme 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, my tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo. Víc to osvěží na mě ten pohled, jo, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstám takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byly vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby a to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme porcovat králíka teprve. Nakrajeme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: Znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiánek, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru, v tom se povařejí a máme připravený na zelí, jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dám si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle je poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120 jenom, jo? Už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím jatýrkům?
2: Kolik bude tak 10 minut sodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází. Nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami. Pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby. Pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní, myslím, že ho každý zvládne. A Patriku, tady je zajímavý, ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký bílonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného, nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všude, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme v té profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl Patriku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencálské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nasbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky. Jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody. Ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbacherovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogenuhličitan sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovýhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propos pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině. Jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si na vám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se, budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytý půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že sám trošku začne překrvat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: sedíme, posadili jsme se, máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu.

0: měsíčního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct. Takže aby si to ty ženy jako nechávali odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuji za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
0: Janička přišla za mnou po tom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je to to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54-5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, 2-3, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
2: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhletom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc. Byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč, co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší. Pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou konávaly, ale pro mě to bylo obrovské překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
0: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Pauze, co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělískem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněná. Tu ženu to nijak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu. Se tak jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je nově a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba Tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maže jenom jednou za 2-3 dny, taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležité určitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál, proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy a samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží, takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
1: Jak se vám žije teď?
3: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky. Je to fakt skvělý.
1: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdybychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastavovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, to bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let, můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
1: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
3: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
1: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
2: Určitě.
1: Děkuju vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa, zasahují tam hasiči z několika krajů. V Českobudějovické Stromovce se dnes bude hrát divadlo. Čeští hokejisté do 18 let mají bronz z mistrovství světa. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Hasiči v Národním parku České Švýcarsko celou noc bojují s lesním požárem. Ten se rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě teď zasahuje 64 jednotek z několika krajů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Přes den s hašením pomáhali také policejní a armádní vrtulníky z bambivaky. Pokračovat budou zase po rozednění. Některé silnice v okolí jsou kvůli zásahu neprůjezdné. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provázejí problémy a do 30. dubna měla Česká správa sociálního zabezpečení jen 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený, takže firmy budou moci své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. 5 hektarů pozemků získá město Jindřichův Hradec zdarma od státního pozemkového úřadu. Převod schválili zastupitelé na posledním jednání. Jde o plochy v několika částech města, uvedl místostarosta Radim Staněk z Hnutí Naše Česko.
2: Na třech katastrálních území, jedná se o Buk, Jindřichův Hradec, Radounka a samotné město Jindřichův Hradec. Je tam jedna podmínka, že po dobu 5 let je takzvaná udržitelnost, že ty pozemky musí být v souladu s platným územním plánem. Primárně se jedná o pozemky veřejné izolační zeleně.
0: Město o pozemky usilovalo už v minulosti. Převod umožnila aktualizace metodiky státního pozemkového úřadu. Českobudějovické malé divadlo má v repertoáru novou hru Majáky na konci světa. Premiéru měla v rámci festivalu Jižní Svéráz. Dnes od 10 a 17 hodin jsou na programu reprízy. Hra se odehrává na hladině vodní nádrže Bagr v lesoparku Stromovka. Inscenace je inspirovaná principy vietnamského vodního divadla. Dramaturg David Kušťák doplňuje.
3: Podíváme se do příběhu inspirovaného klasickými námořnickými příhodami. Podíváme se na ostrov, na který přijíždí strážce majáku a musí na něm strávit dlouhé období sám. Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let získali bronzové medaile na mistrovství světa. Na Slovensku porazili v zápase o třetí místo Lotyšsko 4-1. Asistent trenéra Ladislav Šmíd prozradil, jak při skládání týmu přemýšleli.
4: Vybírali jsme kluky, který se podřídí tomu týmu. Bylo to založené hodně na charakteru týmovosti, aby kluci přáli jeden druhýmu, což si myslím, že se podařilo. Nevím, jestli úplně všichni očekávali, že přivezeme medaily, ale my jsme v ten tým věřili. Kluci věřili jeden druhýmu a byli za to odměněni.
0: Šampionát vyhráli Švédové, kteří porazili Slováky 4-2. Počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Táborsku počítejte do 6. května s uzavírkou silnice 409 mezi Turovcem a Planou nad Lužnicí. Objížďky jsou značeny. A u Malšic na silnici 137 se kvůli opravě křižovatky jezdí kyvadlově po provizorní komunikaci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin a k tomu ještě pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v neděli 3. května. Tak dobré ráno a hezký a klidný sedmý den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček.

Kapela Kryštof dohrála 8,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je neděle 3. května. Ten dnešní den už je s tím 23. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Alexejové. Alexej, respektive Alex, je slovanské jméno řeckého původu, které znamená obránce nebo ten, který brání. Je to z řeckého Alexein. Tak Alexejům k svátku všechno nejlepší. V roce 1469, právě 3. května, katolická šlechta zvolila v Olomouci Matyáše Korvína českým králem. V roce 1494 Kryštof Kolumbus poprvé uviděl zemi, jež byla později nazvána Jamajka. A vzpomínáme také rok 1967, to 3. května na Montrealské světové výstavě měl premiéru český multimediální vynález Kinoautomat scenáristy a filmaře Raduze Činčery, který umožňoval divákům zasahovat do děje filmu. Uváděl ho a hlavní roli hrál Miroslav Horníček a Zuzana Neubauerová. 3. května roku 1955 zemřel herec Saša Rašelov starší a v roce 2022, tedy dnes to jsou tedy 4 roky, co ve věku 102 let zemřela Meda Mládková, historička umění, sběratelka a mecenáška. 3. května roku 1810 se v Horní Plané narodil Leopold Vačkář, vyšebrodský opat a generál cisterciáků, který je označován jako nejvýznamnějším vyšebrodským opatem. 95. narozeniny dnes má herečka Jiřina Bohdalová. Narozeniny by dnes také měla Věra Čáslavská, tato sportovní gymnastka, sedminásobná olympijská vítězka, trenérka a sportovní funkcionářka se narodila v roce 1942. A v roce 1954 se narodil folkový písničkář a básník Jiří Smrš, to znamená, že tomuto píseckému rodákovi je dnes 72 let. A vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno nebo skoro jasno, jenom minimum oblačnosti, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia, v údolí bylo kolem 2 stupňů nad nulou. Přes den nás čeká jasno nebo skoro jasno, později odpoledne pak bude od západu přibývat vysoké, většinou průsvětné oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, postupně pak mírný, jihovýchodní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré nebo velmi dobré. A biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humanitární organizace Lékaři bez hranic tento týden oznámila, že po 31 letech zavírá svou nemocnici v Jižním Sudánu. Donutilo jí k tomu únorové bombardování. Před ním na nemocnici spoléhalo přibližně 250 000 lidí. Útoku na zdravotnická zařízení podle Lékařů bez hranic v posledních letech po celém světě přibývá. A podrobnější budeme za chvilku. Ještě předtím je tady Lucie s písní Amerika.

0: Na nemocnice a zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech útočí čím dál častěji. Lékaři bez hranic upozorňují, že navíc se také proměňují i pachatelé. Zatímco dříve to byly většinou různé ozbrojené skupiny, dnes už na nemocnice často útočí i samotné státy, například Rusko a Izrael. Lékaři bez hranic před touto novou normou varují. Právě dnes je to navíc přesně 10 let od přijetí rezoluce OSN o útocích na zdravotnictví, ve které podobné činy jednohlasně odsouhlasilo přes 80 států.
1: Mezi kolegy třeba na palestinských územích jsme často mluvili o tom, že se nám někdy zdá při těch útocích, jako kdyby mezinárodní humanitární právo bylo pohřbený pod těma sutinama úplně stejně jako všichni lidi, co tam ztratili život.
2: Popisuje vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhanjaková. Sama se zúčastnila několika misí v zemích, kde jsou zdravotnická zařízení cílem útoků nejčastěji. Kromě zmiňovaných palestinských území vyjela taky třeba na Ukrajinu nebo Haiti.
1: Když si uvědomíte, co všechno stojí za tím, aby nemocnice fungovala, to jsou opravdu měsíce příprav, je to výstavba, hledání lidí, opravy, zapojí se do toho specialisté třeba i z celého světa, a pak se útokem v rámci jako sekund poničí buď to celé oddělení, nebo v nejhorším případě, jako to bylo v Kunduzu, se téměř celá nemocnice srovná se zemí.
2: Právě útok na nemocnici v afgánském Kunduzu podnítil práci na rezoluci OSN, která útoky na zdravotnická zařízení, jejich personál, sklady, konvoje a další humanitární pracovníky odsuzuje. Nemocnice Lékařů bez hranic v Kunduzu se stala terčem cíleného amerického bombardování 3. října 2015. Při útoku zemřelo 24 pacientů, 14 pracovníků nemocnice a 4 ošetřující osoby.
3: Ta nemocnice tam fungovala 4 roky a všechny strany věděly, jaké má koordináty, kde se přesně nachází. GPS koordináty byly známé jak afgánské vládě, tak spojencům. Dokonce ty koordináty byly známy ve Washingtonu.
2: Řekl Radiožurnálu v říjnu 2015 chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, který v kunduzské nemocnici ještě půl roku před útokem sám pracoval.
3: Prostě na nemocnici se neútočí a nemocnice by se neměly bombardovat.
2: Spojené státy později přiznali odpovědnost za nálet a omluvili se za něj. Podle amerického generála Josepha Voutla za bombardováním stála kombinace neúmyslných lidských selhání, technických chyb a špatného postupu. Obvinění z válečného zločinu ale armáda odmítla.
4: Vyšetřování nedospělo k závěru, že by pochybení vojenského personálu představovalo válečný zločin. Takové označení se obvykle používá pro úmyslné činy, jako je záměrné cílení na civilisty nebo na chráněné objekty a lokality. Nikdo z příslušníků nevěděl, že zasahují nemocnici.
2: Tereza Vinhanjaková vysvětluje, že dopady útoku na zdravotnická zařízení pociťují lidé v oblasti často řadu dalších měsíců i let.
1: I když by potenciálně například bojující strana útokem na nemocnici získala nějakou vojenskou výhodu, tak ta je vždycky dočasná a ve výsledku malá. Ale ty dlouhodobé následky jakéhokoliv útoku na zdravotnictví jsou obrovské. Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti. To je chvíle, kdy se umírá i při zraněních, která by člověk s funkční nemocnicí poblíž zkrátka přežil.
2: Vinhanjaková dodává, že stoupající počet útoků na zdravotnická zařízení Lékařům bez hranic komplikuje práci, snižuje jejich efektivitu a zpomaluje akceschopnost. Organizace zároveň za posledních 10 let přišla o 21 zaměstnanců, kteří při útocích zemřeli. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
5: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Abu střídá Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nezisková organizace Nedoklubko dnes pořádá charitativní běhy a procházky. Připojit se a podpořit předčasně narozené děti může každý. Stačí se registrovat na webu akce Miminka do dlaně. Výtěžek ze startovného poputuje na nákup pomůcek a zlepšování prostředí v perinatologických centrech, která se o nedonošené děti starají. Startovat se bude například v Hrdějovicích u Českých Budějovic mezi 10. a 12. hodinou. Park s oddechovou zónou vznikne na levém břehu Mlýnské stoky v českobudějovické Havlíčkově kolonii. Nevyužívané průchozí místo v Polní ulici nechá město osadit novým venkovním nábytkem, upraví cesty a zeleň. Práce za více než 6 milionů korun začnou v polovině května. Návštěvníci parku pak budou mít k dispozici například stůl na ping-pong nebo houpací sítě. Přibydou také stojany na kola a pítko. V Plané nad Lužnicí na Táborsku se mohou v 8 hodin zájemci vydat na ornitologickou vycházku. Spolu s Josefem Jahelkou ze Sezimovo-Ústecké organizace Českého svazu ochránců přírody budou pozorovat ptáky. Uvidí také odchyt do nárazových sítí a kroužkování, informuje město na svém webu. Na vítání ptačího zpěvu se vychází z ulice v Hlinách. Hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa první zápas. Po 5 vítězstvích v řadě podlehla v Českých Budějovicích Švédsku 2-4. Dnes od 16 hodin zakončí tým trenéra Radima Rulíka domácí zastávku turnaje Eurohockey Tour zápasem proti Švýcarsku. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 28, na horách ke 24 stupňům. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na dálnici D3 na Českobudějovicku počítejte s omezením u Krasejovky. Křižovatka se opravuje, sjezd na Kamenný újezd je uzavřený a na silnici číslo 3 se jezdí kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 2 3/4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Už jsme o tom mluvili ve zprávách, že dnes můžete podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiny a také zdravotníky z neonatologických center. Nezisková organizace Nedoklubko také letos pořádá charitativní akci. A tak tedy běh a procházka pro miminka do dlaně bude téma reportáže, kterou nabídneme za chvilku. Ale teď necháme zaspívat Petra Muka.

0: Co kdybyste dnešním během anebo procházkou udělali dobrou věc nejenom pro vaše zdraví, ale také pro někoho dalšího? Na webu Miminka do dlaně se totiž můžete zapsat a podpořit tak předčasně narozené děti, jejich rodiče, ale také zdravotníky, kteří se o ně starají. A navíc si sami také můžete vybrat, kterému neonatologickému centru vaše startovné pak přijde.
1: Honzíkovi, vy jste říkala, že bude rok příští týden?
2: 6.5. ano.
1: Vidíme, že prospívá.
2: Ano.
3: Zdenka Haverlíková je veselá, usměvavá žena. Jak ale vypráví, ne vždycky to tak během těhotenství bylo. Komplikace nastaly na konci 32. týdne.
2: Takže jsem se jako z minuty na minutu ocitla v Motole. A tam teda jsme vydrželi ještě 4 dny, 2 v 1, a potom to bylo teda rychle už císařský řez, vlastně v tom 33. týdnu.
3: Honzík vážil necelá 2 kila, měl podporu dýchání a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
2: Ale to byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne.
3: Pocit, že po předčasném porodu dopadne jejich příběh dobře, rodině prý dodali informace, a to nejen od zdravotníků, ale i od nedopadných. Klubka, neziskové organizace, která v těchto chvílích pomáhá.
4: Z vlastní zkušenosti sami vlastně s kolegyněmi víme, jaké to je, co ty maminky cítí nejčastěji, jak si dávají třeba za vinu to, že to miminko přišlo na svět dřív.
3: Říká ředitelka Lucie Žáčková.
4: Čili ta naše prvotní snaha opravdu je co nejdříve dodat rodičům informace, podporu.
3: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Nejsložitější péči mají zdravotníci u dětí, které se narodí na hranici života schopnosti, říká lékař novorozeneckého oddělení fakultní nemocnice Olomouc Martin Vita.
5: Ta péče je hodně intenzivní, zaměřená především na to, aby jsme udrželi všechny životní funkce, aby orgány pracovaly tak, jak měly.
3: A důležité je prý i zapojení.

0: počasí.
1: Je 6:15 a k tomu ještě minuta. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno a nebo skoro jasno, jenom minimum oblačnosti a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 8 až 5 stupni Celsia, v údolí bylo kolem 2. Přes den nás čeká jasno nebo skoro jasno, později odpoledne pak bude od západu přibývat vysoké, většinou průsvitné oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia a vád by měl slabý, postupně pak mírný jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a nebo dokonce velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupně číslo 1, to je mírně. Na zátěž. Zítra v pondělí bude před

0: Vládat velká oblačnost, zejména ráno a dopoledne pak bude lokálně i polojasno. K večeru bude oblačnosti přibývat, odpoledne a večer pak zítra se ojediněle vyskytnou přehánky, ale to zejména na horách a také na západě kraje. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 12 až 8 stupňů, nejvyšší denní teploty zítra 22 až 26 stupňů Celsia a zítra by měl vát slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. To bude zítra. Teď zpátky k dnešnímu dni. Neděle teprve začíná, už nám začínají chodit SMSky od vás, ta první dnes přišla z Plané nad Lužnicí, kde je 5 stupňů, jasno, klid. Za řekou je ptačí koncert a ještě k tomu tlak 1020 hektopaskalů. To všechno píše a krásný den přeje všem Marie. Marie, děkujeme a do Plané nad Lužnicí přejeme také hezkou neděli.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Vítání ptačího zpěvu jako ornitologickou vycházku připravili na dnešek v Pane nad Lužnicí. Sraz je už v 8 hodin v ulici v Linách. Zahajovací víkend festivalu Jižní sféra také dnes můžete vidět na různých místech v Českých Budějovicích. Divadlo, hudba i další umělecké formy se propojí s veřejným prostorem a každodenním životem města. Pod Lipami u kostela v Římově od 9 do 13 hodin budou trhy o jarní pouti. Začaly také prohlídky Benešovy vily v Sezimově Ústí, otevřeno má od 9 do 16 hodin. Paleontolog Štěpán Rak připravil přednášky i na dnešek o dinosaurech, přednášky, a to pro děti ve Vratislavském domě v Třeboni, začnou ve 13 hodin. O zámeckém mlsání jsou prohlídky zámecké kuchyně v Hluboké nad Vltavou. Začátky prohlídek jsou 10 hodin a 35 minut a pak ještě ve 13 hodin a 35 minut. Kolářova knihovna v Katovicích má otevřeno od 10 do 15 hodin a zve na prodejní výstavu obrazů Simonety Šmídové. Farmářský trh v českobudějovické Žižkárně začne úderem 9. hodiny. Autoři Marcela Filipová a Miloš Klujber mají od 17 hodin vernisáž výstavy s názvem Světlo, které zůstává. Ta vernisáž bude v Táborské galerii Univerzita. Kulturní dům Beseda v Dačicích, ten bude dnes patřit vystoupení kapele Telská dechovka, začne v 17 hodin. Na sezonu se také vrátily prohlídky kostela svatého Jana Křtitele v Pomezí pod Lenštejnem. V květnu a v červnu je otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin. A ještě jedna pozvánka, Můj život s tlapkami, tak to je nová výstava na radnici v Netolicích, která oslavuje 55. výročí založení cvičiště na Jáně, místní kynologické organizace. Otevřeno má denně, kromě pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou. Co tě znamená?

0: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Mráz v tomto týdnu poničil 70% květů třešní a hrušní v sadech společnosti Zemchevy Chelčice na Strakonicku. V 8 hodin odstartuje pražský maraton. Do ulic hlavního města vyběhne téměř 12 000 běžců. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Kontaminované zeleninové příkrmy značky HIP se v dubnu dostaly do obchodů v Česku, Rakousku a na Slovensku. 5 ze 6 otrávených skleniček policisté našli, po poslední pátrají v Rakousku.
3: Podezřelému muži je 39 let a policisté ho dopadli v sobotu ráno. Při výslechu začali mimo jiné zjišťovat, jestli za otravami stojí jen jeden pachatel. Zprávu o zadržení zveřejnila policie z rakouské spolkové země Burgenland, která sousedí s Maďarskem. Není ale jasné, jestli policisté podezřelého muže dopadli právě v této zemi. Rakouští kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vydírání. Potravinářská společnost HIP dostala na konci března e-mail, ve kterém po ní vyděrač pod hrozbou otravy produktů požadoval peníze. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Mrazy poškodily na jihu Čech hlavně třešně a hrušně. V ovocnářském Chelčicko-Lheněckém regionu klesly teploty ze středy na čtvrtek až k minus 6 stupňům Celsia. Podle Jaroslava Mušky, ředitele největšího jihočeského pěstitele ovoce Zemchevy Chelčice, půjdou škody do milionů korun.
4: U třešní to může být 70-80% škoda a u hrušek to samý, u jablek to zatím nevíme, ale myslím si, že tam žádná velká škoda nebude.
2: Záchranáři na Vysočině dostali 8 nových sanitních vozů. Výjíždět v nich budou ze svých základen napříč krajem. Celkově nové sanitky vyšly na 30 milionů korun.
5: Aktuální posily vozového parku jsou vůbec poslední várkou sanitek postavených na podvozku Volkswagen Transporter 6.1. Tento typ se podle kraje už nebude vyrábět. Jsou vybavené systémem, který umožní bezpečné ovládání výstražné techniky a pracovního osvětlení přímo u volantu, takže se řidič může plně soustředit na jízdu. Daniel Zach, Český rozhlas. Sport.
2: V 8 hodin odstartuje na Staroměstském náměstí pražský maraton. Závodu v ulicích metropole se zúčastní téměř 12 000 běžců. Favority budou tradičně afričtí vytrvalci. Ti čeští budou bojovat o domácí tituly. Po celé trase bude na závodníky dohlížet asi 40 zdravotníků.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte až do večera s uzavírkou ulice doktora Stejskala kvůli kulturní akci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Česká hokejová reprezentace prohrála po 5 výhrách v přípravě na mistrovství světa první zápas. Švédsku podlehla 2-4. Fanoušci v Českých Budějovicích zpívali o tom, že není nutno, aby bylo přímo veselo. Atmosféru Eurohockey Tour vám přiblížíme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 6. hodině, a to v neděli 3. května. Tak dobré ráno a hezký a klidný sedmý den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Česko, Švédsko 2-4. Tak to je výsledek hokejového utkání na přípravě před mistrovstvím světa. Dnes od 16 hodin uzavřou svěřenci trenéra Radima Rulíka turnaj Euro Hockey Tour duelem proti Švýcarsku. V Českých Budějovicích dotvářela atmosféru střetnutí se Švédy tím včerejším utkáním žestová sekce Pražské filharmonie.
1: Diváci si i za nepříznivého stavu prospěvovali, že není nutno, aby bylo přímo veselo. Domů odcházeli celkem spokojení. Poslední gol zápasu totiž vstřelil Adam Klapka. Veselo i smutno asi bylo Radimu Rulíkovi, který k pochvale právě pro útočnou trojici Chmelař Chmelovský Klapka za dva vstřelené góly přidal i kritiku.
2: I dva dostali, mám pocit, že dostali ten pobuly a ten první.
3: Že hráli jakoby 2-2 ten svůj zápas. Když to řeknu ofenzivně, určitě jedna z nejlepších formací, která byla na naší straně.
1: Podle Radima Rulíka byla z českého pohledu nejpovedenější druhá třetina.
3: Jsme se jakoby srovnali v té energii s tím soupeřem, ale neviděli jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gol na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci.
1: V úvodu zápasu se český tým jen pomalu dostával do tempa. Podobně to přímo z ledu viděl i Daniel Voženílek.
4: Musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
1: Že nesmí být po prohře smutno, o to se postarala zpráva, která kolovala zimním stadionem. Byla o tom, že dobře dopadlo vyšetření magnetickou rezonancí pro Filipa Hronka. Informace doputovala mezi fanoušky a dostala se až do trenérské kabiny.
3: Tím je taky optimistická zpráva.
1: Uvedl s lehkým úsměvem na tváři trenér Radim Rulík z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu před 6:45. V noci bylo jasno, nebo skoro jasno, jenom minimum oblačnosti, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 8 až 5 stupni Celsia, v údolí bylo kolem 2 stupňů. Přes den nás čeká jasno, nebo skoro jasno. Později odpoledne pak bude od západu přibývat vysoká průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. A vád by měl slabý, postupně pak mírný jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré nebo velmi dobré. A biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte jako každý den ve stejném tvaru, a to v takovém, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí a znovu mačkáte mezeru. To je ten povinný tvar, aby jsme to k nám vůbec tady dostalo. Potom už dopisujete text té vaší SMSky a všechno to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je jasno, 2 stupně. Pěkný den všem přeje a zdraví Boža. Božu děkujeme, také zdravíme do Trhových Svinů. Ve Věcní je 7 stupňů, mírně, skoro téměř polojasno. Zdraví Zuzka a Honza, tak i za tuto SMSku děkujeme. A před chvilkou také přišla zpráva z Jindřichova Hradce, kde u nádraží je jasno, klidno a 5 stupňů. Pohodovou neděli všem i do rozhlasu přeje Milan. Milane, děkujeme a také do Jindřichova Hradce přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Rozhlas jede za vámi, tak to je společenský večer, na kterém se potkáte s lidmi z rádia. Už za chvilku se dozvíte, jak to vypadalo na další letošní zastávce. Tentokrát u nás, na jihu Čech, konkrétně v Kaplici. No ale ještě předtím zaspívá Lucie Vondráčková.

0: Roučou Aleše Cibulky, rozhlas jede za vámi, měla svou další letosní zastávku, tentokrát je na jihu Čech, v Kaplici. V tamním kulturním domě bavili diváky skladatel Ondřej Soukup, zpěvačka Lucia Šoralová, také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. A takhle to tam vypadalo.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Krásný dobrý večer. Krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice.
3: U nás pořád hrál rozhlas a na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, mm-hmm. že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
2: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne, že bych dělal reklamu Českému rozhlasu, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
4: Já jsem poslouchala desky a potom později jsem noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořad Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví. V Čechách třeba Noční proud Jitku Benešovou.
2: Ano.
5: Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
6: Řekněte tu večku.
5: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace, požár v opeře z roku 30, jo?
6: Může být, no.
5: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý.
7: Za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. A věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
2: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu.
0: A ještě doplním, že celý pořad Rozhlas jede za vámi. Odvysíláme dnes odpoledne po 13. hodině.

0: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Plzní dnes projede konvoj svobody, zapojí se 300 historických vojenských vozidel. V čele pojede bojová formace 16. obrněné divize z tanky, která Plzeň v roce 1945 osvobodila. Konvoj vyjede v 11 hodin, nad městem proletí i historické letouny. Dopravní omezení začnou už před 9. hodinou, kdy policie uzavře Klatovskou třídu. Rekonstrukce čeká dětská hřiště v Protivíně na Písecku. Práce v následujících měsících se budou týkat hřišť u svaté Anny, Libochov a Hrádek. Informuje o tom město na svém webu. Kvůli bezpečnosti zůstanou hřiště po dobu oprav uzavřená. Mládě kočkorana husarského je novým přírůstkem zoo Hluboká. Narodilo se v polovině dubna. Je už pátým mládětem kočkorana, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Podle zooložky Markéty Jarjabkové není jisté, jestli mládě v zoologické zahradě zůstane. Pohlaví totiž budou zjišťovat až ve 2 až 3 měsících. Pokud by se jednalo o samečka, řešili by odchod do jiné zoologické zahrady. České čtvrtkařky se ve štafetě kvalifikovaly na atletické mistrovství 2027 do Pekingu. Na mítinku v Botswaně si postup zajistili 2. místem v rozběhu, na které je vytáhla letošní halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Před ní běžely Barbora Malíková, Nikola Bisová a Terezie Táborská. Na mistrovství světa pod otevřeným nebem bude česká štafeta Česka na 4x400 metrů závodit poprvé od Moskvy 2013. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty do 28, na horách do 24 stupňů, vítr slabý, postupně mírný, jihovýchodní, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje u obce Veselíčko na Písecku na silnici 3. třídy směrem na Křenovice. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak pěkné nedělní ráno. V cíli novozelandské stezky té Araoa jsem oslavila své 24. narozeniny. Za silné bouřky a také větru a hustého deště. Tak to říká v nejnovějším audiodeníku cestovatelka Aneška Pecháčková, kterou za chvilku uslyšíte i vy. Ale ze všeho nejdřív nechám zaspívat Ilonu Čákovou z písní Tornéro.

0: Studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Debrníka na Táborsku došla do cíle. Její kilometry na novozélandské stezce, té Araroa, jste si adoptovali a díky vám může také Českobudějovická Arpina nakoupit pro své klienty moderní rehabilitační přístroje. Do dnešního rána bylo ve sbírce na platformě darujme.cz/tichý hrdina 315 927 korun od 315 dárců. Tolik tedy stručně ke sbírce, ale teď už si poslechněte dojmy Anešky Pecháčkové, která na Novém Zélandu doputovala do vysněného cíle.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Tam. Jsem v cíli. Tohle je cíl. Jsem živá a zdravá v cíli. 130 dní života v divočině, přes 3000 kilometrů v tělíčku, přes 300 000 korun na sbírce, 3 roční období, 3 boty, 2 ostrovy, 1 země a nespočet přebroděných řek. No a potom taky více jak 90 vrcholků a v neposlední řadě jedna nespoutaná duše, co si plní sen, a pak víc jak 300 lidí, co tenhle sen podpořili. Patří vám obrovský děkuju. Obrovský. Děkuju moc Marku Volgemutovi, panu ředitelovi Českobudějovického centra Arpida, který věřil mé cestě a znovu jsme mohli spojit síly a vyzvat okolí, aby si adoptovali moje virtuální kilometry. Ale bez vás by ta cesta byla jenom poloviční. A mně přišla zpráva minulý týden, krásná, z Arpidy. Pan ředitel mi napsal, že převzali přístroj na podporu pohybu Volcate a převzali ho kolegyně z fyzioterapie a ergoterapie. Vy jste dokázali a ještě dokážete někoho postavit na nožičky. Já bych vám chtěla strašně poděkovat, protože když jsem včera přicházela do cíle, tak ten den jsem si vysnila,

0: cíle s čelovkou.
1: A já jsem si řekla, jaký to bude, až se budu blížit k cíli, co budu cítit. A vůbec se mi nechtělo plakat, byla jsem chladná a jakmile jsem přiběhla k tomu cíli, doslova přiběhla, tak jsem si klekla k té značce, ke které jsem šla, k značce Bluff, a začala jsem strašně plakat. Začala jsem plakat vděčností za to, že tady vůbec můžu být a jak privilegovaná jsem, a za to, že to občas nebylo a často to nebylo jednoduchý, a šla jsem skrz řeky, skrz buš, skrz bláto a jsem tady. Ale ta velká vděčnost byla skrytá i v tom, že jsem nešla celou dobu sama. Protože jsem věděla, že v zádech mám nejenom Arpidu, ale že tam mám i vás, kteří jste právě věřili mé cestě a podpořili jste Českobudějovické centrum Arpida právě adopcí vašich kilometrů. A z celého srdce bych chtěla poděkovat vám všem ještě jednou, že jste si adoptovali moje kilometry. Za Český rozhlas, České Budějovice, Aneška Pecháčková.
2: Putování Anešky Pecháčkové z Debrníka na Táborsku po Novém Zelandu si zpětně můžete poslechnout také na našich webových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz v sekci Pořady Jihočeské odpoledne.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu minuta a půl, tak jsme se také spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes leží službu stejně jako včera, meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji, pane Gregore.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech skoro jasnou oblohu a teploty se pohybují nejčastěji mezi 8 a 1 stupněm Celsia. V exponovaných polohách je až plus 12 a naopak v šumavských mrazových kotlinách až minus 4 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme 6 stupňů Celsia, vane slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 10 stupňů a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Přes den bude jasno nebo skoro.

0: Jasno, v týlu tlakové výše nad jihovýchodní a východě Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihu. Večer bude od západu oblačnosti přibývat. Dnešní maximální teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách pak 21 až 24 a bude vás slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Tak dnes tady bude teplo. Jaké jsou teplotní rekordy k 3. květnu?
0: Maximální hodnota je z roku 2001 27,3 stupně, takže to dneska dost pravděpodobně padne. A ta minimální je z roku 1935 minus 2,9 stupně. Průměr dnes 12,5 stupně. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 38 minut a zapadne pak 21 minut po 8 hodině večerní.
1: A jak bude v noci a zítra v pondělí?
0: V noci bude oblačno až polojasno a teploty nám klesnou na 12 až 9 stupňů, na horách pak na 11 až 8. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu nebo jihu do 4 metrů za sekundu. A zítra se k nám začne prohlubovat brázda nízkého tlaku, bude převažovat velká oblačnost, místy bude i polojasno, ale ta oblačnost bude často částečně průsvitná, ale k večeru jí bude pak přibývat. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Zítřejší maximální teploty mezi 24 a 27 stupni, takže stále bude velmi teplo. Na horách pak 20 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
0: Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V dávných dobách lidé neznali hranice svých území, ale orientovali se v nich jinak. Orientovali se podle pohřebišť. To je jedno z témat dnešního Vitalínu, o kterém bude řeč za chvilku, ale ještě předtím dáme píseň.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: 7 minut před 7 hodinou posloucháte Český rozhlas České Budějovice, který dnes nabídne také nové vydání pořadu Vltavín. To bude po 9 hodině dopolední. Už několikrát jsme ve Vltavínu probírali téma jihočeských hranic. Zpravidla to bylo v souvislosti buď s vojáky, nebo s pohraniční ochranou, anebo s finanční stráží. A teď ale téma osvěžíme z úplně jiné strany. Půjde o vztahy mezi naprosto obyčejnými lidmi. A také si připomeneme, jak to vlastně v historii s těmi hranicemi vůbec bylo, protože ne vždy je naši předkové vnímali tak, jak je vnímáme my v posledních 100 letech. Více o tom řekne ve Vltavínu historik a publicista Jan Ziegelbauer.
1: Když se u nás na našem území usazovaly třeba nějaké kmeny pravěké nebo ty, které známe už nějakým jménem, ať už to byly Keltové nebo potom germánské kmeny a potažmo slovanské, tak vlastně vůbec nevíme, jak oni vlastně řešili to rozdělení, řekněme, sféry vlivu, tady je to naše, tohleto je naše území, tohleto už je někoho cizího. Asi možná můžeme si představit, že v těch nejstarších obdobích takovým vymezením té hranice tak byla třeba pravěká pohřebiště. Tady jsou pohřbeni naši předci, tak my tady na to máme nárok, tady je to naše. Takhle nějak to mohli brát. A takové to první moderní pojetí hranice, jako opravdu pevné linie, na které se třeba už vybírá nějaké mýto, clo, která se vojensky chrání, tak to známe u Římanů. A když se posuneme do nějakého raného středověku, kdy vzniká český stát, který tvoří, že ta česká kotlina, pak k tomu připojená Morava, tak hranice obecně procházela tím pohraničním hvozdem. A někde na těch průsmicích, kterými šlo tady ten prostor překonat, tak byly nějaké pomezní hrady, tvrze. A až s vrcholně středověkou kolonizací, kdy se to osídlení začalo více a více zahlodávat právě do těch oblastí, tak už ta hranice musela být vymezena nějak přesněji a spíše to přijímala tady tu práci šlechta pohraniční, která potřebovala nějak si vymezit ty svoje pozemky a nějakou státní ostrahu hranic, vyloženě nejenom vojensky zaměřenou. Tu objevujeme vlastně v 18. století za vlády Marie Terezie.
0: Slyšeli jste ukázku z pořadu Vltavín, který odvysíláme po zprávách v 9 hodin.

0: Chuť a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči bojovali s lesním požárem v Českém Švýcarsku celou noc. Za hodinu by se znovu měli zapojit vrtulníky. Houslista Pavel Šporcl otevře 6. června rekonstruovanou českobudějovickou Slavii. Ve druhém utkání českých hokejových her česká reprezentace prohrála se Švédskem 2-4. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo včera odpoledne u Jetřichovic na Děčínsku. Požár má na ploše asi 100 hektarů několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z více krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: My už máme na místě speciální techniku záchranných útvarů, mimo jiné flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
2: Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než ohlášených 5 000, píše o tom agentura AFP. Stažení 5 000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštích 6 až 12 měsíců. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je také kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. Zrekonstruovaný dům kultury Slávie v Českých Budějovicích se veřejnosti otevře v červnu. Magistrát chystá právě na červen sérii kulturních vystoupení a pořadů. Jak potvrdila primátorka Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí naše Česko, o slavnostní otevření se postará českobudějovický rodák, houslista Pavel Šporcl.
4: 6.6. Pavel Šporcl bude mít svůj koncert, dále 7.6. bude jeho manželka Bára Kodetová. No a samozřejmě my pracujeme i s našimi partnerskými městy, takže z partnerského města Burš pak nám přijede jejich celá filharmonie, ale to už hovořím o červenci.
2: Světlo, které zůstává pod tímto titulem, bude dnes v galerii Univerzity Tábor zahájená výstava fotografií Miloše Klujbera a Marcely Filipové. Vernisáž začne v 17 hodin a zpestří hudební vystoupení. Výstava, která potrvá do 25. června, nabídne podle informací na webu města dialog reality s představivostí a kontrast skutečnosti a snění. Sport. Hokejisté české reprezentace na českých hokejových hrách nestačili na Švédsko, prohráli 2-4. Při obou vstřelených gólech byla na ledě trojice Chmelař, Klapka, Melovský. Pokračuje trenér národního týmu Radim Rulík.
5: I dva dostali, mám pocit, že dostali ten Pobuly a ten první. Že hráli jakoby 2-2 ten svůj zápas. Když to řeknu ofenzivně, určitě jedna z nejlepších formací, která byla na naší straně. Jsme se jakoby srovnali v té energii s tím soupeřem, ale neviděli jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gol na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci. Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, večer od západu přibývání oblačnosti, teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda u Veselíčka na Písecku by už měla být odstraněna, jiné komplikace hlášeny nemáme, ale jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Cykloturistická akce slavnosti plodů na Chelčicku zaznamenala letos mimořádný úspěch. Přijelo na ní asi 500 účastníků. Většina se vydala na trasu plnou rozkvetlých ovocných stromů na kole, ale někteří se i vezli na sedačce, ale také v košíku. Jak uslyšíte za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 a čtvrt minuty po 7 hodině v neděli 3. května. Dobré ráno a hezký a klidný 7. den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Slavnosti květů v Chelčicích na Stakonicku přilákali včera rekordní počet účastníků. Bylo to díky teplému počasí, výjimečné trase lemované rozkvetlými sady a také díky zastavením s regionálními potravinami Chelčicko-Lehnického regionu. To vše vytvořilo neopakovatelnou atmosféru, kterou zachytila i naše reportérka.
1: Přeji vám kilometry bez nehod a buďte pořádaně.
2: Slavnosti květů odstartovala nezávislá starostka Lhenic Markéta Trnková. A jak to tak pozoruji, tak to vypadá na rekordní účast.
3: Bude určitě. Máme na účastnické listině asi 500 podpisů, takže nás to těší.
2: Ředitel Zemchebi Jaroslav Muška patří k zakladatelům této cykloturistické akce.
4: Jednou jsme v Americe viděli ve Washingtonu, jak tam desítky tisíc lidí jezdí se dívat na rozkvetlý třešně. A v Japonsku je to známá tradice na sakury se dívat, takže si říkali, proč ne tady. V roce 1993 jsme si řekli, že slavnosti květu je třeba oslavit. Následně se napojovali další a další a dneska už s obcema je to 23. ročník.
2: Šestiletá Libuška a čtyřletý Václav přijeli s rodiči na slavnosti květů až z Prahy a pořádně se na to připravili.
5: Teta překvapoval ty kola.
2: Libuško, ty jsi se na to pořádně vyparádila, viď?
5: Já mám na rukavicích a na tričku je na nožce.
2: S helmou na hlavě přijela na slavnosti květů
6: Jiřina Hřebeková.
2: Po kolikáté jedete?
6: Víte, já už to ani nepočítám.
2: Máte úsměv na tváři ještě před startem, takže předpokládám, že se moc těšíte.
6: To je můj zážitek, jo, dneska rozkvetlý sady. Je to taková relaxační jízda.
2: Lidé přijeli na slavnosti květů s partou kamarádů, s rodinou, ale i se čtyřnohými kamarády.
7: Topka Vojtěch.
2: Má takový velký koš upevněný na kole a v něm dalšího člena rodiny, který má čtyři nohy.
7: Ano, synka, Venka, Jack Russell.
2: Jessinka má krásný rozhled.
7: Ano.
2: Cože jste vzali i psa?
7: My ho vozíme tradičně. Jak se oblíkáme na kola, tak s tím čertiší úplně. Kochá se, no.
2: Před cestou se musel posilnit štrůdlem.
8: Jevžen Lebeda.
2: A jeho syn?
8: Maxim Lebeda.
2: Kterému jsou necelé dva roky.
8: U Maxima to bude poprvní, co jede. Už jsem tady byl několikrát, moc mi líbilo. Je to takový pěkný výlet. Dá se ochutnat různě lokální speciality.
2: Ty můžou lidé ochutnat na mnoha místech, říká starostka Lhenic Markéta Trnková.
3: Zastavení máme domluvených celkem 9. Místní ovocnáři, místní lidé napečou něco dobrého nebo vyndají ovoce, ovocné mošty, ale také nechybí alkoholické ovocné destiláty. Na trase je i několik mini pivovarů, kde se můžou občerstvit.
2: Zhruba za půl roku na slavnosti květů navážou slavnosti plodů. Ty se uskuteční 20. září. Z Chelčic na Strakonicku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7:15 a k tomu ještě 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude hezky, bude jasno nebo skoro jasno. Večer pak bude od západu přibývat vysoká, většinou průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré nebo dokonce velmi dobré a biometeorologická předpověď dnes ukazuje stupeň číslo 1, což je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla nám SMSka také z Jindřichova Hradce. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasná obloha, klidno, slunečno a 5 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, 4 stupně, krásnou neděli všem přeje Andulka, Andulko děkujeme. V Berloze je skoro jasno, slabý vítr a 6 stupňů, zdraví a pohrbu neděli přeje Marie, tak i vám Marie děkujeme za zprávu. A ještě přišla také SMSka z Borovan, kde je jasno, 7 stupňů, příjemnou neděli přeje Růža. Růžo i do Borovan, děkujeme za SMSku a přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Jaro a pivoňka k sobě neodmyslitelně patří. Nezapomínáme na to v zelených světech. A u této rostliny se pozastavíme. Probereme i pěstování zelí, některých neobvyklých bobulovin a zkusíme poradit, jak se vyvarovat používání chemických prostředků v užitkové zahradě. K poslechu magazínu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou v neděli po 11. hodině se na vás těšíme.

0: Mirela Ivanova patří mezi legendy bulharské poezie. Básnířka, která za pár dnů oslaví své 64. narozeniny, navštívila České Budějovice a při té příležitosti ji vyspovídala knižní hlídka, což je tedy rubrika o knihách, kterou odvysíláme právě dnes. A tady je ukázka, kdy jsme se Mireli Ivanové ptali na téma jejich básní.
1: Ty míte samými sbírat.
2: Ta témata mě nachází sama, jako, takže teď poslední dobou to byla témata o těch lákadlech nebo těch pokušení jako během života. A ten život je tak krátký, těch pokušení je tak strašně moc, takže ty básně píšu proto, protože si vážím toho, že to slovo je vlastně důležité a je od Boha, takže vlastně si to musíme vážit. Takže ty, který vlastně každý den nebo každý měsíc vymýšlí nový a nový věci a používají to slovo jako bez té zodpovědnosti, tak si myslím, že dělají chybu, protože je potřeba si ho vážit a já si to vážím hodně.
1: Za to vám píše Mauko.
0: Knižní hlídku, kterou připravil Filip Černý, odvysíláme dnes ve 14 hodin a 45 minut.

0: Natalii Imbruglie je teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V novém systému jednotného měsíčního hlášení pořád chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i více než 5 pracovních dní. Registrace proto dál zůstanou otevřené. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí nemusí bát pokut. V Týně nad Vltavou dnes hasiči představí novou cisternu. Slavnost, jejíž součástí bude i požehnání vozidlu, začne na náměstí v 15 hodin. Nová Tatra nahradí vozidlo, které sloužilo ve městě bezmála 20 let. K vidění budou i další nově pořízená vozidla. Podle informací na webu města celkové náklady na novou cisternu přesáhly 10 milionů korun. Z toho 5,5 milionu pokryjí dotace z Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje. V Kolářově knihovně v Katovicích na Strakonicku bude od dnešní 10. hodiny přístupná výstava obrazů výtvarnice Simonety Šmídové s názvem Čas zastavit se. Prodejní výstava potrvá do 29. května a prohlédnout si ji budete možná v otevírací době knihovny. Fotbalisté Slavie vstoupili do nadstavbové části šance ligy výhrou v Liberci 2-1 a příští týden mohou obhájit titul. V play-off o umístění Bohemians prohráli se Sigmou Olomouc 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remízoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu Praha 2-1. V 26. kole druhé fotbalové ligy se dnes druhé Táborsko představí od 10 hodin a 15 minut na hřišti Viktorie Žižkov. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno večer, od západu přibývání oblačnosti, teploty do 28, na horách do 24 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný jihovýchodní a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jeho českých silnicích teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na dálnici D3 na Českobudějovicku počítejte s omezením u Krasejovky. Křižovatka se opravuje, sjezd na Kamenný újezd je uzavřený a na silnici číslo 3 se jezdí kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé a k tomu 2 3/4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. V následující půl hodině budete mít další šanci zavolat si o 2 vstupenky na 55. ročník Mezinárodní soutěže historických automobilů a motocyklů Křivonoska. Až ta chvíle přijde, včas vám řeknu, teď bude zpívat Petr Kotwald píseň Je v tahu. Tak hezké nedělní ráno.

0: Neodbyla pátá, 8:09. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Teď tu máme co pro milovníky historických vozů a také motocyklů, protože se připravuje a schyluje se k dalšímu ročníku soutěže Křivonoska. A ten letošní ročník už je 55. ročníkem, bude příští sobotu 9. května v autokempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou. Vstupenky pro vás máme, pokud byste chtěli být u startu těch závodních strojů a těch historických strojů, tak není nic jednoduššího, než odpovědět správně na naši soutěžní otázku, která si myslím, že je hodně jednoduchá. A samozřejmě dovolat se na telefonní číslo 221 55 44 11. To je číslo do našeho studia, tedy 221 55 44 11. A teď ještě ta soutěžní otázka. Věděli byste, kde bude startovat druhá etapa 55. ročníku mezinárodní soutěže historických motocyklů a automobilů Křivonoska? Pokud byste věděli, tak můžete volat 221 55 44 11. Tak uvidíme, respektive tedy uslyšíme. Tady je Český rozhlas České Budějovice, u telefonu je Luboš Voráček. Kdo pak je tam? Nikdo. Dobře, tak nám ten dotyčný vypadnul. To nevadí, někdo k nám volal, ale nevydržel. Tak ještě jednou telefonní číslo 221 55 44 11. To je pro vás, kteří byste chtěli jít na Křivonosku se podívat. Tak Český rozhlas České Budějovice. Luboš Voráček, dobré ráno. Halo, halo. Je tam někdo? Takže tam asi nikdo není. Dobrá, tak dáme prostor zase někomu dalšímu z vás, protože nám voláte, tak uvidíme. Tady je Český rozhlas České Budějovice, Luboš Voráček, dobré ráno.
1: Halo.
0: Halo, výborně.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, dovolili jste se do rozhlasu, kdo pak je tam?
1: Jaroslava.
0: Dobrý den, paní Jaroslavo, vy pojete na Křivonosku, jo?
1: Chtěla bych.
0: No tak, dobře, ještě ta otázka. Mám tu také nápovědy, tak já myslím, že to dáme dohromady společně. Věděla byste tedy, kde bude startovat ta druhá etapa 55. ročníku? Buď to bude na náměstí v Českých Budějovicích, na náměstí Přemysla Otakara II., nebo to bude na náměstí Svornosti v Českém Krumlově, anebo to bude na náměstí v Třeboni. Co myslíte, paní Jaroslavo?
1: Já bych řekla, že teda v Českých Budějovicích.
0: Vy byste řekla, že druhá etapa bude startovat v Českých Budějovicích?
1: Počkejte.
0: Počkám.
1: Ne, Krumlov.
0: Tak co byste řekla? Za A Budějovice, tak. Za B Krumlov, za C Třeboň.

0: počasí.
1: Minutu a tři čtvrtě, po tři čtvrtě na osm jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Aktuálně máme většinou skoro jasno a teploty se pohybují mezi 7 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme 9 stupňů Celsia, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 14 stupňů a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak moc teplo bude přes den?
2: Bude opravdu velmi teplo, v Týlu tlakové výše nad jihovýchodní a východní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihu. Bude jasno nebo skoro jasno, večer pak bude od západu přibývat oblačnosti. Dnešní maximální teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, na horách pak na 21 až 24. Bude vát slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce. Zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a silnějšímu větru hrozí riziko vzniku závažného požáru, tak pozor.

0: na oheň v přírodě.
1: No vůbec, no celkově pozor na otevřený oheň v jakékoliv formě v přírodě. A zítra bude také hezky teplo?
0: Zítra bude také teplo, toho slunce bude méně, v noci bude oblačno až polojasno, teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, na horách pak na 11 až 8 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu nebo jihu do 4 metrů za sekundu. No a zítra se k nám začne prohlubovat brázda nízkého tlaku vzduchu, bude převažovat velká oblačnost, místy bude ale i polojasno. Oblačnost bude často částečně průsvitná a k večeru ji pak bude přibývat. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Zítřejší maximální teploty mezi 24 a 27 stupni, na horách 20 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte vy meteorologové na úterý?
0: I v úterý bude převažovat velká oblačnost, dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky. Úterní minima 14 až 10, maxima 22 až 26 a bude vát slabý proměnlivý, večer pak severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
0: Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Také na dnešní den jsme pro vás připravili rubriku Česká nej a dnešní Česká nej budou patřit mýdlovým bublinám. Víte, kolik lidí se vešlo do jedné, jediné mýdlové bubliny? Už za chvilku o tom bude mluvit Vojta Kotek, ale ještě předtím je tu Jelen.
3: Chodím světem už pěkných pár let.

Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. Obří mýdlové bubliny. Dějiny bublinářství jsou nečekaně dávné. Už před 400 lety zachytili vlámští malíři komedianty, kteří pro vlastní potěchu a k pobavení ostatních vytvářeli mýdlové bubliny. Tohle umění přetrvalo dodnes a má i své rekordmany. K nejlepším na světě se řadí Čech Matěj Kodeš. Jemuž se v roce 2013 podařilo během jedné hodiny díky speciálnímu roztoku a speciální obruči, chcete-li obřímu bublifoku, postupně uzavřít do mýdlové bubliny 341 lidí. V časovém limitu 60 minut to byl světový rekord. Na stránkách České knihy rekordů se Matěj Kodeš ocitl i poté, co uzavřel do jediné mýdlové bubliny či čtyřstěnu 275 lidí najednou. A k tomu navíc ještě i osobní auto. Do slaboučké blízkající se koule už ale dostal i závodní tahač nebo pět tygrů, včetně jejich ošetřovatelů. Bubliny umí zapálit, naplnit kouřem, vytvořit je pouhou rukou a je i strojcem největšího bublifuku na světě. Ten má výšku 140 cm a vejde se do něj až 30 litrů mýdlového roztoku. Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš míří do arménského Jerevanu, plánuje tam jednat také s ukrajinským prezidentem Zelenským. Mráz v tomto týdnu poničil 70% květů třešní a hrušní v sadech společnosti Zemcheba Chelčice. Čeští hokejisté do 18 let mají bronz z mistrovství světa. Na jihu Čech vystoupí teploty k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Předseda české vlády Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu iDnes.cz Babiš řekl, že se tam plánuje také setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
2: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Mrazy poškodily na jihu Čech hlavně třešně a hrušně. V ovocnářském Chelčicko-Lhenickém regionu klesly teploty ze středy na čtvrtek až k minus 6 stupňům Celsia. Podle Jaroslava Mušky, ředitele největšího jihočeského pěstitele ovoce Zemcheby Chelčice, půjdou škody do milionů korun.
3: U třešní to může být 70-80% škoda a u hrušek to samý, u jablek to zatím nevíme, ale myslím si, že tam žádná velká škoda nebude.
0: Účastníci akce Běh a procházka pro miminka do dlaně dnes přispějí na péči o předčasně narozené děti. Celorepublikovou akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko. V Česku se každoročně narodí předčasně 6 000 dětí. Vybrané peníze podpoří neonatologická oddělení, přibližuje ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková.
4: Cílem letošního ročníku je získat 1,5 milionu korun na podporu neonatologických oddělení. Zapojit se může každý, kdo chce pomoct. Registrace zabere jen minutu. Stačí si vybrat oddělení, které chcete podpořit, uhradit startovné a v neděli vyrazit na procházku nebo běh kdekoliv podle svých možností.
0: Startovat se bude například i v Hrdějovicích u Českých Budějovic mezi 10. a 12. hodinou. Registrovat se můžete na webu miminkadodlaně.cz. Sport. Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Naposledy se jim to povedlo před 12 lety. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem 4-2.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, večer od západu přibývání oblačnosti, teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dálnici D3 dejte pozor u Roudného u Českých Budějovic. Ve směru na Tábor a Prahu jedou cyklisté, na místo míří policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Osm hodin k tomu 4 a 4 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v neděli 3. května. Tak dobré ráno a hezký a klidný sedmý den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček. Kapela COP si melodii písničky Bílým koním půjčila od rockerů světového formátu. Všechno uslyšíte teď v písničkách z cizí kapsy.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. Yes, it was my... S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Slíbená platí, písničky z cizí kapsy jsou tu právě teď a tím, kdo si do ní sáhl, do té kapsy, je skupina COP. Pokud to nepoznáte sami, řeknu vám za chvíli, u koho si byla půjčovat minimálně melodii skladby Bílým koním.

Když se řekne v Americe bluegrass, vyvalí se na vás bohatá historie tohoto specifického žánru, vnímaného jako součást country hudby, spousta slavných jmen z minulosti i velmi početná množina kapel, která jej stále udržuje nejen v chodu, ale i v nestenčené oblibě u publika. Když se řekne bluegrass v Čechách, jsme samozřejmě v úplně jiném měřítku, ale i u nás má tahle muzika své pionýry, pokračovatele i čelní představitele. Vlastně tak nějak do všech tří kategorií patří i plzeňská skupina COP, ostřílená parta v čele s lídrem Míšou Leichtem. Slyšeli jsme je v písničce Bílým koním, zajímavé to verzi světově proslulé skladby Wild Horses, původně od skupiny již není třeba představovat asi vůbec nikomu. Jmenuje se totiž Rolling Stones. Písničku najdeme na jejím albu Sticky Fingers z roku 1971, které bychom mohli od originálního obalu po obsah klidně nazvat legendárním. Jenže tohle slovo je u skupiny s 60-letou historií a bezpočtem nahrávek a slavných vystoupení tak často užívaným, že se z toho jednomu může zatočit hlava. Stones jsou prostě světová hudební instituce, která má všechny parametry špičkových komerčních společností a přitom si po celou dobu udržela svou nejzákladnější podstatu – partu chlapů, kteří dělají skutečně poctivou a velmi autentickou hudbu. Bez ohledu na to, jestli jsou nejlepší kamarádi, nebo se zrovna pošťuchují, nebo jak moc se změnil svět kolem nich. Ta podstata byla vždycky přítomná. A jakkoliv někdejší londýnští kluci, co dokázali 60 let popírat většinu fyzikálních zákonů, prosluli muzikou, která v sobě vedle bluesových kořenů má i neopakovatelnou živočišnost a jiskru, na svém kontě mají i dlouhou řadu velmi osobitě podaných balad. Krásných melodicky, jiskřivých textově a zahraných a zaspívaných tak, jak to jiná kapela nedovede. Přesto se určitě nespletu, když řeknu, že jejich divocí koně, Wild Horses, patří z toho dlouhého seznamu nahrávek k těm nejpůsobivějším. Když se kdysi ptali zakládajícího člena skupiny, kytaristy Keitha Richardse, na její vznik, odpověděl se svou typickou uvolněností: jestli existuje klasický způsob naší spolupráce s Mickem Jaggerem, tak je to tenhle. Já jsem napsal refrén a vymyslel riffy, Mick udělal sloky. A o čem písnička je? Vlastně o tom, jak těžké je být pořád na cestě 10 000 kilometrů od místa, kde by chtěl člověk být ve skutečnosti. Pro vás, ať jste kde jste, teď hrají Rolling Stones a pozdrav posílá Martin Schuster.

0: počasí.
1: 8:58 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude hezky, bude jasno nebo skoro jasno, večer pak bude od západu přibývat vysoká, většinou průsvitná oblačnost, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vád by měl slabý, postupně pak mírný, jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré, nebo dokonce velmi dobré, a biometeorologická předpověď je dnes na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. A ještě se podíváme na poslední na SMSky, které posíláte už od brzkého rána. Ještě přišla jedna SMSka. Luděk a Zdeňka píší, že volary Rafanda mají 3 stupně nad nulou. Tak děkujeme za tu SMSku a přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8 minut po 8:45 pro vás máme pár tipů, kam zajít. Vítání ptačího zpěvu jako ornitologickou vycházku připravili na dnešek v Plané nad Lužnicí. Sraz byl v 8 hodin v ulicích v Hlinách. Teď je 8:23, tak snad ještě třeba je stihnete, případně doběhnete. Zahajovací víkend festivalu Jižní Sveráz také dnes můžete vidět v různých místech nebo na různých místech Českých Budějovic. Divadlo, hudba a také další umělecké formy se propojují s veřejným prostorem a každodenním životem města. Pod Lipami u kostela v Římově od 9 do 13 hodin budou trhy o jarní pouti. Začaly prohlídky Benešovy vily se Zimově Ústím. Otevřeno má od 9 do 16 hodin. Paleontolog Štěpán Rak připravil na dnešní den přednášku o dinosaurech pro děti ve Vratislavském domě v Třeboni. Ta přednáška začne ve 13 hodin. O zámeckém mlsání jsou prohlídky zámecké kuchyně v Hluboké nad Vltavou. Začátky prohlídek jsou v 10 hodin a 35 minut a pak ještě ve 13 hodin a 35 minut. Kolářova knihovna v Katovicích, ta má otevřeno od 10 do 15 hodin a zve na prodejní výstavu obrazů Simonety Šmídové. Farmářský trh v Českobudějovické Žižkárně začne v 9 hodin. Autoři Marcela Filipiová a Miloš Klujber mají od 17 hodin vernisáž výstavy, která se jmenuje Světlo, které zůstává. Ta vernisáž bude v Táborské galerii Univerzita od 17 hodin. Kulturní dům Beseda v Dačicích, ten bude dnes patřit vystoupení kapely Telčská dechovka, která začne hrát v 17 hodin. Na sezonu se také vrátili prohlídky kostela svatého Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem. V květnu a v červnu je otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin. A ještě jedna pozvánka. Můj život s tlapkami, tak to je nová výstava na radnici v Netolicích, která oslavuje 55. výročí založení cvičiště na Jáně místní kinologické organizace. Otevřeno má denně, kromě pondělí.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla Na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Terapeutický program pro řidiče po zákazu řízení zlepšuje jejich chování na silnici. Ukazují to data Centra dopravního průzkumu. Terapeutické kurzy pro řidiče fungují v Česku už 2 roky. Povinně na ně musí ti, kdo například řídili pod vlivem alkoholu a přišli alespoň na 1,5 roku o řidičské oprávnění. U absolventů programu z roku 2024 se opakování přestupků na silnicích snížilo o 75% v porovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Rekonstrukce čeká dětská hřiště v Protivíně na Písecku. Práce v následujících měsících se budou týkat hřišť u svaté Anny, Libochov a Hrádek, informuje o tom město na svém webu. V Českých Budějovicích můžete dnes navštívit Mint Market. Na piaristickém náměstí od 10 hodin nabídnou čeští tvůrci originální šperky, přírodní kosmetiku, oblečení, ručně vyráběné kabelky a další jedinečné kousky. V Českých Budějovicích se můžete vydat také do Žižkárny, kde se v rámci festivalu Jižní sféráz od 9 do 13 hodin uskuteční trh. Své výrobky nabídnou místní farmáři, také cukráři a pekaři a při práci můžete vidět řemeslníky. Pro nejmenší je připravené divadélko a největší pískoviště ve městě, informují pořadatelé na svém webu. Plzeňští házenkáři porazili ve 3. finále play-off extraligy doma Karvinou 29-25. Západočeši tak po 2 venkovních porážkách odvrátili konec sezóny. Karviná vede na zápasy 2-1 a k obhajobě titulu jí chybí 1 vítězství. Znovu se oba týmy utkají dnes v 11 hodin na palubovce Plzně. Bronzové medaile obhájila Dukla Praha, která vyhrála v rozhodujícím zápase nad Zubřím 33-28. A ještě počasí. Na jihu Čech bude slunečno, večer od západu bude přibývat oblačnosti, teploty vystoupí k 28 stupňům, na horách ke 24. Vítr bude slabý, postupně mírný jihovýchodní a biozátěž na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Strakonicku počítejte s uzavírkou průtahu Radomyšlí silnic 173 a 139. Objížďky jsou značeny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 8:30 a k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké nedělní ráno. Věděli jste, že slavný český cestovatel Jiří Hanzelka prožil konec svého života tady u nás na jihu Čech? Někdejší režisér Českého rozhlasu České Budějovice Ludvík Milštajn s ním kdysi natočil rozhovor v obci Sedlo na Jindřichohradecku. Za chvilku ho uslyšíte.

0: V létě roku 1992 natočil režisér Ludvík Milstein rozhovor s někdejším cestovatelem a publicistou Jiřím Hanzelkou. Ludvík Milstein kvůli tomu nemusel z Českých Budějovic nikam daleko, protože Jiří Hanzelka prožil poslední období svého života v malé obci Sedlo u Jindřichova Hradce. Přestěhoval se tam koncem 80. let 20. století po persekuci komunistickým režimem, po podpisu Charty 77. A tak vznikl také záznam, jehož část vám dnes pustíme v cyklu Archivní perly, tedy cyklu unikátních nahrávek Českého rozhlasu České Budějovice.
1: My jsme v podstatě procestovali asi 80 zemí. Na první cestě to byla cesta jihozápadní Evropou a potom Afrikou napřed ze západu na východ, z Maroka do Egypta a odtamtud na jih až do Kapského města. Potom jsme se přepravili lodí do Buenos Aires, do Argentíny. Absolvovali jsme jeden malý okruh z Argentíny do Paraguaje, Brazílie, Uruguaje, zpátky do Argentíny, potom napříč kontinentem pod Cordillery a na sever, Bolívie, Peru, Ekvador. Tam jsme bohužel nemohli pokračovat, protože byla v Kolumbii zrovna občanská válka, nepustili nás tam. Tak jsme přepluli do Panamy a skončili v Mexiku. To byla první cesta, trvala 3,5 roku. A druhá cesta, abych to nevyjmenovával tak podrobně, ta v podstatě vedla jihovýchodní Evropou, Malou Asií, v podstatě jihem Asie až do Indonésie, odtamtud lodí do Japonska, z Japonska do Sovětského svazu a napříč Sovětským svazem až do Evropy zpátky.
2: Zatouží profesionální cestovatel třeba v těch dálkách někde po domově?
1: Samozřejmě, že ta touha po domově, ta na vás na cestách nesedí každý den od rána do večera. Většinou je nejsilnější ve chvíli, kdy je zle. Kdy jste v situaci, že se třeba zdá, že už to končí, že není východisko, že prostě na tom místě už zůstanete. Třeba když jsme byli v Nubijské poušti, zabloudili jsme, byli jsme 3 dny bez vody a už jsme napsali testament. Tenkrát jsme strašně zatoužili po domově, jako po oáze bezpečí a klidu a jistoty. Někdy zase se vám stane, že vás prostředí přesytí exotickou krásou. Když máte kolem sebe příliš mnoho tropických kytek, příliš mnoho intenzivních vůní a zápachů, najednou si vzpomenete na 7. krásku a strašně byste ji rád měl v ruce. Když vidíte dramatické krajiny, najednou třeba zatoužíte po jižních Čechách, po takovém tom středopásmovém, normálním, běžném, dokonce mnoha lidem už příliš všedním pohlazení české krajiny. Takže já bych řekl, že člověk je na cestách pořád jednou nohou doma, jednou nohou venku. Ale ta touha po domově je úplně jiná než třeba u emigrantů. Když jsme třeba žili několik měsíců, myslím 2 nebo 3 měsíce, mezi našimi krajiny v argentinském Čaku, to byli čeští bavlnáři, většinou z jižní Moravy, jejich touha po domově je něco úplně jiného. To je touha podložena kdesi v hloubce beznadějí a marností. O to víc třeba jejich představa o domově se idealizuje. Snad nenajdete krajana tohodle typu, který příliš dlouho žije a živí se dobře nebo špatně venku. Nenajdete takovéhohle krajana, který by nespomínal na zhurčící potůček, na studánku v lese, na rozkvetlou jarní louku. Je zajímavé, že k takovýmhle idylickým představám se uchylují hlavně, když je jim zle. Ale jsou to představy velice idealizované a zapomínají na všecko těžké a zlé, co je vyhnalo do toho světa. A strašně po domově touží. Pak se ovšem stane třeba, jako u Štefy Příkazského z jižní Moravy, že si ten svůj dávný sen splní a vrátí se domů. A najednou ho konfrontuje ta skutečnost s jeho představama. A nastoupí nová vlna zoufalství a jak si předtím idealizoval domov, tak si idealizuje třeba tenkrát tu Argentínu. Ten se vrátil několikrát a několikrát znovu emigroval. Nakonec odešel do Chicaga. Prodělal ve svých 75 letech začátečnická zaměstnání, nedůstojná, ale probil se tím, znovu se oženil na stará kolena, povil ještě dítě. To jsou dramatické osudy, ale dramatické jsou především tím, že jakmile člověka vykořeníte z domova, už nikde nezapustí kořeny. Ani dokonce v tom domově, když se do něho vrátí.
0: Slyšeli jste další archivní perlu, tedy dnes to byl hlas cestovatele Jiřího Hanzelky v části záznamu z roku 1992. Cyklus

0: počasí.
1: Ve 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme v jižních Čechách skoro jasno nebo polojasno a teploty se pohybují mezi 11 a 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro jasnou oblohu 13,5 stupně Celsia, vane vánek proměnlivého směru 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 16,5 stupně a také vánek proměnlivého směru 1 metr za sekundu.
1: Na dnešek vy meteorologové avizujete teplo, platí to stále?
2: Platí to stále, v týlu tlakové výše nad jihovýchodní a východní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihu. Bude jasno nebo skoro jasno, večer pak od západu bude oblačnosti přibývat. Dnešní maximální teploty mezi 25 a 28 stupni, na horách 21 až 24 a bude vát slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž je na jedničce. Zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a silnějšímu větru hrozí zvýšené riziko vzniku závažného požáru. Ne, že by jinde požáry nehrozily, ale tam bude víc foukat.
1: Děkujeme za připomenutí. No a zítra v pondělí bude pršet?
2: Zítra bude pršet jenom výjimečně. V noci bude oblačno až polojasno, teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, na horách pak na 11 až 8 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu nebo jihu do 4 metrů za sekundu. A přes den se k nám pak začne prohlubovat brázda nízkého tlaku vzduchu, bude převažovat velká oblačnost, místy bude i polojasno a oblačnost bude často částečně průsvitná. K večeru bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Zítřejší maxima mezi 24 až 27 stupni, na horách 20 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: A v úterý by také mohla být nějaká přehánka?
2: V úterý těch přeháněk bude přece jenom o něco málo více. Bude převažovat velká oblačnost, dopoledne bude přechodně i polojasno a odpoledne a zejména večer se místy vyskytnou přeháňky. Úterní minima 13 až 9, maxima 22 až 26 a bude vát slabý proměnlivý. Večer pak severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A když už tedy mluvíte takhle pěkně o vodě, pane Gregore, můžeme se ještě podívat na středu? Je tam šance, že bude pršet?
2: Ve středu už snad zaprší přece jenom o něco více, bude oblačno a zataženo, ráno přechodně i polojasno. Četné přehánky přinesou srážky postupně na celé území našeho kraje, místy se vyskytnou i bouřky. Středeční minima mezi 12 a 8 stupni, maxima mezi 18 a 22 stupni a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Udělal jste nám radost, pane Gregore, s tím počasím ve středu. Tak snad se to vyplní a snad nějaká voda spadne. Tak díky za to, přeji hezký den.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jaro a pivoňka k sobě neodmyslitelně patří. Nezapomínáme na to v zelených světech. A u této rostliny se pozastavíme. Probereme i pěstování zelí, některých neobvyklých bobulovin a zkusíme poradit, jak se vyvarovat používání chemických prostředků v užitkové zahradě. K poslechu magazínu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou v neděli po 11. hodině. Se na vás těšíme.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
2: Telegram s adresou svět.

0: Před 81 lety skončila druhá světová válka a my si ji připomeneme také povídkou, kterou jsme pro vás připravili na dnešní odpoledne. Je to příběh odehrávající se v Českých Budějovicích za války a také těsně po ní. Je to příběh o mladé německé dívce, která, ač nic špatného neudělala, skončila tak tragicky.
1: Budějovice se radovaly, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Kluci se domlouvali, že zítra se přijdou podívat zase, co s volným časem a počasí popravám venku přeje. Na zemi leželo bezvládné tělo. Ruth Bajerová, 21 let a 3 měsíce. Pohřbena bude do jámy, bez jména, bez fotky, bez příběhu. Protože tomu příběhu by stejně nikdo nevěřil.
0: Bylo po všem. Byla neděle, duben roku 1946. Jaký příběh za sebou měla českobudějovická Němka Ruth Bajerová, uslyšíte v povídce, která se jmenuje Ruth, a přímo pro naše rozhlasové studio ji napsal spisovatel Jan Štifter. Tak se nás tedy zesilte krátce po 14. hodině. Ale do té doby toho samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice hodně uslyšíte. Za 6,5 minuty to budou zprávy, ty připravuje Pavlína Fendeková a hned poté, jako každé nedělní ráno krátce po 9. hodině, nabídneme Vltavína, tím vás provede Zdeněk Zajíček. No a Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost, přeji pěkný a klidný 7. den v týdnu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku zatím poškodil hlavně výsadbu. Dnes ho bude hasit 7 vrtulníků. Izraelská armáda vyzvala k další evakuaci obyvatel na jihu Libanonu. Malé divadlo hraje loutkovou inscenaci na vodní hladině nádrže v Českobudějovické Stromovce. Na jihu Čech dnes vystoupí teploty k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli poškodil hlavně výsadbu a lesnická zařízení. Žádné významné turistické cíle nezasáhl. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Podle něj se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo.
2: My jsme už týden kvůli velké intenzitě sucha dvakrát denně prohlíželi Národní park pomocí dronů s infrakamerou vždy ráno a večer. Zjišťovali jsme, jestli nám někde vystoupal třeba kouř z lesa.
0: Díky tomu správci rychle určili, kde přesně hoří, a na místě pak zasáhli hasiči. Podle Salova požár nemohl vzniknout přirozenou příčinou a pravděpodobně ho někdo zapálil. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci. Informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizballáh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se ale z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala v březnu, kdy hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Irán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými vzdušnými údery a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky obcí. Českobudějovické malé divadlo má v repertoáru novou hru Majáky na konci světa. Premiéru měla v rámci festivalu Jižní svéráz. Dnes od 10 a 17 hodin jsou na programu reprízy. Hra se odehrává na hladině vodní nádrže Bagr v lesoparku Stromovka. Inscenace je inspirovaná principy vietnamského vodního divadla. Dramaturg David Košťák dodává.
3: Podíváme se do příběhu inspirovaného klasickými námořnickými příhodami. Podíváme se na ostrov, na který přijíždí strážce majáku a musí na něm strávit dlouhé období sám.
0: Řemeslné trhy začínají v těchto chvílích v rámci jarní pouti v Římově na Českobudějovicku. U kostela je můžete navštívit do 13 hodin. Najdete tam domácí chleba nebo pizzu, medy od místních včelařů, džemy, paštiky, ale i bazárek knih nebo výrobky dětí, základní a mateřské školy, informuje obec na svém webu. Sport. Druhý zápas na českých hokejových hrách česká reprezentace nezvládla. Se Švédy prohrála v Českých Budějovicích 2-4. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
4: Začátek jsme trošku zaspali, jsme polnecky tady to tempo té hry, ale naopak od třetině si myslím, že jsme odehráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, takže to se probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme se o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, večer od západu přibývání oblačnosti, teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24, vítr bude slabý, postupně mírný jihovýchodní, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Písecku havarovalo osobní auto mezi Chyškami a Ratiboří na silnici 3. třídy. Pozor také u Všemyslic na Českobudějovicku. Na silnici 159 nebo v její blízkosti se pohybují dva koně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Už několikrát jsme se ve Vltavínu dotkli tématu jihočeských hranic. Zpravidla to bylo v souvislosti buď s vojáky nebo pohraniční ochranou, anebo finanční stráží. Dnes se tohoto tématu dotkneme úplně z jiné strany. Přiblížíme si vztahy mezi naprosto obyčejnými lidmi. Začneme před minulým stoletím, dobou koně z Přešky, ale i dobou stád krav přeháněných z Rakouska do jižních Čech, nebo naopak, aby zabránili hladomoru. Bude toho víc. A tak si to poslechněte.
1: Je naprosto.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s publicistou Janem Ciglbourem procházíme, dá se říci, hraničními místy v Českých Budějovicích. Upřímně řečeno, já když jsem někdy zhruba před těmi 20 lety, když jsme vstupovali do schengenského prostoru, a když jsem nad tím přemýšlel, co asi tak může být dál, tak jsem si říkal, co když se teď stane, že spousta lidí od nás vlastně může naprosto bez problému odejít někam za hranice a spousta lidí spoza těch hranic přijde k nám a začne se to promíchávat. A ono uplynuly 2 dekády a více a ono se nic neděje, ono to zůstalo vlastně všechno při starém. My jsme neodešli za hranice, my jsme tady zůstali a spousta lidí k nám přijíždí poprvé v životě, i když tu možnost mají už, dejme tomu, i od 89.
1: Tak to vnímání hranic je dneska asi hlavně v našich hlavách, že? Protože z toho to úplně odkódovat nejde. Hranice, ta fyzická, tu dneska vlastně vůbec nevnímáme, že jo, můžeme hranici přejíždět, přecházet libovolně, kde chceme, ale pořád se na ní díváme spíš hlavně jako na národní hranici, národnostní, tak jak vznikla vlastně na začátku 20. století a tak jak vznikala dřív.
0: Tak a jak vznikala dřív? To je ten základ, protože my se dnes na hranici jako takovou díváme nějak. To je prostě čára, jako jdeme tady po té dlažbě a vidíme tady kameny naskládané do míst, které dobře mohou něco symbolizovat, ale de facto já je v pohodě přejdu a nic se nestane. Dřív, dejme tomu, když budeme mluvit o nějakém 16., 17., 18. století, tak ty hranice byly také, ale byly vnímané úplně jinak.
1: Byly vnímané jinak, možná můžeme ještě do starších dob, když se u nás na našem území usazovaly třeba nějaké kmeny pravěké, nebo ty, které známe už nějakým jménem, ať už to byly Keltové, nebo potom germánské kmeny a potažmo slovanské, tak vlastně vůbec nevíme, jak oni vlastně řešili to rozdělení, řekněme, sféry vlivu, tady je to naše, tohleto je naše území, tohleto už je někoho cizího. Asi možná můžeme si představit, že v těch nejstarších obdobích takovým vymezením té hranice tak byla třeba pravěká pohřebiště. Tady jsou pohřbeni naši předci, tak my tady na to máme nárok, tady je to naše. Takhle nějak to mohli brát. A takové to první moderní pojetí hranice, jako opravdu pevné linie, na které se třeba už vybírá nějaké mýto, clo, která se vojensky chrání, tak to známe u Římanů, tady k nám nejblíž, tak římský limit na Dunaji. A potom, když se posuneme do nějakého raného středověku, kdy vzniká český stát, který tvoří, že ta česká kotlina, pak k tomu připojená Morava, tak hranice obecně procházela tím pohraničním hvozdem. A někde na těch průsmicích, kterými šlo tady ten prostor překonat, tak byly nějaké pomezní hrady, tvrze. A až s vrcholně středověkou kolonizací, kdy se to osídlení začalo více a více zahlodávat právě do těch oblastí, tak už ta hranice musela být vymezena nějak přesněji a spíše to přijímala tady tu práci šlechta pohraniční, která potřebovala nějak si vymezit ty svoje pozemky a nějakou státní ostrahu hranic, vyloženě nejenom vojensky zaměřenou. Tu objevujeme vlastně v 18. století za vlády Marie Terezie. Po 7leté válce se hodně rozmohl takový nešvar, řekli bychom, a to bylo pašování polské soli do Moravy a do Čech, což hodně poškozovalo vlastně finanční zájmy Rakouska. A tehdy vlastně vzniká nějaká první organizovaná ostraha hranic s hlavním účelem teda potírání toho pašeráctví a to byly takzvané vojenské kordony, které se objevují na hranicích s Pruskem, Saskem, potažmo Bavorskem.
0: To byla historie. Pojďme přeskočit blíže k nám do současnosti, protože my tu naší územní hranici vnímáme všichni rokem 1918, kdy tedy staré Rakousko-Uhersko mizí, nastupuje Česko/Slovenský stát a z našeho celku, nebo respektive ze dvou územních celků se stal uměle spojený stát plus Zakarpatská Ukrajina. Tady bych viděl asi základní milník toho, jak vnímat tu novodobou současnou hranici jako takovou. Pletu se?
1: No, v kostce to tak bylo. ten český nebo československý stát, tak v těch hranicích, jak ho vlastně známe do dneška, ten zbytek, řekněme, nebo toho následovníka Českou republiku, potažmo Slovenskou, tak vycházela z nějakých historických hranic, ale i tam se to ještě hýbalo právě do toho, řekněme, roku 1920, i tady v jižních Čechách. A ta hranice, ta historická hranice českých zemí navazovala právě na ty starší období, o kterých jsme se teď bavili, od středověku přes novověk. A už dokonce existovala poměrně přesně vymezená na těch částech hranice, kde české země sousedily s cizím státem vlastně mimo rakouskou monarchii, což teda byla ta bavorská, saská, pruská hranice právě od dob Marie Terezie. A teď najednou, když se objevila nová státní hranice i tady na jihu, tak ta do té doby byla pouze zemskou hranicí. Nebyla to ani celní hranice, takže nijak nebyla hlídaná a v podstatě lidé ji vnímali asi jako dneska vnímáme hranice krajů. No, neměla vlastně žádný pro člověka, pro ten praktický život neměla nějaký velký význam, spíše v tom, kam odvádíte daně, kam chodíte na úřad a podobně.
0: My jsme vlastně, ta naše generace, ta současná, zažili něco, co vlastně asi ještě nikdo před námi. Protože třeba v tom roce 1918 až 20 zažili lidé to, že se hranice de facto v úzovkách uzavřela, nebo prostě uzákonila. Tady prostě odtud potud. Kdežto my jsme vstupem do Schengenu zažili to, že hranice sice zůstala, ale přesto zmizela. A to se nestává v historii zas tak moc často.
1: No a zase na druhou stranu bych si vůbec úplně nepředstavoval, že po tom roce 1918 vznikla vyloženě jako tvrdá nějaká zeď, ne, neprůchodná. Možná dokonce byla, alespoň pro to obyvatelstvo v tom pohraničí, průchodnější než třeba po roce 1989 před naším vstupem do Schengenu. Po celou éru první republiky totiž existoval institut takzvaného malého pohraničního styku, který vlastně obyvatele toho pohraničního pásu opravňoval k volnému přecházení hranice za účelem třeba pracovním, hospodářským, takže pokud někdo, kdo byl naším občanem, žil na našem území a byl zaměstnán na území Rakouska, tak mu byl vystaven průkaz o malém pohraničním styku a mohl volně tu hranici přecházet do hloubky 10 kilometrů toho cizího státu a naopak Rakušané vlastně to samé. Stejně tak lidé, kteří třeba na území toho cizího státu teď už tak vlastnili nějaký pozemek, o který se museli starat. I ti měli tohleto právo.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu

0: růžem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice při naší procházce jednak Českými Budějovicemi a jednak hraničním územím, nejenom v místech některých částí Českých Budějovic, ale také jižních Čech. Procházíme se s publicistou Janem Cíglbaurem a povídáme si právě o hranicích jako takových. Když jsem byl malý kluk, tak jsme bydleli v pohraničí a já jsem mohl se chlubit před ostatními kamarády, kteří byli, dejme tomu, z vnitrozemí, že my chytáme díky speciálním anténám doma dodělaných zahraniční programy, že tam máme ORF a ZDF a já nevím, co všechno ještě. A s úžasem jsem zjišťoval, že v tom vnitrozemí to ti mý kamarádi neznají. A on ten pocit, když se zašel obecní, tak on vlastně platil i pro jiné dimenze.
2: Přesně tak, to odlišné vnímání vlastně existovalo už třeba právě v té první republice mezi lidma, kteří vyloženě žili vlastně u té hranice v nějakém tom pohraničním pásmu, řekněme, nebo pruhu země a mezi lidmi od lidí, kteří žili ve vnitrozemí. Na té hranici byl nějaký režim, byla tam finanční stráž, musela být prostě nějak střežená. Tehdy lidé zdaleka necestovali tolik jako dneska. I dneska samozřejmě jsou lidi, kteří nemají potřebu cestovat nebo si to nemůžou dovolit. Za té první republiky těch lidí bylo takový ještě daleko více. A ti třeba vůbec nevěděli, že na hranici je nějaká finanční stráž, že tam je nějaký takovýhle režim. Dokonce dost často na to zapomínali nebo se v tom nevyznali ani třeba novináři a redaktoři. A když psali potom reportáž o nějaké aféře v souvislosti s ostrahou hranic, tak nedokázali ani odlišit četnictvo od finanční stráže a potom se vždycky někdo stěžoval, že někomu upírají jeho zásluhy a připisují je jiným. To byly dost časté aféry a vycházely právě z toho, že lidé z vnitrozemí ty poměry na hranici neznali. Jak se tam žije, jak jsou tam ty národnosti promísené, jaký je tam režim, že tam je nějaká ta finanční stráž, že tam jsou nějaké kontroly.
1: Ty máš sebou pod paží schovanou knihu Pašeránská kronika, o které už jsme natáčeli a vím, že se dlouhodobě věnuješ jednak finanční stráže a jednak vůbec situaci v jihočeském pohraničí. Zkusme se vrátit k tomu roku 1918 a k tomu konstituování hranice jako takové.
2: My teď ty všeobecné historické události na jižní hranici od roku 1918 budeme více přibližovat z paměti národa jižní Čechy v rámci velkého interregu, který máme společně s rakouskými partnery. V tom se právě odráží vlastně ten smysl, že nás nezajímá jenom ta, řekněme, ostraha nebo ta železná opona, ty dramatické události, ale vůbec vlastně život na té hranici od roku 1918 až do současnosti, nebo minimálně do toho roku 2007, kdy jsme vstoupili do schengenského prostoru. Hlavním výstupem vlastně toho projektu bude jednak cyklonaučná stezka přes Novohradské hory, která bude mít českou a rakouskou část. K tomu bude existovat nějaký tištěný průvodce, kniha, bude rozšířen skanzen železné opony v Nových Hradech, budou se natáčet pamětníci tady z té oblasti a další výstupy, komentované vycházky, prohlídky, přednášky, výstavy a tak dále.
1: Vnímají to tam lidé podobně jako já, když si někoho z nich takto zeptáš, mají podobný názor na hranice, mají podobné zážitky, měli podobná očekávání, nebo jak je to vůbec s tím střetáváním o setkáváním přes hranice?
2: No jak kde, třeba daleko víc provázaní jsou třeba Velenice a Gmind. Že? Je to prostě, když se podíváme na mapu, tak nám to z dálky přijde jako jedno město. Pro českou část funguje v Gmindu nemocnice, naopak zase, že Rakušané jezdí třeba k nám na nákupy obráceně. A zajímavá zkušenost byla se studenty z Bavorska, kteří sice žijí kousek za hranicí, ale ukázalo se, že většina z nich je třeba u nás vůbec poprvé a někteří byli v šoku, že tady máme internet a podobně. Ale to se najde takováhle zkušenost vlastně i z té druhé strany.
1: V čem je důležité o těch hranicích a o tom vývoji pořád mluvit a pořád to připomínat?
2: Tak ta hranice neměla význam jenom nějaké té dělící čáry, kde tady platí zákony tohoto státu a tady toho druhého. A to, že lidé z vnitrozemí neviděli vlastně fyzicky tu čáru, tu linii, neznamenalo, že to na ně nemělo vliv. Ta hranice i pro to vnitrozemí po nějakou alespoň dobu mohla mít reálný smysl, třeba i nějaký ochranný. Třeba ve 30. letech se Československo stalo alespoň na nějakou dobu útočištěm pro lidi, kteří museli z těch cizích států uprchnout, někam se ukrýt z politických nebo už i rasových důvodů, i když to pak dopadlo, jak to dopadlo. A po roce 89 tu hranici ve vnitrozemí jsme zase vnímali po té praktické stránce, hlavně ekonomicky, že? Než jsme vstoupili do toho Schengenu. Takže ta hranice měla vždycky vliv na životy i lidí ve vnitrozemí a to, co se na ní dělo, ty konkrétní události a dramatické záležitosti, lidské osudy, tak je právě si dobré připomínat, aby jsme viděli, jakým způsobem, kdy ta hranice mohla být využita i zneužita většinou politiky, ať už nacisty nebo komunisty, a jak to na ty konkrétní lidi mohlo dopadat a přesně vlastně i na ty lidi z vnitrozemí.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. My si s Janem Cíglebauerem povídáme o historii hranic. Pojďme začít asi tím nejzlomovějším okamžikem, který myslím, že většina lidí dokáže vnímat za ty poslední historické události, a sice rok 1918. Spousta lidí to vnímá čistě jen tím říjnem, tím vyhlášením republiky a to je vlastně všechno. Jenomže ono to nebylo jenom o tom jednom dni. Každý takový den je sice důležitý, ale vždycky navazuje na něco, co bylo předtím, a startuje něco, co bude poté. Jak to tak bylo před tím 28. říjnem? Zvlášť co se týče těch hranic. Myslím si, že jen málo kdo si to tenkrát totiž dokázal představit. Protože ty hranice, jak už jsme říkali, de facto existovaly jen ve formě, dejme tomu, dnešních krajových hranic.
1: Oni už nějaké náznaky vlastně byly v předvečer vyhlášení republiky, protože v tom 18. roce, jak Rakousko-Uhersko bylo hospodářsky na dně, tak už byl omezován pohyb určitého zboží v rámci toho soustátí. Takže najednou se začala ta zemská hranice mezi Čechami, Moravou a Rakouskem v nějaké míře projevovat. V té době existovala teda finanční stráž, ale zatím stále ještě teda na těch severnějších hranicích nebo západnějších, bavorská, pruská, saská. A ta finanční stráž Rakousko-Uherská, tak za dobu její existence tak nejtěžší období bylo právě tohle. Ty válečné roky 1914 až 18, už ve 14. roce se objevovaly sáhodlouhé seznamy zboží, které je zakázáno vyvážet nejenom do těch nepřátelských států, ale i do těch, řekněme, přátelských. A postupně byly rozšiřovány. V tom 18. roce bychom tam našli i tak bizarní položky jako zákazy vyvážení koček, psů a umělých květin. Asi to zajímavý artikl obchodní. A ta hranice byla tady u nás stále ta zemská, ale už teda s nějakým omezením. No a ta situace v předvečer vyhlášení republiky, tak když se podíváme na tehdejší frontu, na rakousko-uherskou armádu, tak 2/3 ztrát rakouské armády v roce 1918 tvoří nemocní a ne zranění v boji nebo padlí. Průměrná váha rakouského vojáka je 48 kg, takže si představme, v jakým stavu byli, a to domácí obyvatelstvo tady ve vnitrozemí na tom nebylo o moc lépe. Proto taky na konci roku 1918, když v Čechách taky vypukla španělská chřipka, tak měla tak vysokou smrtnost i mezi mladými lidmi, protože byli prostě v takovémhle stavu. A v této době obyčejní lidé, ať to byli zemědělci, řemeslníci, dělníci, tak úplně neřešili a tolik nevnímali prioritně, řekněme, to, že se nějaký stát rozpadá a nějaký nový vzniká. Měli daleko větší svoje vlastní existenční problémy, dobu nějak přežít a uživit své rodiny. S tím je taky spojený takový málo připomínaný fenomén, že v této době, a projevovalo se to ještě řadu let po skončení první války, obrovským způsobem zhrubla společnost. Byla tam ta velká válečná zkušenost, byla tam zkušenost tady s tou bídou. Ve všech těch nástupnických státech po rozpadu Rakouska-Uherska, nejenom v Československu, tak byla velice, velice zvýšená míra kriminality, včetně vražd, které byly páchány třeba kvůli bochníku chleba a podobně. Bylo to hrozně časté a trvalo dlouhou dobu, než se tyhle ty poměry nějak ustálily. Historici tomu říkají cesty z apokalypsy.
0: Takže to se dělo v předvečer 28. října 1918. A příště už se vydáme za ten datum.
1: Ano, začínáme tím 28. říjnem a co následovalo na hranici, že to nebylo tak jednoduché, že v jeden den, v jednu noc, v jeden okamžik se jeden stát rozpadl a byl tady najednou nový.

0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Následující nahrávka má napsáno jako datum svého vzniku 13. březen 1999. Natočil ji redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Jaroslav Klíma v rakouském Velsu. A vzhledem k tomu, že od začátku dnešního Vltavínu se probíráme historii jihočeských hranic, tak je jasné, že s tímto tématem bude mít něco společného. Ano, je to sice v době, kdy byla jihočeská hranice vnímána ve smyslu dnešní krajské hranice, ale už z toho tématu krásně vyplyne to administrativní a hlavně finanční rozdělení.
2: Nerezový odpadkový koš na náměstí císaře Josefa ve Velsu. Odpadkový koš, to je 20. století, ovšem co zbylo v odpadkovém koši dějin ze století 19. Snad právě to si člověk může připomenout tady na tom místě, na náměstí císaře Josefa. Tady, kde je tento odpadkový koš, hned vedle je trávník a záhon s květinami a keři a ptačí krmítko. Ovšem, v minulém století tady stál velmi důležitý a strašně zajímavý dům. Ale ještě než se dostaneme k tomuto domu, řekněme si, jaká byla situace ve Velsu v polovině 19. století, spíše v jeho první třetině, a jaký měl Vels vztah k jižním Čechám. Asi si každý z nás připomene, že v té době byla stavěna koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince, která je notoricky známá. Ale už málo se ví o tom, že koněspřežní železnice vedla z Lince také do Gmundenu. A to byla velice důležitá část koněspřežky, protože koněspřežní železnice byla vlastně vybudována právě proto, aby mohla být dovážena alpská sůl do českých zemí. Teď tedy v 1830. roce už byla koněspřežka v Linci a uvažovalo se dávno předtím o jejím prodloužení do Gmundenu. Jenže akcionáři se nenacházeli, peníze nebyly a trať byla vyměřena. Vedla samozřejmě také městem Vels, které je asi v polovině této cesty. Tady na tom místě, kde je dnes trávník, stál dům, který byl vlastně takovým nádražíčkem. A ještě musíme říci, že vedle tohoto domu byla překrásná barokní věž. Tato věž by česky měla nádherný název, Žemlová věž, neboli německy přesně řečeno Semmelturm. To bylo proto, že v té době město Vels už se sice rozrůstalo, za hradbami vznikaly nové čtvrti, ale stále ještě za hradbami byla řemesla, která přinášela městu buď nepříliš příjemné vůně, jako byly třeba koželuhové, anebo nebezpečí požáru, jako byli pekaři. A ti pekaři byli právě tady za městskými hradbami a tady stála hezká barokní věž, zvaná Semmelturm neboli věž Žemlová. V 50. letech jsou ještě její poslední snímky. Ta věž nebyla příliš vysoká, měla takovou krásnou stanovou střechu, nahoře s lucernou a věžní hodiny. To znamená, že už byla stavěna v osvíceném 18. století. A vedle této věže byl onen zmíněný dům s velikým průjezdem a tím projížděla koněspřežní železnice na náměstí císaře Josefa. Co z té doby tady zbylo? Dům je pryč, Žemlová věž byla v 50. letech zbořena, jenom na pravé straně tohoto náměstí jsou ještě domy s barokními ozdobenými štíty a taková sestra Žemlové věže, což byl městský špitál svaté Alžběty, který pocházel už ze 14. století. Samozřejmě, že i špitál byl za městem. Jenže v době, kdy vyjížděla koněspřežka do Velsu, už špitál nebyl špitálem, ale byl městským divadlem. Z této budovy se vlastně zachovalo celé její průčelí, celá hmota této stavby. Ještě je tady vidět barokní volutový štít s volským okem. Štít v té dolní části doznal několika změn. Viděl jsem obrázky i fotografie, kdy původní okna barokní byla přeměněna na zcela obyčejná občanská okna, tak aby to vyhovovalo divadlu. A posléze asi v 60. letech tady byl obchod s obuví, který zase naznačil svoji modernost obrovským svislým oválným oknem. Dnes je v této budově, a je to trochu ve spojitosti s tratí, zákaznické centrum elektráren města Velzu. No a jak pokračovala koňka Velzem? Zcela jednoduše po náměstí císaře Josefa. Ono to není pravé náměstí, ono je to taková široká ulice, na své straně přilehající ke městu, značně přestavená, na té straně venkovní se zachovalými barokními štíty, jak už jsem říkal. Jenže tady nastala taková zvláštní situace. A to se zase musím obrátit zpátky, protože na východní straně náměstí je zachovalý jednopatrový dům. Ten jednopatrový dům tu stál v době, kdy tu projížděla koňka, jenom jeho soused. Ten dům s tím průjezdem je zbourán. Koňka tedy projížděla náměstím císaře Josefa, pokračovala Dragounskou ulicí a dál přes Lambach až do Gmundenu. Byla to velká sláva v roce 1835, kdy koňka vjela do města, každý na ní byl pyšný a nikomu nevadila. Pak ovšem přišel velice zvláštní a zajímavý a pro hospodyňky ve Velzu tragický rok. A to byl rok 1855, protože v té době už se zaváděla parní trať, už se zaváděly lokomotivy a na tomto úzkém rozchodu, který vlastně vyhovoval i lokomotivnímu provozu, začaly jezdit parní vlaky. Byla to velice zajímavá situace, protože parní vlaky vyjely průjezdem jednoho domu na náměstí císaře Františka Josefa, pára, saze a všelijaký popel lítali tady do domů. No a pak přišel rok 1860. a to už byl průjezd Velsem zastaven, protože v té době se uvažovalo úplně o jiném nádraží. To nádraží vzniklo o něco severněji, už také proto, že tam vedla trať z Pasova a ta do Velzu dorazila v roce 1861. V 1860. rok předtím tedy byl parní provoz na náměstí císaře Josefa zastaven, koňka už byla jako taková zrušena a trať pokračovala z Lince do Gmundenu zcela normální cestou jako parní trakce. No a ještě se můžeme zastavit nad tím, za jak dlouho by se dojelo z Českých Budějovic do Lince. My víme, že je to asi 130 kilometrů a koňka jezdila z Budějovic do Lince tak, že vyjížděla v 5 hodin ráno a v 7 večer byla v Linci. Pak ovšem byste museli přespat, protože dál se nepokračovalo, a nastoupit do koňky v 7 hodin ráno a v 10 hodin byste byli ve Velzu. A kolik byste za to zaplatili? Cesta první třídou z Českých Budějovic do Lince stála 3 zlaté. Potom dál do Velzu by to bylo asi o 30 krejcarů víc. Za dopravu jednoho vídeňského centu obilí z Českých Budějovic do Velzu se platilo 17 krejcarů, to bylo asi za

0: Milovala si?
1: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
2: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
1: Ne, ne, to je náš, sami jsme tam bydleli, náš dům, takže ten, to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě. Stáli a slinili tam. Tak dostali zbytky.
2: Co ještě dělat takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
1: No ne, no tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude zeměděl, jak se to řekne, prostě bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
0: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
1: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
2: Jo. To jsou krávy. To se ta pak někomu dělají, bifteky, že jo?
1: No. My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je... Ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak dokoupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
0: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s tím domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
1: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí teda nějakým po loukách a honí kráv.
2: No. Trkla vás někdy?
1: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ní moc nechodím.
2: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se takhle mohli sejít a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou a taky děkuju.
0: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatny. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit, tak abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz, anebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouřenina v košili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči se dál snaží dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Rozdělili si ho na 4 úseky. Mráz v tomto týdnu poničil 70% květů třešní a hrušní v sadech společnosti Zemcheba Chelčice. Pražský maraton vyhráli Etiopan Cegu a debitující Keňanka Jelimová. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. Na větší 2 cílí vrtulníky z bambivaky. Informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Jeden z úseků je v blízkosti domova pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit, aby ho nemuseli evakuovat. Podle Vlčka zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál.
2: Snahou samozřejmě je, abychom se pomalu dostávali nějaké lokalizaci, ale vzhledem těm teplotám to jde velmi složitě, takže opravdu v tuto chvíli je to o tom, že děláme prostě průzkum, tak aby jsme efektivně nasadili ty síly a prostředky.
0: Požár včera odpoledne zasáhl les u Rynartic na Děčínsku. Jeho ohniska hoří na ploše asi 100 hektarů. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. Mrazy poškodily na jihu Čech hlavně třešně a hrušně. V ovocnářském Chelčicko-Lhenickém regionu klesly teploty ze středy na čtvrtek až k minus 6 stupňům Celsia. Podle Jaroslava Mušky, ředitele největšího jihočeského pěstitele ovoci Zemcheby Chelčice, půjdou škody do milionů korun. Odhadl, že škody na třešních a hrušních budou 70 až 80%. Park s oddechovou zónou vznikne na levém břehu Mlýnské stoky v Českobudějovické Havlíčkově kolonii. Nevyužívané průchozí místo v Polní ulici nechá město osadit novým venkovním nábytkem, upraví cesty a zeleň. Práce za více než 6 milionů korun začnou v polovině května.
3: Návštěvníci parku budou mít k dispozici stůl na ping-pong, balanční popruh a houpací sítě. Na břehu Mlýnské stoky přibude pobytové schodiště nad vodou. Park dál doplní stojany na jízdní kola, veřejné osvětlení nebo pítko. Práce by měly skončit v polovině září. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: V Českých Budějovicích můžete dnes navštívit Mint Market. Na piaristickém náměstí budou do 17 hodin nabízet čeští tvůrci originální šperky, přírodní kosmetiku, oblečení, ručně vyráběné kabelky a další jedinečné kousky. Vydat se můžete také do Žižkárny v Českých Budějovicích, kde se v rámci festivalu Jižní sféra do 13 hodin koná trh. Své výrobky prezentují místní farmáři, také cukráři a pekaři a při práci můžete vidět řemeslníky. Pro nejmenší je připravené divadélko a největší pískoviště ve městě, informují pořadatelé na svém webu. Sport. Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Berhanu Wendemu Cegu. Nejlepším z Čechů byl Jan Havlena. Traťový rekord pražského maratonu 2 hodiny 5 minut a 9 sekund žádný ze závodníků nepřekonal. Mezi ženami vyhrála Keňanka Millicent Jelimová, která na trati 42 kilometrů a 195 metrů debitovala.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 24. Vítr bude postupně mírný jihovýchodní. Biozátěž je na nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Pozor, ale dávejte na dálnici D3 u Roudné na Táborsku. Ve směru na Kaplici je na vozovce sražená srna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: zdravých a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne, je tu další vydání magazínu Zelené světy. Ty dnešní budou hodně souviset s jídlem. Máme pro vás sice jeden květinový medailonek, ale jinak si plně vystačíme s užitkovou zahradou. V případě jedné plodiny nahlédneme trochu do historie i do statistických tabulek, ale pořád budeme mluvit o zelenině, kterou velmi dobře znáte. To ale není všechno, rádi přidáme ještě něco navíc. Klidné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: U záhonu s nádhernými pivoňkami stojíme v Průhonické botanické zahradě s vedoucím zahrady Pavlem Sekerkou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Sekerko, pojďme k sbírce vašich pivoněk. Kolik jich tu vlastně máte? Protože my procházíme a jeden záhon míjíme za druhým. Máte je spočítané?
1: No úplně přesně spočítané nemáme, ale blížíme se přibližně k 1000 taxonům, čili 1000 druhům a odrůdám. Proč je nemáme úplně přesně spočítané, je proto, že zahrada se také věnuje šlechtění a máme tady semenáče, které ještě vyhodnocujeme, jestli stojí za to, aby jsme je dál pěstovali, pojmenovali, a nebo jestli tedy to není na takové úrovni pro to další množení a vlastně je zrušíme.
0: Teď stojíme u záhonu s pivoňkami dřevitými. No já jsem říkala, v čem oni se vlastně liší? A vy jste mi tak moc hezky odpověděl. Rozdíl mezi dřevitými a bylinnými. Jaký je?
1: Tak dřevitá pivoňka je keř, takže normálně má větve nad zemí. Na zimu opadává, ale ty větve zůstávají a z konců větví nám vyrůstá další rok ta nadzemní část zelená, včetně tedy velkého květu. Bylinná pivoňka má rozmnožovací pupeny v úrovni země, takže celá ta nadzemní část na podzim seschne, ta rostlina zatáhne a na jaře nám tedy vyraší ze země.
0: Jaké pivoňky tady najdeme u vás?
1: Tak u nás máme vlastně skoro všechny skupiny pivoněk, vyjma pivoně, které rostou planě v Severní Americe a které se velice těžko pěstují. Máme tady pivoňky původní, bylinné a také máme různé hybridy mezi kulturními pivoňkami.
0: Která je takový nějaký váš unikát, které si skutečně ceníte? Nějakou vzácnost najdeme?
1: Tak tohle je složitá novinářská otázka, protože my samozřejmě máme rádi všechny rostliny, které pěstujeme. Těch unikátů je několik, tak samozřejmě jsme rádi, že máme některé ty naše odrůdy, protože jsme vlastně jediné pracoviště, které se v současnosti šlechtění pivoněk v České republice věnuje, a některé ty odrůdy jsou opravdu jinačí než to, co se dosud pěstovalo. Ale taky třeba máme jednu z vůbec nejstarších čínských pivoněk, kterou známe už někdy na přelomu tisíciletí, takže kolem roku nula, jmenuje se Hulang Yong. Je popsaná právě již někdy kolem toho roku nula, je to skvělá dřevitá pivoňka, která je poloplná, tmavě růžová a opravdu se pěstuje přes ty 2000 let.
0: Pane Sekerko, když si budeme chtít vypěstovat pivoňky, poraďte nám, jak na ně, co jim svědčí, co jim nesvědčí. Je to rostlina našich babiček, už oni uměli s nimi zacházet. Mám pocit, že potom na nějaký čas vymizeli z těch našich zahrádek a teď se k ním pomalu vracíme. Tak nějaký návod na jejich pěstování, aby byly tak krásné, jako jsou tady u vás v Průhonické botanické zahradě.
1: Oni to nejsou rostliny našich babiček, ale našich praprapra babiček, protože už Matioli ve svém herbáři, takže na konci renesance píše, že je to růže chudých a tato rostlina je v každé venkovské zahrádce. To píše o takové té rané bylinné pivoňce, která má tmavě červené plné květy a která se pěstovala nejenom jako rostlina okrasná, ale i jako léčivka, protože opadané korunní lístky se sušily a přidávaly do různých čajových směsí. Co se týče pěstování pivoněk, tak samozřejmě musíme rozdělit pivoňky dřevité a pivoňky bylinné. Základní rozdíl je v tom, jak hluboko se ty rostliny sází. Protože dřevité pivoňky jsou v naprosté většině případů roubované a my potřebujeme, aby ten roub zakořenil a byl na vlastních kořenech. Takže dřevitou pivoňku sázíme co nejhlouběji. Někdy se dokonce udělá takový kráter, do kterého se zasadí, ta rostlina se úplně nezahrne, nechá se třeba rok až dva růst nad povrch půdy a potom se to celé zasype. Takže ty větvičky se dostanou pod povrch, pustí vlastní kořeny, zemi se rozvětví a dostaneme nějaký bohatě kvetoucí keř. Bylinné pivoňky se pěstují jinak, protože bylinné pivoňky nesmíme v zemi utopit. Musí mít pupeny těsně pod povrchem půdy, říká se tak jako na palec pod povrch půdy, protože pokud je dáme hloubš, tak začnou trpět houbovými chorobami, začne nám ta nadzemní část po vyrašení odcházet a ty rostliny jsou slabé a nekvetou. Je to vlastně jeden z důvodů, proč bylinné pivoňky nekvetou, že jsou zasazeny moc hluboko. Druhý důvod je, že nám je přerostly okolní výsadby. Ono totiž jak dřevité, tak bylinné pivoňky jsou rostliny dlouhověké, na stanovišti můžou být desítky let. A když se dělá ta prvotní výsadba, tak se samozřejmě projektuje i nějaké keře, projektují se i stromy. No a za těch 10-20 let keře a stromy vyrostou a tu původní pivoňku nám zastíní a ta rostlina tedy samozřejmě nemá sílu, aby vykvetla. Potom ji musíme přesadit na slunější stanoviště. Dřevitý i bylinný pivoňky potřebují velké množství živin. Když se podíváte, tak květy jsou obrovské, dělá to velkou masu listů. Je vidět, že ty živiny jsou opravdu potřeba, takže je musíme hnojit. Buď zetlelým hnojem na podzim, nebo minerálním hnojivem je hnojíme na jaře. Dokonce staří zahradníci za Rakousko-Uherska říkali, že nejlepší pivoňky jsou ty, na které se chodí čůrat.
0: Budeme k pivoňkám vůbec potřebovat nůžky? Stříhají se taky?
1: Bylinné pivoňky samozřejmě poté, co zatáhnou, tak tu nadzemní část musíme ostříhat. U dřevitých pivoňek stříháme odkvetlý květ s přibližně dvěma listy. Stříháme to po ten pravý pupen, protože v paždí těch horních dvou, tří listů se netvoří pupen a my to potřebujeme mít ustřižený u toho pravého pupene. A jinak dřevité pivoňky řežeme co nejméně, protože veškeré větší rány na kmínkách nám otevírají prostor pro to, aby se dostala dovnitř botrytida a to je choroba, která nám nejvíce může ty rostliny ohrozit.

0: Já se moc těším na naše další zelenosvětské povídání, protože bude o zelí. Já miluji zelí, Pavle, ale my ho teď probereme trošičku z jiné stránky. Tu pěstitelskou si na závěr samozřejmě taky schováme, ale my tu máme takové zelné zajímavosti. Pojďme se podívat zelí na zoubek.
1: Pojďme. Zelí je velmi významnou zeleninou. Jsme minimálně dva, kdo ho máme rádi a také moc. Já si život bez zelí ani neumím představit. Zelí je zelenina, která zasáhla lidské životy už docela dávno. Využívá se zhruba nějakých 4000 let. To slovo využívá se neznamená, že se pěstuje. Prostě nejdříve se zelí sbíralo a potom se začalo s pěstováním. Tomuto procesu se říká domestikace. A domestikace zasahuje v případě zelí zhruba do období nějakých 1000 let před naším letopočtem.
0: Když se řekne zelí, my si představíme hlávku zelí. Tehdy, před těmi mnoha lety, takhle to zelí vypadalo taky?
1: No určitě ne. V přírodě se hlávkové zelí nevyskytuje. Zelí v divoké formě mělo jen vlastně od kořene vystupující takovou jakoby skupinu listů a sbírali se ty listy. Některé formy tohoto divokého zelí nebo jakoby podobné formy se vidí v zahradách anglických a francouzských, respektive v starých kuchyňských zahradách, které bývají často u zámku nebo v nějakých panství, aby se ukázalo, jako to kdysi vypadalo. Bylo to opravdu jenom seskupení několika listů, ale tyto formy se ještě pořád pěstují a sbírají se obvykle tak, že se sbírají ty jednotlivé listy z mnoha rostlin, pak se ta rostlina nechává dorůst a po nějaké době se sbírají znovu, podobně jako naše saláty dubáčkovité, které se používají zdobě jídel, také se nezbírá celá ta rostlina, najednou jenom se otrhávají ty lístečky.
0: Jak se dospělo k té hlávce, Pavle?
1: To si myslím, že muselo být dlouhým procesem, který v začátku spíše sledoval nějaké pozitivní výběry. To znamená, že když se objevila nějaká rostlina, která měla toho lupení v sobě víc než nějaká vedlejší kolegyně, tak z té rostliny se vzali semínka, pěstovali se potom už jenom ty formy, které byly bohatší. Ale i tam se mohlo objevit něco ještě zajímavějšího, takže neustálým výběrem těch zajímavých forem se vlastně odsouvaly ty méně zajímavé. Takže to bych řekl, že takhle to bylo dlouhou dobu. A k tomu šlechtění nevím přesně, kdy začalo docházet, ale řekl bych, že to nebude proces, který bude starší třeba než nějakých 200 let. Nevím přesně, ale od divokého zelí po hlávku kompaktního zelí uběhlo hodně let.
0: Kde je, Pavle, největším pěstitelem tohoto druhu zeleniny?
1: Největším pěstitelem je Čína. Čína vypěstuje zhruba polovinu světové produkce. To znamená, že polovina všeho zelí na planetě Zemi se vypěstuje v Číně. Celková globální produkce zelí je něco málo přes 70 milionů tun. A Čína toho zelí vypěstuje více než 35 milionů tun. Ty další země, které stojí jakoby na vrcholu toho pěstitelského žebříčku, tak je tam Indie, je tam Korea, je tam Rusko samozřejmě a je tam také Ukrajina.
0: Předpokládám, že zelí už před mnoha lety bylo důležité pro stravování člověka. Podobně jako dneska, ale dneska už samozřejmě těch potravin je mnoho dalších, ale jak významné tehdy zelí bylo pro lidi?
1: No bylo mimořádně významné, protože zelí z cibuly to byla vlastně základní zelenina, která je evropského původu. Zelí se využívalo hodně i s tou cibulí právě z toho důvodu, že za prvé se dalo celkem dobře pěstovat, dalo se dobře skladovat na dlouhou dobu, dalo se dobře převážet, což bylo velmi důležité třeba při různých migracích nebo když byly války. Tak vlastně ty potraviny museli s tím vojskem putovat také, takže z tohoto pohledu to zelí bylo nenahraditelné. A důležité bylo zejména, protože bylo původně evropské, protože my dnes stavíme na různých druzích zeleniny, ale když se na ně podíváme, tak velká většina z nich pochází z Ameriky. Kukuřice, brambory, tykev, fazole, to jsou všechno americké druhy zeleniny a třeba taková mrkev, ačkoliv teda ten náš botanický druh roste v přírodě, tak ty první kulturní formy mrkve pocházejí z Blízkého východu, z Afghánistánu, z Iránu, takže než vlastně tyto cizí zeleniny mohly doputovat k nám, tak zelí a cibule byly základem toho zdravého stravování.

0: My si v Zelených světech povídáme o zelí, probrali jsme nějaké ty zajímavosti. Pojďme teď k těm praktickým záležitostem, Pavle, co se týká jeho pěstování. Já tam mám velký vykřičník, mně se úplně nedaří, musím říct. Boj s různými housenkami, motýly, škůdci, ten je velký v mém případě a já ho vzdala. Ale já vím, že vy jste si dopěstoval nádherné zelí a že to jde. Pojďme poradit našim posluchačům.
1: Ako my jsme měli zelí dvakrát za naši historii, vždycky jsme ho dopěstovali, ale kdyby ho měl nějak finančně zhodnotit to zelí, tak si myslím, že bychom byli vysoko nad 100 korunou za tu jednu hlávku, protože my jsme mu dali tolik péče a tolik starosti a tolikrát jsme prostě kolem něho poskakovali, že s velkou pokorou a úctou se dívám k pěstitelům zelí, kteří to prostě dokážou vypěstovat ve velké. No na tom poli je to zase trošku něco snadnější možná než na zahrádkách, ale kdybychom měli zjednodušeně našim posluchačům poradit, co zelí potřebuje, tak jsou to dvě věci. Za prvé vyžadují velmi bohatou půdu živnou. Zelí je rostlina první tratě, to znamená, že vyžaduje přímé hnojení hnojem. Pokud uděláme to hnojení na podzim, tak je to ideální stav. Kdo to na podzim nestihl, tak už ten klasický hnoj použít nemůže, ale pořád máme v zásobě ty granule, které se dají koupit sušeného hnoje a ty se dají použít i těsně před tou výsadbou. Týden před výsadbou je možné tyto granulky použít. A ještě jedna živina je důležitá a bez té se nepohneme a to je vápník. Zelí je mimořádně náročné na vápník, stejně jako jiné košťáloviny, jako třeba květák nebo brokolice, takže pro tento účel je důležité ještě přihnojit nějakou formou vápníku. My používáme dolomitický vápenec, který se dobře aplikuje a dobře funguje, je rychlý pro tu rostlinu a pokud se udělá toto, že dáte dusík a dáte vápník, tak máte vlastně 80% úspěchu a ten zbytek je pravidelné zálivce a v ochraně proti škůdcům.
0: Když mluvíme o té ochraně, znamená to, že použijeme nějakou chemii?
1: Můžeme použít i chemii, když to zanedbáme trošku, ale máme několik agrotechnických úkonů, kterými můžeme částečně to zelí ochránit. To je zejména bílá textilie netkaná, která, když se vlastně natáhne na ten záhon toho zelí, tak zaprvé trošku zvyšuje teplotu půdy, ne moc, ale trošku ano, což může být také významné pro růst té rostliny. Hlavně zabraňuje motýlům a jiným škůdcům naklást vajíčka na listy této rostliny. Tím pádem už velká část té chemické ochrany odpadá. Ale i pokud by se stalo, že se třeba objeví nějací škůdci na listech zelí, tak existují postřiky, které jsou vyrobené z přírodních materiálů. Také je to chemie samozřejmě, co dělá příroda, také chemie. Ale jsou to látky, které nemají dopad na zdraví člověka, ani na zdraví třeba včel, protože poškozují jenom hmyz, který saje šťávy na listech toho zelí. Takže můžeme si při pěstování pomoct i nechemickou cestou. No a když bude nejhůř, tak někdy je potřeba vytáhnout přiměřené množství a hlavně v přiměřeném čase, dostatečně dlouho předtím, než zelí budeme konzumovat i nějaký prostředek chemické ochrany.

0: Se zahradnicí Lenkou Šulcovou si budeme povídat v dnešních zelených světech o pěstování zeleniny a rostlin bez umělých hnojiv. Lenko, vy jste farmářka, říkám to správně.
1: Ano.
0: Tak a teď si říkám, jak vůbec dokážete vypěstovat tu zeleninu bez té chemie, jak to funguje. Vezmu příklad třeba rajčata. Mnozí bojují s rajčatovou plísní. Jak to děláte vy?
1: Musím říct, že když jsem vlastně na té farmě začínala pěstovat, tak to bylo konvenčně obdělávané pole, který bylo plné píru, utužená půda. Já jsem si dělala i vzorky, vlastně, takže tam bylo opravdu hrozně moc jako reziduí prostě z těch různých pesticidů. Takže jsem hledala alternativu jak. Takže jsem tam právě postavila ty vysoké záhony. A abych se vyhnula ještě, protože jsem už v tu dobu zahradničila celkem dlouho, abych se vyhnula nakupování nějakých substrátů nebo vození kompostu v takovýhle míře z nějaký kompostárny, kde opravdu nesplňovaly ty moje kvality, které jsem chtěla, protože opravdu ti lidi to vlastně jako neřeší, co do těch hnědejch popelnic dají. A dost často takový ty zbylý postřiky, co jim někde zbydou přes zimu, tak pak prostě nalejou do posekaný trávy, hodí to do té popelnice. A pak jim ale vlastně nedochází, že když si jako jedou do té kompostárny, tak si potom přivezou v tom kompostu i tahle ty rezidua. A zrovna teda rajče je velmi citlivá rostlina na jakýkoliv rezidua, hlavně jako z Roundupu. Hodně lidí třeba používá na trávník hnojivo s herbicidem. A to dost často právě se objevovalo vlastně jakoby v těch kompostech. A co na to reagovali první, tak byly rajčata. Okamžitě se začaly vlastně kroutit, nerostlo to. Teďka to všichni jako řešili, že jo, prostě a to začaly se vlastně dělat ty jako rozbory těch kompostů a všichni se začali tak jako chytat za tu hlavu, že to jako není dobrý. Takže já jsem tam tenkrát navozila asi 30 tun vyplozeného žampionového substrátu, který jsem vlastně různě míchala s ornicí, s pískem, abych dokázala té zelenině podle těch jednotlivých tratí hnojení dát to, co potřebuje. Jo, abych prostě salát neměla přehnojený, protože ten žampionový substrát je opravdu jako směs hnojů, jenom propařená prostě asi na 80 stupňů, aby v tom ty žampiony nerostly. Takže já jsem si vlastně pomohla tímhle a postupně, protože když jsme začínali pěstovat, tak jsme teda nikdy nepoužívali ani jako umělý hnojiva, ani nějaký tvrdý pesticidy, ale používali jsme biologické prostředky, jo, které se dají používat jako v ekologickém zemědělství nebo tohleto. A to už jsme teďka vlastně dokázali odbourat taky, protože tu půdu vlastně jako už 10 let vlastně nějakým způsobem zpracováváme. Pěstujeme mezi plodiny, krmím ptáky, vrací se tam fakt jako ten život. Já jsem třeba jenom včelám, aby měli co z jara papat, tak jsem tam na to pole vlastně nasázela asi 12 000 cibulovin různých, aby jako měli. A teď opravdu to jako vidím po těch letech, jak se ta půda mění a je živá, je kyprá i bez toho, že bychom ryli. Před těma 10 lety jsem měla problém rycíma vidlema, abych přetočila tu skývu nahoru třeba, nebo vůbec se do té jílovité země prostě utužený píchnout, tak teďka už vlastně vůbec nepotřebuji ani rejč, ani rycí vidle, šáhnu tam rukama. A u těch rajčat, tam to funguje tak, že zrovna u rajčat je už dost rezistentních odrůd, který opravdu jako nechytají tu plíseň vůbec, anebo když tam ta plíseň je, tak nepřechází na plody. Což je prostě úplně skvělý. Jedna z mála věcí, kterou bych jako nedoporučovala těm lidem, aby dělali, protože se s tím setkávám opravdu hrozně často, je, že oni v rámci toho vlastně, aby jako ta plíseň nešla jako ze země, aby se ty listy neválily na zemi, tak té rostlině během jednoho pár dní vlastně jako seberou všechny ty listy, nejenom ty, co jako leží na zemi, ale voholí úplně až nahoru. A samozřejmě, že pak jako mají takový pocit, že to jako, já jsem to voškubal a stejně mě to dozrálo. Jenomže když si srovnáte chuťově tu v uvozovkách neotrhanou rostlinu a tu otrhanou, dozrajou v obě, ale ta s těma neotrhanýma listama má ty plody větší, sladší, protože ty listy tam slouží k fotosyntéze a ta rostlina ty cukry potřebuje, jakmile ty listy nemá. A vy vlastně ještě, to třeba dělám ještě tak, že ty listy, které se válí úplně na zemi, tak je třeba rozpůlím jenom těma nůžkama. Že opravdu odstraním jenom to, co leží na té zemi, ale ten střapeček tam nechám. A oni otrhají třeba první 3-4 patra a na té rostlině způsobí třeba 8-9 vlastně jako ranek, kam ta houba, protože ta plíseň bramborová je vlastně houba a její plný vzduch, ona není jenom v půdě. Ona, když má příhodné podmínky, vlastně tak ty spory letí tím vzduchem a s nás ulpí na těch nějakých drobných poraněních. Nehledě na to, že pokud ta rostlina přijde o ty listy, tak to je jako kdyby vám zlomili v obě ruce. Neumřete, ale taky se vám prostě bude dělat špatně výmek na hrazdě. A u té rostliny je to stejný. Vy uvedete do nějakého stresu a ten škůdce nebo choroba vždycky si přednostně vybere nějak chátrající rostlinu. Takže to bych nedoporučovala dělat. Ta rostlina tam opravdu určitý počet listů má z nějakého důvodu. A vlastně jsem to nikdy nepochopila, protože to zahrádkáři vlastně mně přijde, že to dělají jenom u těch rajčat. U paprik se to neděje, u vokurek, který trpí plísní, taky nikdo neškube jako listy prostě nebo to, ale u těch rajčat prostě je to takovej zažitej. Takže moje sousedky v okolí už jsem to naučila a ty už, tak to by je takový jako apel nebo taková jako drobná rada opravdu nad tím jako přemýšlet, jestli tím, že jí chceme pomoct, tak spíš neuděláme víc škody než užitku.

0: S Josefem Tlapou z Vitic, z ovocné školky, si budeme povídat o plodech, které můžeme zobat ze zahrádky. Pane Tlapu, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přece jenom rybíz angrešt, to máme na zahrádce kde kdo. Ale třeba takovou mandloň, to už je jiná liga.
1: Ano, my jsme začali pěstovat mandle, bylo to po takové zvláštní zkušenosti, kdy jsme byli s Ovocnářskou unií v Polsku na exkurzi a tam byl mandlový sad. A tak

0: ta mandloň naše, že plodí. To znamená, že do našich podmínek se hodí, je otožilá a hlavně je samosprašná. Nepotřebuje k sobě druhou odrůdu, která by ji opylila.
1: Věda, už nemusíme jezdit až do Hustopečí. Co takové kaštany? I těm se už u nás daří?
0: Ano, kaštan jedlý se u nás může pěstovat v našich podmínkách. V naší školce jsme začali pěstovat, je to spíš takový experiment. Rouby se nám chytly a myslím si, že za rok už budou stromky k prodeji. Snažíme se dělat odrůdu Lion, což je odrůda, která je samosprašná zase, aby na těch zahrádkách mohl být jenom sám.
1: Další zobací stromeček, který by se nám mohl líbit, tak to je takový hloch, co vy na to?
0: Ano, hloch peřenoklaný, zkoušíme ho také pěstovat. Hloch peřenoklaný, odrůda Big Mao Mao, u nás oblíbená. Tady v Chelčicích, nedaleko Vitic, má pan Tůma velký sad tady té odrůdy, která je tady osvědčená, funguje. Je to samosprašný, to znamená nepotřebuje opilovače a plodilo nám to už druhý rok ve školce.
1: Ano, a plody jsou krásné, jsou výborné, jsou velmi zdravé. Pokud má někdo problémy se srdcem, můžeme jenom vřele doporučit. Ještě nějaký keřík, ze kterého bychom mohli během roku uzobávat na zahrádce. Pane Tlapo, co nám doporučíte?
0: Myslím si, že velmi zdravá je třeba aronie. Dá se sehnat buď v keřové formě, anebo ve stromku. Bude to tak 2,5 metru velký stromek. Je to velice zdravé ovoce a dá se z toho dělat marmelády, pečené čaje a takhle ho zpracovat.
1: Jeřáby?
0: Jeřáb také máme, jeřáb červenoplodý. To je spíš také na ty pečené čaje.

0: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
1: příjemnější a veselější
0: život s rostlinami. Naslyšenou.

Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech zastavili v Předslavicích na Strakonicku. Ve věži kostela se tam nachází trojice vzácných historických zvonů, které se dochovaly navzdory válečným rekvizicím. Dneska si je poslechneme ve společném vyzvánění. Nejdříve se rozezní malý zvon svatý Petr, který ve druhé čtvrtině 16. století ulil anonymní jihočeský zvonař. Po chvíli se přidá svatý Vavřinec, ulitý roku 1438, zvonařem křížem v Českých Budějovicích. A pak uslyšíme i velký zvon Maria. Ten roku 1549 ulil konvář a zvonař Štěpán v Českých Budějovicích. Je pozoruhodné, že se právě v Předslavicích dochoval takto cenný soubor starých zvonů. Podle kampanologa Radka Lungy k tomu mohl přispět historik a kněz František Teplý, který dokázal odborně doložit jejich historickou hodnotu a uchránil je před rekvizicemi. Největší zvon Maria byl sice za druhé světové války odvezen do Prahy, ale po jejím skončení se naštěstí vrátil zpět. Teď už nechme znít všechny tři předslavické zvony. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš odletěl do Jerevanu na summit Evropského politického společenství. Houslista Pavel Šporcl otevře 6. června rekonstruovanou českobudějovickou Slávii. Po včerejší porážce od Švédska nastoupí národní hokejový tým v 16 hodin v Českých Budějovicích proti Švýcarsku. Zítra bude na jihu Čech velká oblačnost, teploty ale vystoupí k 27 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a také aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
2: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání, určitě máme příležitost se k tomu vrátit.
3: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Zrekonstruovaný dům kultury Slávie v Českých Budějovicích se veřejnosti otevře v červnu. Magistrát chystá sérii kulturních vystoupení a pořadů. Jak potvrdila primátorka Dagmar Škodová-Parmová z hnutí Naše Česko, o slavnostní otevření se postará českobudějovický rodák, houslista Pavel Šporcl.
4: 6.6. Pavel Šporcl bude mít svůj koncert, dále 7.6. bude jeho manželka Bára Kodetová. No a samozřejmě my pracujeme i s našimi partnerskými městy, takže z partnerského města Bursch pak nám přijede jejich celá filharmonie, ale to už hovořím o červenci.
0: Intimní multisenzorický zážitek čeká dnes diváky festivalu Jižní sféra v rajské zahradě dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. Na scéně budou 3 diváci a 3 účinkující. Budou mít zavázané oči a sluchátka. Podle informací na webu pořadatele se jedná o smyslové dobrodružství, vedoucí k vnitřním objevům pomocí hmatu, vůní, příběhů a především představivosti. Vstupenky jsou ještě na představení v 16 a 17 hodin. Sport. Hokejisté české reprezentace na českých hokejových hrách nestačili včera na Švédsko, prohráli 2-4. Při obou vstřelených gólech byla na ledě trojice Chmelař, Klapka, Melovský. Pokračuje trenér národního týmu Radim Rulík.
5: I dva dostali, mám pocit, že dostali ten pobuly a ten první. Že hráli jakoby 2-2 ten svůj zápas. Když to řeknu ofenzivně, určitě jedna z nejlepších formací, která byla na naší straně. Jsme se jakoby srovnali v té energii s tím soupeřem, ale neviděli jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gol na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci.
0: V 16 hodin nastoupí národní tým na závěr českých hokejových her proti Švýcarsku. Počasí. Na jihu Čech bude odpoledne jasno nebo skoro jasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 24. Vítr bude postupně mírný jihovýchodní. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích ojediněle až na 7 a v mrazivých kotlinách k 5. V pondělí bude převládat velká oblačnost, lokálně bude i polojasno. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky, naprší maximálně 5 mm srážek. Teploty budou mezi 24 a 27 stupni Celsia, na horách do 23. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 141 na okraji Prachatic směrem na Bavorov srazila motorka chodce. Další nehoda se vyšetřuje na Písecku na silnici 3. třídy mezi Starou Vráží a Čížovou. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Milí přátelé, přeji vám krásné sváteční popoledne. Začínají i písničky pro radost s datem 3. května a já vás s radostí vítám u poslechu. Venku je, jak koukám z okna, skutečně nádherně. Určitě i to přispěje k dobré pohodě, tak se nechte pozvat. Připravené jsou polky i valčíky, ale také tanga nebo melodie v tanečním rytmu. Zkrátka pestrá paleta písniček, abyste si následující hodinku užili v radosti. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová. První hudební dárek dnes s keramičkou pošleme do Záhostic paní Marušce Kubartové. Paní Maruška Kubartová oslavila narozeniny v březnu a dnes následuje dodatečně hudební dárek a přání. Milá Maruško, máme tě všichni moc rádi a přejeme ti jen štěstí, lásku a radost v životě. Gratuluji a hodně zdraví přejí přítel Láďa, celá rodina a Helena.

dohrála keramička a já už mám gratulaci pro další dva oslavence. Řečická kapela zahraje paní Janě Filipové a panu Milanu Dolejšovi. Paní Jana Filipová žije v Mičovicích. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životní pohody vám, paní Jano, přeje zastupitelstvo obce Mičovice. Milá gratulace čeká i na pana Milana Dolejše z Vodňan. Vážený pane Dolejši, poslouchejte. Milane, všichni z rodiny Holínů, Kadleců, Machniku a Klimešů, samozřejmě manželka a dcera Gabriela i babička a děda z baráku, ti všichni přejeme hodně zdraví, pohody a úspěchu jak v kutilství, tak v práci. Děkujeme ti za starost o rodný dům a o nás. Za všechny píše děda Jarda.

Další hudební dárek pošleme do Borkovic, kde kulaté životní jubileum oslavuje pan Jaroslav Čížek. Všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let vám, pane Čížku, přeje zastupitelstvo obce Borkovice. Zítra 4. května oslaví 60. narozeniny pan Jaroslav Míka ze Zhořce. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky vám, pane Míko, přejí maminka, přítelkyně Ivana, děti Štěpán a Tereska a sestra Milada s rodinou. Tolik z gratulací na úvod a teď už Boršičanka a pěkný valčík.

dohrála, dospívala Boršičanka. Dalším obdarovaným bude pan inženýr Jaroslav Frk z Malenic. Okresní myslivecká rada Strakonice v čele se svým předsedou Milošem Vondráškem vám, pane Frku, přeje hodně štěstí, zdraví, osobních úspěchů a řadu krásných mysliveckých zážitků. A ještě dovětek, prosíme o zahrání směsi mysliveckých písniček, píše za všechny pan Stanislav Havlan. Myslivecké budou, slibuji, a jistě potěší i pana Jiřího Kadlece z Popelína. Vážené písničky pro radost. Zahrajte prosím panu Jiřímu Kadlecovi z Popelína, který dnes oslavuje své narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody přeje jménem obce a zastupitelstva inženýr Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín. A já, pane Kadleci a pane Frku, doplním, hraje vám Budvarka.

včetně smysliveckých písní hrála a zpívala Budvarka. Další hudební pohlazení pošleme paní Jitce Jandové do Bernardic u Písku. Naše milá maminko, dneska máš svůj den a tak ti přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti ze života. Moc ti děkuji za tvoji lásku a starostlivost. Nesmírně si toho vážím, co pro nás ty a táta děláte. Jste nejlepší. Ze srdce gratuluje a vše nejlepší přeje dcera Šárka a vnoučata Markétka a Matyášek. Milá paní Jandová, to jsou krásná slova. Hezky to oslavte. Pan Stanislav Radimský z obce Krsice slaví kulatiny. Sbor dobrovolných hasičů Krsice přejí k významnému životnímu jubileu hodně zdraví a životní pohody. PS, prosíme o písničku Moje česká vlast. Hraje veselka Ladislava Kubeše.

Na malou muziku na uši Pepíka se mohou těšit dvě dámy, další dvě oslavenkyně, paní Marie Malá a paní Marie Poláková. A já ještě prozradím, milé ženy, že písnička, kterou vám za malou chvíli zahrajeme, má název Co je to ráj. Máte se tedy na co těšit. Vedení městyse Bernardice blahopřeje paní Marie Malé z Bernardic ke krásným kulatým narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Podepsán starosta Pavel Souhrada. Paní Marie Poláková žije v obci Trojany u Dolního Dvořiště. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let vám paní Poláková přeje starosta obce Dolní Dvořiště Ivan Kůta a občanská komise obce.

Dohrála malá muzika na uše Pepíka. Další hudební dárek pošleme panu Vladimíru Markvartovi. Pan Vladimír Markvart je z Kozmic, narozeniny oslavil v březnu. Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a štěstí a také mnoho radosti z muziky přejí syn Radek a snachy Jindřiška a Markéta, také vnoučata Izabelka a Adámek a přítelkyně Maruška. Ke gratulaci se připojují Helena, Jarda a Jaroušek. Panu Markvartovi z Kozmic bude hrát černovická dechovka a bude to hezká polka s názvem Jarní vody.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Milé rádio, zahrajte prosím dnes 3. května panu Stanislavovi Pavlu z Popelína, který právě dnes slaví své narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody panu Stanislavu Pavlu přeje jménem obce a zastupitelstva inženýr Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín. Vážená redakce, chtěli bychom vás požádat o písničku pro našeho kamaráda, pana Josefa Karase z Černýšovic, který dnes oslavuje své půlkulaté narozeniny. Pepo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti a hlavně, ať si ještě dlouho ve zdraví užíváš procházky s digem. Také ti přejeme hodně rybářských úlovků a ať si ještě dlouho scházíme. To vše a ještě více přejí kamarádi, všichni od Hrušku, Jirka a Karel a k přání se též připojuje syn Martin s Hankou a vnučky. PS, prosíme o písničku Na staré mohelně. A já doplním, pánové, pane Josefe Karasi a pane Stanislave Pavlu, že vám tuto oblíbenou hraje krajanka Václava Hlaváčka.

Stejná životní výročí, která si dnes připomínají paní Miluše Svobodová a paní Helena Madarová, oslavíme s písničkou a s řečickou kapelou. Paní Miluše Svobodová je z Nových Hradů. Do dalších let vám paní Svobodová přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. V obci Číčenice narozeniny slaví paní Helena Madarová. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let vám paní Madarová přeje za vedení obce Číčenice starostka Renata Regálová. Vím, vím, vím a řečická kapela.

dohrála Řečická kapela. Další zastávka, přátelé, bude v Popelíně. Vážené písničky pro radost, zahrajte prosím paní Martě Emrové z Popelína, která dnes oslavuje půlku latiny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody. Vám paní Emrová přeje jménem obce a zastupitelstva inženýr Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín. A my se k blahopřání připojujeme a posíláme vlachovku a písničku s názvem Černé oči.

Tak to byla jihočeská vlachovka. Právě dnes 3. května oslavuje půlkulaté životní výročí pan Jan Vicány z Nepomuka. Hodně zdraví a osobní pohody vám, pane Vicány, přejí zastupitelé obce Jílovice spolu se starostkou Lucií Beránkovou. A my se, pane Jane, ke gratulaci připojujeme se Šťáhlavskou šestkou a písničkou s názvem Půlku hraj kapelníku náš. Tak ať vás potěší.

Další gratulační dopis, který držím v ruce, je adresován paní Růženě Bžochové z Dražic. V tomto případě dokonce prozradím i věk oslavenkyně, protože si myslím, že paní Růženka Bžochová si to zaslouží. Dnes se dožívá krásných 90 let. Milá paní Růženko, vaše vzácné výročí je pro nás vítanou příležitostí, abychom vám do dalších let upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. Vše nejlepší přeje vedení obce Dražice. A my se, milá paní Bžochová, připojujeme a posíláme Anušku s malovankou a písničku pro mámu.

dohrála Malovanka. Na krásné Šumavě, to je název písničky, která je už s Kubešovou osmičkou připravená pro pana Willibalda Ripla z Albrechtic nad Vltavou. Rok s rokem se sešel, věk do tvých dveří vešel, kdo tu má dnes kulatiny, slavíš krásné devadesátiny. Na tvé zdraví se dnes pije, do pohárku se šampus lije. Cinkají skleničky, chodí známí, tisknou ti ruku a říkají přání. Ať zdraví, štěstí a láska jsou s tebou na pořád, to chceme tobě dnes ze srdce přát. Pusu posílají dcera Milena s manželem Milanem a rodiny Hořejší, Hošek, Alfovi a Hlaváčovi. Pane Ripple, mám pro vás ještě jedno blahopřání. Jménem sboru dobrovolných hasičů v Albrechticích nad Vltavou bychom vás chtěli požádat o hudební gratulaci pro našeho dlouholetého člena, bratra Willibalda Ripla, který si právě v tento den připomíná významné životní jubileum 90 let. Bratr Ripple je členem našeho hasičského sboru úctyhodných 63 let. Dlouhé roky pracoval jako místostarosta sboru a okrsku. Za jeho dlouholetou a obětavou práci, kterou vždy odváděl svědomitě, mu patří veliké poděkování. Do dalších let vám, pane Ripple, přeji albrechtičtí hasiči a hasičky jen to nejlepší a především pevné zdraví.

Před 13. hodinou ještě pozvánka. Telčská dechovka spolu s Městským úřadem Dačice zve příznivce dechové hudby a všechny tance chtivé na májový taneční večer dnes v neděli 3. května od 17 do 20 hodin v sále Beseda v Dačicích. Opakuji, telčská dechovka dnes v Dačicích od 17 do 20 hodin. A to už je dnes, přátelé, vše. Končí písničky pro radost s datem 3. května. Krásné odpoledne vám přeje a brzy naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Meteorologové rozšířili kvůli suchu a teplu výstrahu před požáry až do středy. Hasiči na Vysočině hasili od soboty 11 požárů v přírodě. V Zoo Hluboká se narodilo páté mládě kočkodanů husarských. Odpoledne naměříme až 28 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno a zítra bude převládat velká oblačnost. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
0: Kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Na Vysočině hasiči od soboty likvidovali 11 požárů v přírodě, informovala mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Nejvíc jich vyjelo hasit lesní porost u Šašovic na Třebíčsku, kde jim pomáhal i vrtulník. Vyhlášený tam byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Větší počet jednotek hasičů zasahoval také u požáru lesů u Lipice a u Čejkova na Pelhřimovsku. Při požáru trávy v Nové Cerekvi se jeden člověk zranil. Mládě kočkodana husarského je novým přírůstkem Zoo Hluboká. Narodilo se v polovině dubna. Je už pátým mládětem kočkodana, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Podle zooložky Markéty Jariabkové není jisté, jestli mládě v zoologické zahradě zůstane.
3: Pohlaví budeme zjišťovat v těch 2 až 3 měsících. Teď co samice chrání, pořád má přitisknuté na břiše, takže nějaký pokus o odchyt by byl riskantní pro všechny. Pokud by to byla holka, tak budeme jednat o tom, aby u nás mohla zůstat. Pokud to bude kluk, tak budeme řešit odchod do jiné zoologické zahrady.
0: V Kolářově knihovně v Katovicích na Strakonicku je ode dneška k vidění výstava obrazů výtvarnice Simonety Šmídové s názvem Čas zastavit se. Je prodejní a potrvá do 29. května. Prohlédnout si ji můžete v otevírací době knihovny.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasné nebo skoro jasné, večer začne od západu přibývat oblačnosti. Naměříme až 28 stupňů, na horách do 24. V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích může být ojediněle i 7 stupňů a v mrazových kotlinách 5. V pondělí bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky, naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme mezi 24 a 27 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policisté vyšetřují nehodu osobního auta a motorky na Plzeňské ulici v Českých Budějovicích a taky na silnici 159 u obce Tálín na Písecku. A u obce Čížová na Písecku je kvůli nehodě uzavřená silnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte, na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi, děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město? Pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
5: Krásný dobrý večer i vám, Kapečáci, i vám, Český rozhlase.
4: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět tak díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
5: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
4: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
5: No.
4: To je takový obvyklý jako pojem z jídelníčku. Je to vaše?
5: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
4: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
5: Děkuji
4: moc.
5: Mějte se krásně, hezký večer.
4: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Děkuji. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, Jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
6: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
4: No zátek, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
6: No právě.
4: To byl její druhý manžel.
6: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
4: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. On byl Aleš. Idol, že jo? On byl, no tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
6: Tak já nevím, že měla samý hezký...
4: To až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
6: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Ta mi říkala, ježiš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k Jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
4: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
6: Ano, my jsme si volali.
4: No.
6: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no, on mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
4: No to je dokonalý.
6: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
4: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
6: no
4: tak?
6: Vlastně ano.
4: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
6: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
4: Strýček,
6: ona
4: takže
6: byla
4: teta?
6: Byla moje nevlastní teta.
4: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
6: Teta.
4: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
6: no,
4: plno.
6: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
4: No ne, ale pro strýčka Majera,
6: no, pro
4: že byste
6: Majera.
4: Něco napsal.
6: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
4: Ale no jistě, co mu chcete strýčku dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje no vidlema. Muzikálu napsal
6: bílou,
4: a já od něj napsal ještě nic nemám.
6: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro něj něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
4: On je duchem velmi
6: nikdy
4: mladý.
6: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
4: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
6: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
4: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
6: No, ne, už není nic, hudba je mrtva. Ale AI něco. Ale umělá
4: všechny
6: inteligence,
4: ty Spotify.
6: Něco vygeneruju.
4: Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme sem. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
6: no
4: přece
6: ne,
4: bylo umělecké dílo.
6: Hele,
4: co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat,
6: no,
4: já to chci čuchat, tu křídovou.
6: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no už se neříká ani písnička, oni říkají track.
4: Jo, tak.
6: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
4: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
6: no,
4: distrack,
6: to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
4: Aha.
6: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže distrack je, když ten mi štve a tak na něj napíšu distrack.
4: To je dokonalý.
6: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
4: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Syn, Majera
6: no,
4: a Evy Pilarové. To je den, to je den.
6: Ale ještě dostanu... Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
4: No samozřejmě.
6: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
4: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila
6: já,
4: Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
6: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
4: já myslím, že leckdo ve světě populární.
6: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
4: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
6: Ano, čili i takhle to funguje.
4: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
6: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
4: No,
6: že Bůh, kdo by se tam našel.
4: To je pravda. Ondřeji, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka,
6: no,
4: jaký uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
6: se,
4: tak?
6: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
4: To je hezký.
6: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
4: No jasně, jasně.
6: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka
4: ano
6: jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
4: Je, tak to mi bude velkou ctí. A
6: mě také nesmírnou ctí.
4: Ježišmarja,
6: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
4: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
6: zabije teda,
4: ne,
6: potom
4: tu celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo. Jsem
6: ano,
4: si
6: jistě.
4: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
6: Ano, z daleké ciziny,
4: z daleké.
6: S čím dal tím vzalující se...
4: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice, Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že Dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
7: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My nemáme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem. Takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje? Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malý Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu, do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už je jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu, A nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, to byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem, že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, nebylo to nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To tak. Jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako,
2: ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
3: není
2: to
3: pravda.
2: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Ano. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jejich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádnej playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gottovi, Heleně Vondráčkové, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na SMS-ku je pořád někomu.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak jevíc se hádat zjistě. Ne, dámy a pánové, prosím, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná cmunda po kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně. Nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít ze zadu na tu stage, tedy na pódium. A netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují cmundu po kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední 2 roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuje 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, prý budeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se ho týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se i ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu...
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale...
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku

0: přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď, dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
2: Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
0: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali, jak je jakýkoliv veřejnoprávní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
3: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
4: Já k tomu zapravdu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
0: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cíle. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
0: Ano, tak hlavně je to obrovské děkování, jo? Protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
5: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
6: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
7: 2 kostely.
5: Myslíte si, že myslím, je si, správně jo. Za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
1: Aha.
5: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého

0: rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
1: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
1: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
3: Kolia.
0: Jendo?
1: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
4: Přidal naopak.
0: Já, kerej?
4: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
4: Ne, tak to je rozdíl.
0: Já jsem, no já vím, ne, no ale.
4: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
4: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
1: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
3: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
3: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
5: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
5: Ne, já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
5: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
6: Hoří, hoří!
7: Plamený, plamený žrají dědiště!
6: Rychle žerem do oporu, pustme žerem do oporu!
8: Ať spustíte lidéš!
6: Proboha, oheň!
7: Požár!
6: Hoří, hoří, žerem!
7: Požár! Vidíte, jak jsem to polou!
9: Tady, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid! Halo, orkestr! Hrajte, proboha, hrajte! Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
1: Řekl, že to je tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace požár v opeře z roku 30, jo?
1: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
3: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Andrej Babiš odletěl do Jerevanu na summit Evropského politického společenství. Sejde se tam i se Zelenským. Část hasičů v Českém Švýcarsku chrání před ohněm domov důchodců. Seniorům teď nehrozí žádné nebezpečí. Nový pobytový park vznikne Havlíčkově kolonii v Českých Budějovicích. Zítra bude převládat velká oblačnost. Teploty vystoupí až na 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a také aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
2: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání, určitě máme příležitost se k tomu vrátit.
3: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravovali na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. Vlak srazil muže jdoucího po kolejích u obce Rudvínov. Muž střet nepřežil. Informoval o tom policejní mluvčí Milan Bajcura. Policisti událost vyšetřují. Na železniční trati 225 Havlíčkův Brod Veselý nad Lužnicí je kvůli tomu v úseku Jarošov nad Nežárkou Jindřichův Hradec zastavený provoz. Podle informací na webu Českých drah uzavírka potrvá do 17 hodin. Park s oddechovou zónou vznikne na levém břehu Mlýnské stoky v Českobudějovické Havlíčkově kolonii. Nevyužívané průchozí místo v Polní ulici nechá město osadit novým venkovním nábytkem, upraví cesty a zeleň. Práce za víc než 6 milionů korun začnou v polovině května.
4: Návštěvníci parku budou mít k dispozici stůl na ping-pong, balanční popruh a houpací sítě. Na břehu Mlýnské stoky přibude pobytové schodiště nad vodou. Park dál doplní stojany na jízdní kola, veřejné osvětlení nebo pítko. Práce by měly skončit v polovině září. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Hasiči v Týně nad Vltavou dnes, den před svátkem svatého Floriána, představí novou cisternu. Slavnost, jejíž součástí bude i požehnání vozidlu, začne na náměstí v 15 hodin. Nová Tatra nahradí vozidlo, které sloužilo ve městě bezmála 20 let. K vidění budou i další nově pořízená vozidla. Podle informací na webu města celkové náklady na novou cisternu přesáhly 10 milionů korun. Z toho 5,5 milionu korun pokryjí dotace z ministerstva vnitra a z Jihočeského kraje.
1: Sport.
0: Táborští fotbalisti podlehli Žižkovu ve 26. kole druhé fotbalové ligy 1-3. Ve středu nastoupí doma proti Chrudimi. Házenkáři Plzně využili ve finále play-off extraligy proti Karviné i po druhé výhodu domácího prostředí a po výhře 31-24 vyrovnali stav série na 2-2. Rozhodující finále je na programu v sobotu 9. května.
1: Počasí.
0: Pondělí bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme mezi 24 a 27 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 3 auta se střetla v Soběslavské ulici v Táboře, 2 auta se střetla v ulici Boženy Němcové v Českých Budějovicích, je tam uzavřený jeden jízdní pruh a auto s motorkou se střetlo na silnici 159 u Tálína na Písecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: písničky, které nestárnou a nedělní odpoledne, které má svůj klid. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Začíná jeho české odpoledne. V této hodině nabídneme příběhy z našeho kraje i chvíle, které stojí za to vychutnat si absolutně bez spěchu. Čeká nás čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i knižní hlídka Filipa Černého, které nemohla uniknout návštěva bulharské básnířky Mirely Ivanovy. A chybět nebudou ani vaše oblíbené písničky. Těšit se můžete na Lucii Bílou, Petru Janů a právě teď na skupinu Činasky.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na první květnovou neděli jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku, kterou si připomeneme 81. výročí konce druhé světové války. Ten příběh se odehrává za války a těsně po ní. Je to příběh o mladé německé dívce, jejíž život po skončení války utěla popravčí četa lidových soudů. Ta dívka neudělala vůbec nic, měla jen dávné židovské předky a špatného přítele. Na motivy skutečného příběhu z Českobudějovicka povídku Ruth přímo pro naše rozhlasové studio napsal českobudějovický spisovatel Jan Štifter.

Do poslední chvíle nevěřila, že ji skutečně pověsí. Rozsudek vyslechla těsně před obědem. Kručilo jí v břiše, ale najíst už nedostala. Krátce před druhou odpolední ji odvedli na popraviště. Veřejně četli rozsudek. Dali jí možnost promluvit, nadechovala se, ale nebyla schopná slova. Trvalo to 10 minut, než lékař potvrdil, že Ruth Bajerová už není mezi živými. Lidé, kteří se přišli podívat, odcházeli spokojení, protože se mimořádný lidový soud vypořádal s dalším německým parchantem. Pověsit by je měli všechny. Jen banda kluků, která si přišla zkrátit čas, kritizovala, jak rychle byl s tou Němkou konec. Za 6 let války by si zasloužili trochu bolestivější smrt. Ruth by jim ráda řekla, že tak rychlé a bezbolestné to není. Že jí sice spoluvězenkyně na cele, která ještě před pár měsíci pracovala jako lékařka v nemocnici, večer před exekucí shrnula, co ji čeká. Jak se při zavěšení vmáčkne kořen jazyka do dýchacích cest nosních i chřtánu, čímž se dýchací cesty dokonale uzavřou. Stejně jako zaškrcené krční tepny. Takže mozek, podpořený ještě šokem ze zaškrcených krčních nervů, přestává být zásobován krví a vypíná okolní svět. Smrt tedy přichází za milosrdného bezvědomí a bez bolesti. Ale Ruth si ráčila všimnout, že tohle je jenom teorie. Dlouhé 10 vteřin cítila záškuby v nohou. Vnímala, jak se celá třese. Poulila oči a snažila se vší silou roztrhnout provaz, kterým je svázaly ruce. Protože tušili, že tak krásné, tiché a dokonale zvládnuté umírání rozhodně není pro každého. A v téhle době už vůbec ne pro Němce. Přes nesnesitelnou bolest se jí do hlavy prodraly útržky z písničky, kterou si tenkrát ti kluci pobrukovali. Pét, pét, vo vars du heute Nacht. Najednou viděla hnědé oči kluka, kterého skoro neznala. Milana. Díval se na ní a ona věděla, že se na ní nezlobí. V těch očích nebyla nenávist, ale smutek. Žal nad tím vším, co se stalo, protože se to asi muselo stát. Přece nelze věřit na náhody, protože ty se snad trestají jinak, než rozsudkem mimořádného lidového soudu. Rukou muže se zakrytou tváří, oblečeného do černé košile, v rajtkách s opaskem, na jehož přesce si zbrousil znak SA, aby nedrážděl, když vykonává vůli osvobozeného československého lidu. Budějovice se radovali, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Kluci se domlouvali, že zítra se přijdou podívat zase, co s volným časem, a počasí popravám venku přeje. Na zemi leželo bezvládné tělo. Ruth Bajerová, 21 let a 3 měsíce. Pohřbena bude do jámy, bez jména, bez fotky, bez příběhu. Protože tomu příběhu by stejně nikdo nevěřil. Bylo po všem. Byla neděle, byl duben roku 1946. Třeba je přesvědčí, že jsi opravdová židovka. To byla poslední slova, která od Richarda slyšela. Zabouchl za sebou dveře a už se neobjevil. Mluvil o tom často, jako by jí kvůli tomu mohl mít míň rád. Od dětství se jí na to ptali, protože jméno Ruth se v rodině dědilo. A otec se toho nejvíc bál, když pro všechny členy rodiny scháněl potvrzení o árijském původu. Stát potřeboval důkaz, že Bajerovi nejsou židé. Tatrmane! To byla zase její poslední slova pronesená na adresu Richarda, když za sebou zavřel dveře. Seděla v kuchyni a myslela na svou babičku, jak dokazovala, že Pán Bůh existuje. Ta historka srostla se všemi křty a svatbami, jako by potvrzovala, že Bajerovi vědí něco víc než ostatní, že měli to privilegium nahlédnout o kousek dál. Babička vzpomínala na svou maminku, které se ve snu 3 dny po pohřbu zjevila její maminka, aby zvěstovala poselství.
U Hospodina jsem si vyprosila, abych ti mohla říct, že Hospodin existuje. Pamatuj si, že Hospodin je a že vždycky stojí při vás. Bayerovi to psali do všech památníků. Ta slova pronášel pan farář na slavnostech rodu, protože k ním patřila jako k jinému důl nebo továrna. Bayerovi to byl ten příběh. A pak staré pendlovky, které ukazovaly nejen čas, ale i den a měsíc v roce, a tak je obdivovala každá návštěva. A Bayerovi cítili, že mají boží milost. Vnímala to i Ruth. Dlouho a intenzivně. Jak rychle si to člověk dokáže u Pána Boha pokazit? Jak málo stačí, aby poprvé v kostele pocítil ten zvláštní chlad? Jakoby najednou nestál ve světle, ale ve stínu. A nedovedla si to vysvětlit? Vždyť se toho snad tak moc nestalo. Jen to všechno vzalo špatný směr. Tatrmane, tak říkala Richardovi. Jmenoval se Trautmannsdorf. Slýchala to slovo od českých kluků v Budějovicích. Obzvlášť v posledních týdnech na Richarda sedělo. Tatrman. Třasu Řiťka. Řiťka, která se třese. Která se roztřese, kdykoliv je nablízku nějaké nepohodlí nebo hrozí, že se něco provalí. Řiťka, která zašpiní okolí, protože nic neunese. Trvalo, než ho prokoukla. V továrně působil tak sebejistě. Vlastně jí imponovalo, že si jí dělnici ve smaltovně, všímal kluk z kanceláře. Vysoký a sebevědomý. Nechala se pozvat na první rande. Vzali do kina a další den na loďku na slepé rameno. Ukázal jí, jak krásné jsou Budějovice z vody. Zbytky hradeb, rozvaliny synagogy. Ty ale nebudeš židovka, viď? Luxusní moderní byty naproti justičnímu paláci, německý dům. Zažila si ten projev K.H. Franka? Ten tu českou otázku moc pěkně pojmenoval, co říkáš? A dál po řece směrem k německému pivovaru, proti kterému Češi teprve před pár desítkami let vybudovali svůj vlastní budvar. A pak pěšky do Mladého. Co kdyby se tam náhodou objevil Eichmann? Však se tam vracívala s manželkou k jejím rodičům. Ruth měla pocit, že je součástí toho velkého příběhu, těch jmen, která z přítomnosti dělají velké dny historie, protože Richard o nich vyprávěl, jako by je všechny znal. Ruth to všechno chápala. Letní Budějovice a sladká limonáda ze stánku v parku a muzika z pivovarské zahrady. Richard jako průvodce rozbouřenou dobou, jako její kotva. I tatínkovi se líbil. Říkala mu Tatrmane s láskou. Možná z něj toho třasořičku udělala sama. Spíš to v něm spalo a bálo se probuzení, protože ten velký německý příběh měl i jiná jména. Vedle Budějovic taky třeba Theresienstadt nebo Auschwitz-Birkenau. Doléhá to až teď, když je na to sama, protože Tatrman zabouchl dveře a už se neobjevil. Nejspíš hledá útočiště někde v americké zóně v Německu. S novým jménem a úplně jiným příběhem. Pádluje po Dunaji a vyznává se nějaké jiné Ruth. Možná skutečně navrátivší se z koncentračního tábora. Přemlouvá ji, aby o něm taky veřejně něco řekla. Ano, byli v koncentráku spolu, tetování na ruce už se nějak sežene. S holkama to umí. Dokud mu nezačne téct do bot, je přesvědčivý. Ruth prokoukla, jak silně pod tou slupkou pochybuje. Všechno, co dělá, koná ze strachu. Že někdo jednou rozpozná, jaký je doopravdy. Že je tam uvnitř malý kluk, pokřikující na ostatní, dokud stojí v davu. Nebo se drží za ruku někoho silnějšího, ale sám neobstojí. Ruth ví, že to bude zkoušet a třeba se to konečně naučí, ale teď to ještě neumí. Nikdy nejednal jen sám za sebe. Vždycky mu někdo kryl záda. Věděl, na koho se obrátit, dokud byla v kurzu jména jako Frank nebo Eichmann. Nakonec ho odhalila. Jen už nebyl čas, aby se to mezi nimi urovnalo. Aby mu řekla, jak hluboce jim pohrdá. Čekala, až zmizí. Útěk spolu neplánovali.
Nevěděla, proč by měla zametat stopy i za sebou. Že byl Richard konfident gestapa, přece není její problém. Našla u něj ty koncepty dopisů. Odpověděl tehdy, že se jen stará o jejich lepší budoucnost. Že v těch textech přece není nic, co by nebyla pravda. Jen jsou někdy lidi tak blbí, že ji nejsou schopni vidět, dokud ji nespatří na papíře černé na bílé. A co je psáno? To je dáno, milá Ruth. A někdy je potřeba té pravdě trochu pomoct. Tvůj táta by o tom taky mohl něco vědět. Jméno Ruth se u vás přece nedědí pro nic za nic. Však praprababička nemluvila o Ježíši Kristu, ale o Hospodinovi. Co by taky praprababička mohla o Kristovi vědět, když se její otec jmenoval Chaim? Tvůj táta to dobře ví a já to vím taky, Ruth. Tak se neboj, společně to zvládneme, tak hluboko zatím nacisti nepátrají. Není se čeho bát. Lidé jako Richard dovedou pravdu vždycky dostat na svou stranu. Umí vykouzlit dokumenty a na nich postavit úplně nový život. Do posledního dne se bála, že bude Richard mluvit víc, než je nutné. Když zmizel, ulevilo se jí. Kdyby se snažila, třeba by dokázala vyzmizíkovat i tu historii s Milanem. Nenapadlo ji, že se na to bude někdo ptát. Je to dávno. Sama by na to zapomněla, kdyby si pro ní nepřišli hned v prvních revolučních dnech. Neměla si sebou vzít vůbec nic. Nikdo na ní neskoušel ohraný trik, že se nic neděje a do večera bude zpátky. Asi se dopředu počítalo, že bude viset. Nebyla připravená vyprávět smyšlený příběh. A židovská praprababička by asi taky nepomohla. Vzpomněla si na mámu a babičku. Jejich víru, která se proměnila v jistotu. Naposledy se rozhlédla po svém domově, který se už brzy rozprostře do jiných domovů, když si sousedi přijdou rozebrat majetek. Přejela očima přes ty zvláštní pendlovky, které fungovaly jako kalendář, a už další den odbíjí půl a celou v bytě kluka, který rád jezdí s dalšími kluky na kole. A protože konečně v bytě mají hodiny, nenechá si ujít žádnou veselici, včetně veřejné popravy. Když ji odváděli, poprvé cítila strach. Zjistila, jaké to je být v kůži třasořičky. Bylo po všem. Bylo pondělí, byl květen 1945. Skoříš v pekle, Ruth Bajerová, řekla jí ta žena. Hodiny odbíjely celou, když se domem rozeznělo bušení. Ruth u kuchyňského stolu přerovnávala potravinové lístky. Neumí si představit, jak s nimi mohou vyjít Češi, když ona, Němka, s těmi lepšími a tučnějšími vychází jen tak. Chystala se nakoupit, ale nakonec to nechala na další den. Tak trochu se bála, že na ně ta ženská bude čekat před domem. Koukali na sebe a ona v těch uslzených očích poznala Milana. V těch očích byl a třpitil se. Umřel ve vězení. Minulej měsíc. Dneska mi to řekli. Tělo mi nedaj, spálí ho. Nenávidím tě, Ruth Bajerová, plivala žena slova mezi dveřmi. Ruth se nadechovala, ale v krku bylo tak těsno, že téměř nedokázala polknout. Hleděla na tu starou, udřenou ženskou, jak si zástěrou otírá oči. Neví o ní nic, kromě toho nekonečného neštěstí, kvůli kterému se doptala a našla Ruth v jejím bytě. Aby jí předala zprávu a s ní i zodpovědnost. Je to všechno tvoje vina, protože kdyby nebylo tebe, byl by tady Milan. Nepřišla se podělit o svou bolest. Její slova jsou hřebíky, které přibíjejí na kříž Ruth Bajerovou. Jak můžeš v klidu sedět doma? V tom svém nobl bytě, kde máš všechno, o nic nemusíš prosit, protože všechno seženeš. Nemáš hlad a nemáš žízeň, nemáš koho oplakávat. Ruth, tohle všechno z tebe jednou někdo serve.
až vejde dál. Nezastaví se na tvém prahu. Přijde si pro tvůj život a narve ti hlavu do oprátky. To všechno bylo ve výrazu strhané ženské, o které Ruth jen tušila, že pomáhá manželovi v zahradnictví. Měli malý domek na Pekárenské ulici, 2 bloky od jejich rodičů. I Milan jim tam pomáhal na zahradě s úhlednými záhony, kam si ženské posílali své děti před polednem, aby bylo něco čerstvého a voňavého do polévky. Ruth krájela zeleninu do večerní polévky. Bylo po všem. Byla sobota. Bylo září 1944. Trvalo mu 2 týdny, než přišel na to, jak ty hodiny se řídit. Nechtěl doma zmlklý hodinový stroj. Datum přeskakovalo popoledni a nikdy vůbec. A nepomáhalo, když je na půl den zastavil. Obcházel hodiny jako sochu světce uprostřed náměstí. Přemýšlel, jestli mu něco důležitého neuniklo. Nakonec našel chybu ve špatně zavěšném závaží. Byla na něj pyšná. Tátovi o tom vyprávěla a táta jí pak mezi 4 očima řekl, že ta závaží prohodil záměrně. Jen ať se mladej předvede. Ať ukáže, jestli může být součástí příběhu Bayerů. Protože těm přece Bůh žehná. Na ně myslí. Oni dobře vědí, že nad nimi drží ochranou ruku. V téhle zkoušce Tatrman obstál. Tatrman, protože Trautmannsdorf v téhle době ještě nebyl Třasořička. Obdivovala na něm jeho umanutost. To, s jakou urputností se pouštěl do problémů, s jakým odhodláním chtěl věci chápat a posouvat. Neuměl sedět na místě. Loďka a tiché vody Malše byly jejich přístavem při každém hezčím odpoledni. Plašili ryby rybářům, ale oni si nestěžovali. Snad o něm věděli to, co Ruth v tu chvíli ještě ne. Nechávali se houpat mezi železnými mosty u divadla, přes které projížděly nákladňáky a tramvaje. Lidé vláčeli kufry a děti přelézali na druhý břeh po obloucích. Ruth s Richardem hleděli do vody a Richard vyprávěl, jak tady před 500 lety topili Židy, když městská správa odhalila jejich účast na rituální vraždě. V tom otřepaném budějovickém příběhu viděl něco, co přesahuje do dnešních dnů, co spojuje středověk se současností. A Ruth jen mlčky naslouchala a představovala si řeku, která protéká stejným korytem a na jedné straně bylo město a na druhé svět a na všech stranách násilí, bolest a smrt, protože v těch prosincových vodách roku 1505 utopili jako koťata přes 10 lidí. A na levém břehu Malše, někde v těch místech kolem justičního paláce, dalších 7 upálili. Snažila se představit, jaké to je, když víš, že je konec. Když ti svážou ruce a vedou tě na popraviště. Kolik lidí u toho bylo. Kolik lidí se u toho smálo a radovalo se, protože poprava je vždycky senzace. Divadlo s herci, kteří se neunaví ani neokoukají. V hlavních rolích život a smrt. Na sadech blízko Rabensteinské věže si koupila štěstíčko. Sáček s talismanem a ručně psaným textem. Usměj se, zítřek bude horší. A dole o něco menším písmem, včerejšek je historie, zítřek záhada. Ruth nepochybovala. O ničem. Byla okouzlená životem a vším, co tyhle dny přinášejí. Její první vážná známost. A hned první společný byt v moderním domě nad kavárnou Savoy. Poprvé nemusí nikomu vysvětlovat, kde se zdržuje, protože čas tráví s Richardem. V práci i doma, na loďce nebo v tančírně, přitisknutí k sobě. S palcem na tepu doby a ve tmě, která skryje všechno. Člověk jednoduše zapomíná na konvence a lepší vychování. Jen ta píseň od R.A. Dvorského Petr, Petr, wo warst du heute Nacht? Ji strhává do zvláštní nostalgie. A hraje se tak často, až je to protivné. Ale jinak je všechno sladké a jedinečné.
první skutečné těšení se na život a první velké plánování. Co bude za 10, 20 a 30 let? Protože svět bude úplně jiný. A Evropa třeba skutečně bude jen synonymum pro Německo. Říkala mu všechno. Nevyžadoval to, ona to tak chtěla. Řekla mu i to s Milanem. Poprvé se nestyděla za to, že pláče někomu na rameni. Po návštěvě kina cestou do vinárny. Nenapadlo ji, že Richard nejen poslouchá, ale později také něco píše. Že to sepsané pak někam posílá, že to poslané pak někdo s německou precizností analyzuje a do tabulky zanáší, pro koho to černé auto přijede ráno a koho seberou až po obědě. Chtěla si jenom pobrečet. Potřebovala vědět, že ji poslouchá, protože poprvé byla pro někoho skutečně důležitá. Když to Richardovi všechno řekla, cítila, jak moc se jí ulevilo. Jenom pro sebe si nechala, že se to vlastně celé stalo náhodou. Ale na tom přece nesejde. Bylo po všem. Byl čtvrtek, byl únor 1943. Ruth, že jo? A nejsi náhodou židovka? Vůbec neví, proč to na ně křičel. Měl se jí spíš omluvit. Bolelo to, protože kluci do sněhu nahrnuli i trochu kamení, aby ty koule dělaly modřiny. Chtěla na něj zakřičet, chtěla mu vynadat. Chtěla mu říct něco ve stylu, že tohle se na něj řekne, ale není malá holka. Podívala se na něj tak přísně, že musel pochopit všechno. Mohla se sehnout a skoulovat je všechny, protože ta koule nepatřila jí. Skoro Milana nezná. Párkrát ho viděla v zahradnictví, když tam s maminkou kupovala salát. A bude jim stejně. Kolem 18, ale do školy spolu nechodili, protože Milanovi rodiče koupili domek na Pekárenské teprve nedávno. Přivandrovali sem od někud z Jižní Moravy. Párkrát spolu mluvili, jeho lámaná němčina byla zvláštní, trochu se mu smála a on vysvětloval, že něco odposlouchal jako kluk od sousedů, že přece v každém městě mluví Němci trochu jinak, stejně jako Češi. Líbil se jí ty jeho hnědé oči. A teď místo toho, aby se jí tou podivnou němčinou omluvil, že mu na Palackého náměstí vstoupila do rány, na ní pokřikuje, že si to snad ještě zasloužila, protože se jmenuje Ruth. Protože šla přes palačák, přejmenovaný nedávno na Pražské náměstí, což je jediný prostor, kam Židé v posledních letech mohou? Co o ní ví? Co si o sobě myslí? Jak si vůbec může takhle troufat? Lítá tu jako kluk. Už aby slezl z nich a dělal s rodiči na zahradě. A ještě k tomu si pobrkuje tu trochu lascivní píseň od R.A. Dvorského. Pét, pét, wo war's du heute Nacht. Zaspívat ji pořádně neumí. Ale melodii Ruth pozná, je to hit. O Péterovi, který se nosí jako Casanova. Zase si dnes přivedl domů někoho nového. Každý by chtěl být jako Péter. I Milan by mohl být Péter. Ale chovat se neumí. Měl by za ní přijít a chytit je za ruce. Ujistit se, že se nic nestalo. Třeba by mu kývla na procházku další den. Líbí se jí o něco víc než Richard. Ale s Richardem je to jiné. Pro Richarda ze Smaltovny je důležitá. Už zítra večer jdou poprvé do kina. A pak snad ještě stihnou zajít někam na skleničku. Richard o ní stojí a ona se nebrání. Je pozorný, milý a postaví se za ní. Ruth se poprvé ohlédla po Milanovi. Je liman, který nezná pravidla hry. Neotesanec. Zasloužil by. Rozhodla se, že to zítra večer Richardovi všechno řekne. Jak na ní Milan záměrně čekal za rohem, že to vážně bolelo. Představovala si, že by mu Richard mohl dát do zubů, jestli Ruth bude jeho holka. Bude jeho holka. Už kvůli Milanovi, aby věděl, že se o ní někdo stará. Že za ní někdo bojuje.
Přece si tady nějaký cápek nebude dovolovat. Ještě pořád se mohla sehnout a celé to zahrát do vtipu. Vypálit odvetu a nechat to být. Ale ta věta s židovkou bolela víc než Milanova rána. Ruth se prohnalo hlavou, jak by to celé vypadalo, kdyby se jmenovala Anna nebo Emma. Narážejí na to všichni. Stačilo. Jednou provždy. Řekne Richardovi, že jí Milan nadával do židů. Že si to k ní dovoluje jenom proto, že je Němka. Určitě ji právě proto skouloval. Ti Češi si neskutečně dovolují. Na ní, na Ruth Bajerovou. To se Richardovi líbit nebude. Ruth má čest jenom jednu. Pěkně ho propleskne. Zaslouží si. Co horšího by se mohlo stát? Bylo po všem. Byla středa. Byl únor 1904.

0: Růd, tak se jmenovala povídka, která právě teď dozněla v dnešním čtení na neděli. Přímo pro naše rozhlasové studio ji napsal českobudějovický spisovatel Jan Štifter. V režii Jakuba Čermáka ji načetla herečka Jihočeského divadla Dana Verzichová, mistr zvuku Michal Kolář. Posloucháte Jihočeské odpoledne na Českém rozhlasu České Budějovice a po písničce nás jako obvykle čeká telefonická soutěž o knížku. Máte-li rádi příběhy spisovatele Jana Štiftra, tak s námi zůstaňte i nadále. Ve hře je totiž jeho knížka s názvem Krajina rozstavených zvonů. To je příběh, respektive několik příběhů z Trhosvinenska.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a jak jsem sliboval, budeme soutěžit o knihu Krajina rozstavených zvonů, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. No a máme tu slibovanou soutěž. Povídka Jana Štiftra, která před chvílí dozněla, se jmenuje podle hlavní hrdinky Ruth. Zachytili jste, jak se Ruth, která po válce tak zle skončila, aniž by udělala cokoliv špatného, jmenovala příjmením? Můžete volat na telefonní číslo 221 55 44 11. Tak a už tady někoho máme. Tady je Český rozhlas České Budějovice, já vás zdravím, pěkné odpoledne. Halo, halo. No, tak tam zase nikdo není, tak asi budeme muset vzít někoho jiného. Tak, podíváme se, jak to vypadá, jestli se někdo dovolal. Zkusíme tady vzít někoho jiného. Tak, Český rozhlas České Budějovice, já vás zdravím, dobrý den. Halo, halo. No, nějak nám ty telefony dneska zlobí, pustíme si písničku a zkusíme to po písničce.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a já už doufám, že teď mám konečně někoho na telefonu. Dobrý den, Český rozhlas České Budějovice, spojení už funguje.
1: Dobrý den.
0: Výborně, tak koho zdravíme?
1: Tady je Ludmila Křemže.
0: Tak, milá Ludmilo, já vám ještě jednou přečtu soutěžní otázku, protože jsme se k tomu nějak úplně nedostali. Soutěžní otázka je taková. Povídka Jana Štiftra, která byla před chvílí v éteru, se jmenuje podle hlavní hrdinky Ruth. Zachytila jste, jak se Ruth, která po válce tak zle skončila, aniž by udělala cokoliv špatného, jmenovala příjmením? Za A to mohlo být Neumannová, za B Bayerová, za C Švarcová nebo za D Popperová?
1: Za B Bayerová.
0: Výborně, vy jste poslouchala naprosto pozorně, takže vám gratuluji a přeji vám krásné odpoledne. Vydržte mi na telefonu a užívejte si sluníčko a teplé počasí. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Hezky, naslyšenou.
2: Knižní hlídka Filipa Černého.
3: Dobrý den, minule jsme v knižní hlídce šprechtili německy, ovšem Slovan všude bratra má, sestru, ovšem Slovan všude sestru má, tak se dneska pustíme pro změnu do bulharštiny. České Budějovice totiž navštívila se svým autorským čtením legenda bulharské poezie, básnířka Mirela Ivanova. Publiku nabídla svou starší tvorbu, která reflektuje 80. a 90. léta minulého století. Osobně mi její verše připomněly moje vlastní pocity z té doby, třeba její verše o otevíraných hranicích.

0: Темите сами ме избират.
1: Та témata mě nachází sama, jako, takže teď poslední dobou to byla témata o těch lákadlech nebo těch pokušení jako během života. A ten život je tak krátký, těch pokušení je tak strašně moc, takže ty básně píšu proto, protože si vážím toho, že to slovo je vlastně důležité a je od Boha, takže vlastně si to musíme vážit. Takže ty, kteří vlastně každý den nebo každý měsíc vymýšlí nový a nový věci a používají to slovo jako bez té zodpovědnosti, tak si myslím, že dělají chybu, protože je potřeba si ho vážit a já si to vážím hodně.
0: Za to vám píše Mauko.
2: Nic se neboj, hvězdičko moje, nic strašného se neděje, vždyť spolu jsme a dohromady, bílá dcerunka, černá maminka. Mirela Ivanová veršovala i o mateřství, ale vzhůru z 90. let do současnosti. Na knižním trhu se toho totiž hodně děje a vychází jedna zajímavá kniha za druhou. Začneme knížkou Milena Fucimanová Matematika plná koruptví. Jde o soubor krátkých lirických textů, které jsou provázeny reálnými matematickými rovnicemi. Mimochodem, 82letá autorka pracovala jako kantorka a je také jednou z porotkyní soutěže Magnesia Litera.
3: Jedné noci se mi zdála báseň, která si mne psala docela lehce a s hravostí zvědavého děcka. Ale kdo byl ten, jenž stvořil samotnou báseň? V jakém mezi prostoru jsem byla já?
2: Takhle Milena Fucimanová uvažuje o své básnické tvorbě, nicméně její novinka Matematika plná koruptví je na pomezí mnoha žánrů. Míchá se v ní básnická obraznost, řeč čísel i prozaická zručnost. Tam, kde štěkají kočky od Stanislava Berana, je rodinná sága situovaná na území Kavkazských republik dnešního Ruska a odehrává se ve dvou časových rovinách, v dobách Sovětského svazu a v 90. letech po jeho rozpadu. Autor realisticky líčí život na neobvyklých místech v nelehké době, protože cizí těžkosti v knize vždycky čtenářsky potěší. A jedna dětská knížka by také neměla chybět. Autorské duo Markéta Pilátová a Jiří Sobota, doplněné o ilustrátorku Terezu Konupčíkovou, přichází s knihou Černá kočka z Bílé hory. Černá kočka Šíša bydlí v Praze na Bílé hoře a má 7 životů, jako každá jiná kočka. To je velké štěstí. Šíša však měla i smůlu. Prý ji nosila sebou. Byla z toho nešťastná a všechno obyčejné štěstí by vyměnila za to skutečné. Rozhodla se proto, že se vydá na cestu do míst, kde černé kočky nosí štěstí. Dostane se až do Japonska, podívá se i do Skotska, najde nové kamarády a když se vrátí domů, uvidí Prahu i Bílou horu úplně novýma šťastnýma očima. Což je happy end nejen knihy Černá kočka z Bílé hory, ale i knižní hlídky. Tak brzo zase naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Tisíce lidí v Plzni sledovali konvoj svobody. Papež Lev XIV. Připomněl Světový den svobody tisku. Kořeny rostlin po nárazu do překážky zesílí, zjistili jihočeští vědci. Zítřejší obloha bude převážně oblačná, teploty do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Z ní projel tradiční konvoj of Liberty. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
2: Kde se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
3: Mává tady koloně.
2: Majka Vacková.
3: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
4: Je to perfektní.
3: Z jižní Moravy přijala Marta Novotná.
4: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
3: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií. Vzpomněl taky na novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásil v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie. Organizace Reportéři bez hranic v nedávno zveřejněné zprávě uvedla, že svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let. Vlak dnes srazil muže jdoucího po kolejích u obce Rudvínov. Muž střet nepřežil, informoval o tom policejní mluvčí Milan Bajcura. Policisti událost vyšetřují. Cestující ve vlaku podle Vojtěcha Míry z jeho české záchranné služby zranění nebyly. Na železniční trati 225 Havličkův Brod Veselý nad Lužnicí je kvůli tomu v úseku Jarošov nad Nežárkou Jindřichův Hradec zastavený provoz. Podle informací na webu Českých drah uzavírka potrvá do 17 hodin. Vlaky zatím nahrazují autobusy mezi Jindřichovým Hradcem a stanicí Počátky Žirovnice. Překážky v půdě posilují kořeny rostlin, ukázal to výzkum vědců z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Novou studii publikovali ve vědeckém časopisu Science. Po nárazu do překážky kořeny zpevní svou buněčnou stěnu a lépe pronikají zhutnělou půdou, vysvětluje vedoucí výzkumné skupiny Ivan Kulich.
5: Když vám třeba něco okouše jablíčko nebo nějaký list, tak je takový trčí, takový zřevnatělý. A pochopení tady toho mechanismu, nám vlastně, my jsme to zobecnili a umíme to jakoby aplikovat i na ty kořeny. A třeba by to mohlo pomoct ve šlechtění různých odrůd, které budou třeba kořenit lépe v kompaktovaných zhutněných půdách.
1: Sport.
0: Hokejisté Švédska porazili Finsko 3-2 a obhájili prvenství na českých hrách. Stejně jako loni neztratili na turnaji Euro Hockey Tour v Česku ani bod. Česká hokejová reprezentace se dnes v Českobudějovické Budvar aréně utká se Švýcarskem. Zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a v sobotu podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Zápas s výběrem ze země pořadatelů nadcházejícího mistrovství světa začne v 16 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky, naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme mezi 24 a 27 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrně, v Soběslavské ulici v Táboře střetla se tam tři auta. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.

Krátce po 15. hodině vás budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, pokračuje jeho české odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času hodí nejlépe. Tentokrát se můžete těšit na pravidelný pořad jeho české nebe, který dnes prozradí, co zajímavého můžeme pozorovat na květnové obloze. Vojta Kotek v dnešních českých nej připomene největší leteckou havárii u nás a chybět nebude ani premiéra kalendária Petry Matouškové. Příjemný poslech.

0: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
1: Pod jihočeským nebem vás zdraví jak ředitelka Českobudějovické observatoře a planetária Jana Tichá, tak redaktor Filip Černý. Máme za sebou začátek května a 1. máj. Další státní svátek máme před sebou, stejně tak nestátní svátky nás obou a Jana Tichá bude v květnu slavit i narozeniny. Takže zbývá dneska říct, co všechno bude slavit obloha nad našimi hlavami.
2: Takže vzhůru do května stále déle svítí sluníčko, protože ta dráha slunce, jak se nám jeví od východu k západu nad obzorem, se prodlužuje, takže nám všechno kvete, takže nám vůbec hej. Hned na 1. května připadá kromě svátku práce také úplněk. Na 9. května připadá poslední čtvrť. 16.5. nám měsíc smizí zdánlivě v nohu, 23. května nastane první čtvrť a 31. května opět úplněk, takže jsou to zase dva úplňky v jednom kalendářním měsíci. Pokud jde o planety, tak z těch viditelných si připomeneme tři a z toho bude krásně vidět Venuše jako večernice. Večer bude vysoko nad západním obzorem a bude zapadat až během astronomické noci, a to přesto, že se nám vlastně noci zkracují, protože ona je opravdu dost vysoko. Takže to bude krásný, bude už na té tmavě modrý obloze ještě před tou astronomickou nocí zářit ta jakoby žlutá hvězda, ale je to planeta Venuše, protože to kolečko, že to je planeta, rozlišíme až třeba triedrem, ale ne pouhým okem. A druhou planetou, která nám bude takhle krásně zdobit květnové večery a celou první půlku noci, bude největší z planet naší sluneční soustavy Jupiter, Kralomoc. A Jupiter s Venuší se potkají na obloze v takovém uskupení kolem 19. a 20. května, kdy bude měsíc v konjunkci s Venuší a další den 19. a 20. bude měsíc v konjunkci s Jupiterem, takže my budeme moci v blížencích vidět takové uskupení měsíčního srpku, už vlastně po novu, ale ještě tenkého srpku s Venuší a s Jupiterem a s těmi dvěma jasnými hvězdami v blížencích s Kastorem a Pouxem. Viditelnost Jupitera se pomalu krátí, ale v květnu si ho ještě užijeme a kromě slunce, měsíce a planet ještě jeden takový zajímavý astronomický ukaz. Na květen připadá také maximum meteorického roje takzvaných Eta Aquarii, což je jeden z meteorických rojů, které jsou svázány s Halevou kometou a jeho zenitová frekvence může být až 50, ale to většinou nebývá. A ty meteory, ta akvarit, jsou velice rychlé, takže ta světelná stopa na obloze je prostě Takže nemusíte ty slabší ani zaregistrovat, protože to není tak nápadný a tak známý roj, jako jsou třeba Perseidy, neopak Leonidy listopadové. Ale třeba se vám nějaká ta akvarida poštěstí.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte jeho české odpoledne na Českém rozhlasu České Budějovice. Za chvíli je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene sté výročí narození muzikologa Luďka Zengla z Tábora Zengla. Ale ještě předtím jsou tady Česká nej.
1: Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. Největší letecká havárie. Nejtragičtější letecká nehoda na našem území se stala 30. října 1975. 4 roky starý letoun Douglas DC-9, operovaný jugoslávskými aerolinkami, havaroval krátce před přistáním v pražské městské části Suchdol. Na palubě cestovalo 5 členů posádky a 115 převážně československých turistů, kteří se vraceli z dovolené u moře v černohorském Tivatu. Pilot v mlze ztratil spojení s letištěm Ruzyně a sestoupal příliš nízko. Nad údolím Vltavy letoun škrtl o skály a zřítil se do zahrádkářské kolonie v Suchdole. Při havárii a na následky zranění zemřelo 75 cestujících a 4 členové posádky. Toto smutné číslo ale mohlo být mnohem vyšší, nebýt rychlého a profesionálního zásahu pražských záchranářů. Tragédie se pak stala námětem jednoho z dílů televizního seriálu Sanitka. Další rekordní letecká nehoda na našem území postihla opět jugoslávskou aerolinku. Po bombovém útoku se letadlo společnosti JAT zřítilo v Českém Švýcarsku a jedinou přeživší byla letuška Vesna Vulovičová, která přežila volný pád z výšky přes 10 000 metrů a je zapsána v Guinnessově knize rekordů.
2: Česká nej s Vojtou Kotkem.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 4. května. Příjemný poslech. Prvého května by se 95 let dožila spisovatelka Milena Brůhová, která pocházela z Mirotic na Písecku. Spisovatelka a společnice slavné české zpěvačky Emy Destinové se jmenovala Marie Martínková, narodila se 4. května před 140 lety v Drahovicích na Písecku. Jaroslav Honzík byl solista opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, umělecký ředitel Jihočeského symfonického orchestru a zasloužil se o přebudování kostela svaté Anny na koncertní síň Otakara Jeremiáše. 5. května je 35. výročí jeho úmrtí. Hudební pedagog, muzikolog, kritik, profesor Luděk Zenkl se narodil 5. května před 100 lety v Táboře. V letech 1976 až 1991 vyšly celkem v 8 vydáních jeho dvě významné učebnice ABC hudební nauky a ABC hudebních forem. Profesor, fyziolog a první děkan biologické fakulty v Českých Budějovicích se jmenoval Pavel Blaška. 6. května to bude 10 let od jeho skonu. Rudolf Vicany byl šumavský německý spisovatel a narodil se před 115 lety v Nových Hradech na Českobudějovicku. Z Orlíku nad Vltavou na Písecku pocházel hudební skladatel a dirigent Johann Friedrich Kittel. 8. května uplyne 220 let od jeho narození. V Jindřichově Hradci se 8. května před 130 lety narodil dějepisec a teoretik umění Jan Květ. Května oslaví obdivuhodných 100 let Sir David Attenborough, britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista. V rozhlasovém pořadu Akcent z roku 2021 zazněl jeho hlas, který recituje slova oblíbené písničky od Louise Armstronga a taky ještě mimořádně bohatý medailon jeho práce.
2: I see trees of green. Red roses too. I see them bloom. For me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
3: Attenborough vystudoval zoologii, geologii a sociální antropologii a víc než 6 dekád popularizuje společně se svými filmařskými týmy krásy země a přírodní vědy. A vystupuje také na ochranu přírody, v poslední dekádě zejména na podporu boje proti klimatické změně. Je autorem seriálu Život na planetě Zemi, Zvířecí dynastie, Dokonalá planeta, Ptačí svět, Modrá planeta a mnohých dalších televizních programů a filmů. Některé z nich, jako například Život na planetě Zemi, vidělo 500 000 diváků a sformovali to, co si za pojmem přírodovědná dokumentaristika představujeme. Jméno Davida Attenborougha také nese hned několik zvířecích i rostlinných druhů.
2: I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world.
1: Připomenu, že zpravodajský server iDnes.cz v souvislosti se svými narozeninami Davida Attenboroughha odkazuje na jeho nový rozhovor pro magazín Yours. Svou celoživotní kariéru popsal jako procházení se po světě a sledování těch nejúžasnějších věcí. Devátého května před 135 lety přišel na svět ve Vimperku Hans Thomas Steinbrenner. Nejstarší syn Johana Steinbrennera, tiskař a nakladatel, který se v květnu roku 1945 jako tlumočník podílel na předání Vimperka a Kubovy Huti bez boje americké armádě. Gotthard Zimmer byl známý jako fotograf Šumavy, pocházel z Českých Žlebů na Prachaticku. Zemřel 10. května před 140 lety v Českém Kromlově. Dnešní kalendárium je u konce. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pěkné jarní dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Hlas jako zvon. A samozřejmě písničky, které nestárnou, tu je Český rozhlas České Budějovice, dospíval Petr Spálený. I ta další píseň je svým způsobem velmi zajímavá, protože hit americké skupiny The Connells je také příkladem toho, že hudba nestárne. Píseň 74-75 vyšla původně na albu Ring z roku 1993, ale do povědomí nás Evropanů se dostala až v průběhu let 1994-1995. Tady jsou The Connells.
2: Počasí.
1: Přátelé, počasí si dáme za chvilku, ale dáme si jinou píseň než Connells. Dáme si píseň od Heleny Vondráčkové.
3: Přeji vám.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A já zdravím meteorologa Tadeáše Gregora. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jaké nás čeká počasí?
2: Noci bude zpočátku polojasno, postupně pak až oblačno. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jeho východu nebo jihu do 4 metrů za sekundu. No a zítra pak k nám začne se prohlubovat brázda nízkého tlaku vzduchu. Bude převážně velká oblačnost, místy i polojasno, ale oblačnost bude často částečně průsvitná. K večeru bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Zítřejší maximální teploty mezi 24 a 27 stupni, na horách 20 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž bude na jedničce.
1: A jaké bude květnové úterý?
2: Bude převažovat velká oblačnost, dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne a zejména večer se místy vyskytnou přehánky. Úterní minima mezi 13 a 9 stupni, maxima 22 až 26 a bude vát slabý proměnlivý. Večer pak severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Teploty konečně příjemně stoupají až k těm letním hodnotám. Přinese nám současné proudění vzduchu uprostřed příštího týdne i nějaký déšť?
2: Ve středu už ty přehánky budou četnější, bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Četné přehánky přinesou srážky postupně na celé území kraje a místy se vyskytnou i bouřky. Středeční minima budou mezi 12 a 8 stupni, maxima pak mezi 18 a 22 stupni Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: A na závěr se ještě zeptám na čtvrteční počasí.
2: Večer tak bude zataženo až oblačno, na většině území s přehánkami nebo občasným deštěm, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer budou ustávat srážky a bude částečně ubývat oblačnosti. Čtvrteční minima mezi 12 a 8 stupni, maxima mezi 13 a 17 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný, vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Mějte se.
2: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Přeji vám kilometry bez nehod a buďte spořádaně.
4: Slavnosti květů odstartovala nezávislá starostka Lhenic Markéta Trnková. A jak to tak pozoruji, tak to vypadá na rekordní účast.
5: Bude určitě. Máme na účastnické listině asi 500 podpisů, takže nás to těší.
4: Ředitel Zemchebi Jaroslav Muška patří k zakladatelům této cykloturistické akce.
6: Jednou jsme v Americe viděli ve Washingtonu, jak tam desítky tisíc lidí jezdí se dívat na rozkvetlý třešně. A v Japonsku je to známá tradice na sakury se dívat, takže co si říkali, proč ne tady? V roce 1993 jsme si řekli, že slavnosti květu je třeba oslavit. Následně se napojovali další a další a dneska

0: už s obcema je to 23. ročník.
1: 6letá Libuška a 4letý Václav přijeli s rodiči na slavnosti květů až z Prahy a pořádně se na to připravili.
2: Teta překvapoval ty kola.
1: Libuško, ty jsi se na to pořádně vyparádila, viď?
2: Já mám na rukavicích a na tričku je na nožce.
1: S helmou na hlavě přijela na slavnosti květů
3: Jiřina Hřebeková.
1: Po kolikáté jedete?
3: Víte, já už to ani nepočítám.
1: Máte úsměv na tváři ještě před startem, takže předpokládám, že se moc těšíte.
3: To je můj zážitek, jo, dneska rozkvetlý sady. Je to taková relaxační jízda.
1: Lidé přijeli na slavnosti květů s partou kamarádů, s rodinou, ale i se čtyřnohými kamarády.
4: Topka Vojtěch.
1: Má takový velký koš upevněný na kole a v něm dalšího člena rodiny, který má 4 nohy.
4: Ano, Pesinka, Venka, Jack Russell.
1: Jessinka má krásný rozhled.
4: Ano.
1: Cože jste vzali i psa?
4: My ho vozíme tradičně. Jak se oblíkáme na kola, tak s tím čertiší úplně. Kochá se, no.
1: Před cestou se musel posilnit štrůdlem.
5: Jevžen Lebeda.
1: A jeho syn?
5: Maxim Lebeda.
1: Kterému jsou necelé 2 roky.
5: U Maxima to bude poprvní, co jede. Už jsem tady byl několikrát, moc mi líbilo. Je to takový pěkný výlet. Dá se ochutnat různě lokální speciality.
1: Ty můžou lidé ochutnat na mnoha místech, říká starostka Lhynic Markéta Trnková.
6: Zastavení máme domluvených celkem 9. Místní ovocnáři, místní lidé napečou něco dobrého nebo vyndají ovoce, ovocné mošty, ale také nechybí alkoholické ovocné destiláty. Na trase je i několik mini pivovarů, kde se můžou občerstvit.
1: Zhruba za půl roku na slavnosti květů navážou slavnosti plodů. Ty se uskuteční 20. září. Z Chelčic na Strakonicku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: archeology.
1: Je 16 hodin. Ministr Petr Macinka neplánuje měnit styl komunikace. Reagoval tak na kritiku od premiéra Babiše. Kvůli suchu zasahovali jeho čeští hasiči u požárů v přírodě dvakrát častěji než loni. Často je způsobila lidská nedbalost. Hasiči na Vysočině hasili od soboty 11 požárů v přírodě. Zítřejší obloha bude převážně oblačná. Naměříme až 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle toho motoristé nepochopili, že jsou v vládních funkcích a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
2: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
1: Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. Ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plné levicových a progresivistických parazitů. Později se za to omluvil. Podle Macinky byl výrok vytržený z kontextu. Hasiči upozorňují na zvýšené riziko požárů. V dubnu jich na jihu Čech hasili dvakrát tolik než loni. Lidi by měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Právě lidská nedbalost způsobila většinu dubnových požárů v přírodě, říká mluvčí hasičů Vratislav Malý.
3: Opravdu bychom chtěli upozornit a apelovat na to, aby lidé neodhazovali nedopalky, aby nedělali ohniště v blízkosti lesů. Asi víme, že v blízkosti 50 metrů od lesa nemáme rozdělávat oheň. Opravdu srážky dlouho nebyly a je ta příroda suchá.
1: Na Vysočině hasiči od soboty likvidovali 11 požárů v přírodě. Nejvíc jich vyjelo hasit lesní porost u Šašovic na Třebíčsku, kde jim pomáhal i vrtulník. Vyhlášený tam byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Větší počet jednotek hasičů zasahoval také u požáru lesů u Lipice a u Čejkova na Pelhřimovsku. Při požáru trávy v Nové Cerekvi se jeden člověk zranil. Vyplývá to ze zveřejněného přehledu zásahů jednotek v kraji a z informací mluvčí krajských hasičů Petry Musilové. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Madridu 36. deblovou trofej. S Taylor Townsendovou porazili pár Mira Andrejevová, Diana Schneiderová 7-6, 6-2. Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako v loni bronz ve váze do 90 kg a vyrovnal si maximum na turnajích této kategorie. Počasí. V pondělí bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme mezi 24 a 27 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko?
0: tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
0: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
0: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kompletů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se prosím Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Ježinka, já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervózněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: tím víc. No, že ne,
3: že ne. Jestli nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co to máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bejt? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samých lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Taky dobrý, vy.
4: No, Jena by. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám bejt, já už dávno přesluju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pěj se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergo, tu zase lej a bylo po ní. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslyš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: prosím tě.
6: To snad
4: úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, vy?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no.
3: Prosím,
4: ona to fakt to měla s matikářem.
3: To určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Mě veš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky budou, mě se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Kdepak, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka... Ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady. Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou čukne, ale pak to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: Že ne. Vy, no počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo. No. Já nemůžu se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem, že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý vonavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pane tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu. Když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? To by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Koho. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Koho. Čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Že mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
2: No,
1: jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohol, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohol. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já se mám čekat v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jako libo, snad tuhle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my si zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
0: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
5: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
3: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
5: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesu sám o své iniciativě vyčistit náramek.
3: Vy jste mu dala náramek?
5: Náramek po mamince.
3: O, co bych se rozčilovala, můj není.
5: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. Podej mi obklad, prosím tě.
3: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
5: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
3: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
5: Je nemocná?
3: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A, nosánek jí roste moc nahoru.
5: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
3: Ta toho tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě.
5: Myslíš?
3: No.
5: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
3: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
5: Dobře,
3: to svolení.
5: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
3: Jo, jak to zařídím?
5: Už ať si peč.
3: Sama?
5: Zařídím sama.
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
2: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
3: Stačí. Stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady, koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti, mě a mamince? Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To
5: sestru.
6: Je.
5: Totiž já jsem mužský, víte?
6: To vidím.
5: No, ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak

0: Neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví, no. No bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
1: Tady to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
0: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
1: Komu?
0: No tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
1: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil. Jde?
0: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent.
1: No dovolte, vypadám snad na to.
0: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je, já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To, já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no takovou, co? No takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad. No,
1: nyní mě doufám, už tady necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
0: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
1: Co?
0: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
1: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
0: A je, je.
1: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
0: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu, tady. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby, no, já bych jedl kořínky a ovést a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
1: co?
0: Třeba vy a já...
1: Co?
0: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
1: Vyloučeno, vyloučeno! To já nemůžu.
0: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěla, ona ne, no. Vy taky ne, no.
1: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
0: Chápu, no.
1: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
0: Počkej, s kytkou? No, s kytkou, ale to já snad... Já nevím, já...
1: No.
0: Já...
1: Co?
0: Kam jsem dal peníze zase? No tak já už letím.
1: Ne, počkat. Co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane. Ty se naslibujou. Já jdu s váma. A vy mi cestou koupíte tu kytku. Jo?
2: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
1: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
2: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči zasahují u zříceného domu v Šanově na Znojemsku. Tisíce lidí v Plzni sledovali konvoj svobody. V Zoo Hluboká se narodilo páté mládě kočkodanů husarských. Zítra bude obloha převážně oblačná, naměříme do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hasiči zasahují v Šanově na Znojemsku, kde se zřítil dům. Stalo se to před 15. hodinou. Jednotky na místě zjistily, že v budově je jeden mrtvý člověk. Aktuální situaci popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
2: Momentálně z hlediska bezpečnosti čekáme na statika, který bude provádět nějaké další úkony v tom, ve spolupráci samozřejmě s policií, aby nějaká naše činnost dále pokračovala. Momentálně jsme místo opáskovali a zabezpečili a čekáme dalším pokynům.
0: Plzní projel tradiční konvoj of Liberty. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
3: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
4: Mává tady koloně.
3: Majka Vacková.
4: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
5: Je to perfektní.
4: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
5: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
4: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Mládě kočkodana husarského je novým přírůstkem Zoo Hluboká. Narodilo se v polovině dubna. Je už pátým mládětem kočkodana, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Podle zooložky Markéty Jariabkové není jisté, jestli mládě v zoologické zahradě zůstane.
6: Pohlaví budeme zjišťovat v těch 2 až 3 měsících. Teď se samice chrání, pořád má přitisknuté na břiše, takže nějaký pokus o odchyt by byl riskantní pro všechny. Pokud by to byla holka, tak budeme jednat o tom, aby u nás mohla zůstat. Pokud to bude kluk, tak budeme řešit odchod do jiné zoologické zahrady.
0: Světlo, které zůstává pod tímto titulem, dnes zahajují v galerii Univerzita v Táboře výstavu fotografií Miloše Klujbera a Marcely Filipové. Potrvá do 25. června. Nabízí podle informací na webu města dialog reality s představivostí a kontrast skutečnosti a snění. Záchranáři v Praze dnes v souvislosti s maratonem ošetřili 163 lidí, většinou kvůli přehřátí a kolapsům v teplém počasí. Do nemocnice odvezli 35 lidí. Českému rozhlasu to řekl mluvčí záchranářů Karel Kirs. Kvůli závodu měli dnes posílenou službu o 9 posádek. Připravený byl i golem, určený pro velké akce a mimořádné události. Maratonu se dnes účastnilo skoro 12 000 běžců.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme mezi 24 a 27 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody motorkáře na silnici 166 u Chvalšine na Českokrumlovsku a auto s motorkou se střetlo na silnici 105 v Týni nad Vltavou na Českobudějovicku. Oběma místy opatrně projedete. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
7: Taky už se těšíte na letní večery, které nám nabídnou delší noci pod širou oblohou. Sluníčko už ukázalo svou sílu a tak jsme si mohli o víkendu v Českých Budějovicích vychutnat divadlo, hudbu a tanec na ulici, na vodní hladině nebo na vlakovém nádraží. Festivalové jednohubky nás nalákaly na festival Jižní Svéráz, který si užijeme na mnoha místech jižních Čech až do září. polovině června ale začne v Budějovicích jiný festival, a sice hudební. Má název Hvězdy nad Vltavou a pořádá ho houslový virtuos Pavel Šporcl. A právě on bude dnes hostem kavárny, u které vás vítá Pavla Kuchtová.
8: Znovu po roce vítám v kavárně Pavla Šporcla, houslistu, českobudějovického rodáka a taky organizátora festivalu Hvězdy nad Vltavou, protože to je hlavní téma, o kterém si budeme povídat. Takže Pavle, vítej, dobrý den.
9: Děkuji za pozvání, dobrý den.
8: Hvězdy nad Vltavou, festival, který se k nám vrací už po páté do Českých Budějovic. Možná bychom tak jako vždycky mohli na začátku připomenout, co tě vedlo k tomu, že si tenhle festival začal připravovat.
9: Velký budějský patriotismus a láska k mému rodnému městu a to, že by krajské hlavní město mělo mít velký mezinárodní festival. To byl takový zásadní moment a přišel jsem s tím nápadem na město i kraj. Mně se ten nápad líbil a proto jsem festival založil, začalo připravovat a opravdu za těch 5 let se nejenom podařilo odehrát krásný počet koncertů a krásné koncerty jako takové, ale opravdu jsme se výrazně posunuli k té mé vizi, aby festival se postupně zařazoval mezi ty mezinárodní velké i evropské festivaly.
8: Dnes tedy stojíme před začátkem 5. ročníku. Ten festival se postupně vyprofiloval, jak říkáš. Také letos určitě přivedeš na jih Čech velké hvězdy a světová jména. Zaujalo mě, že jsi si jako místo zahajovacího koncertu vybral českobudějovický Hájíček, letní kino. Co tě k tomu vedlo?
9: Snažíme se experimentovat, je ošklivé slovo, ale zkrátka hledat prostory Budějcích, které by byly vhodné a které by byly třeba i netradiční. Tak, jak já žiju svůj umělecký houslový život, tak stejným způsobem bych chtěl postupně pojímat i festival. V Hájíčku se konají velké rockové koncerty, to všichni víme, ale nevím, jestli se tam někdy konal koncert jednou. OK. Tak možná nebudeme první, ale budeme druzí s koncertem klasické hudby a když se to zadaří, tak bychom v tom chtěli určitě v dalších letech pokračovat. Festival už dělal jeden open air koncert na
8: Sokolském ostrově.
9: Na Sokolském ostrově, děkuju.
8: Tehdy jsme se modlili všichni.
9: Před 2 nebo 3 lety, kde jsme skoro zmokli, ale pán Bůh k nám byl milostivý, milosrdný, tak věřím, že to bude i letos. Ten zahajovací koncert je 14. června. Výhoda Hájíčku je, že už přeci jenom je to trošku uspořádáné, aspoň k sezení nemusí se všechno, musí se tam tedy postavit scéna, musí se to celé samozřejmě připravit, musí se tam udělat velká střecha, protože muzikanti nesmí zmoknout, takže nebude to levná varianta, ale já věřím, že nám bude počasí přát. Začínáme v 9 hodin večer, takže postupně se ta obloha zatmí a budou krásné hvězdy a nádherná operní hudba, protože je to opera gala.
8: Těšíme se, že bude určitě počasí nakloněno a že zažijeme hvězdy nad Vltavou. Na ten zahajovací koncert si pozval skutečné hvězdy. Je to velké operní gala na začátek.
9: Ano, přijede Český národní symfonický orchestr, to je a já budu tedy hrát, to jsou ty dva základy z České republiky. A pak jsem pozval vynikajícího slavného dirigenta Američana Robert Trevino a slavnou mezzosopranistku Justinu Gringité. A na programu budou árie z opery Carmen, Bizeta, já budu hrát také slavné melodie z Carmen, bude tam Evžen Onegin, Bernsteinov Candide a spoustu dalších nádherných skladeb.
8: Věřím, vážení posluchači, že už teď jsme vás nalákali na 5. ročník festivalu Hvězdy nad Vltavou. My jsme teď s Pavlem Šporclem probrali jeho zahájení, ale za chvíli si budeme povídat o tom, co všechno nás ještě během festivalu čeká.

0: magazín.
1: S houslistou Pavlem Šporclem si dneska povídáme o festivalu Hvězdy nad Vltavou. Blíží se pátý ročník. Zahájíme ho v Háječku 14. června. Už jsme o tom velkém operním gala mluvili, ale pojďme se podívat na celý program toho festivalu. On se nesoustředí jenom do Českých Budějovic, ale vy budete na mnoha místech jižních Čech a nejen tam.
2: Ano, my jsme jihočeský festival, byť tu základnu máme v Budějcích. Pro letošek jsme připravili 14 koncertů, to ještě finalizujeme. Poprvé budeme také v Domě kultury Slávie, po Jihočeském kraji v Bechyni, na různých jiných místech i s akademickým orchestrem. Ty highlighty, abych nezdržoval přímým výčtem, protože všecko si můžou posluchači najít na webových stránkách, ale ty koncerty budou stát za to. Takže takový ty highlighty, kromě toho zahajovacího koncertu, o kterém jsme mluvili, tak jeden z nejdůležitějších vlastně koncertů historie festivalu bude koncert slavného Tonkinster Orchestra z Vídně, tedy velikého tradičního ansámblu, orchestru 80 lidí, se kterým budu hrát já sobě solista a bude ho dirigovat slavný francouzský dirigent Alexandre Bloch. Ten koncert bude opravdu tradiční v tom smyslu, že jsme chtěli, když už Vídeňáci přijedou, aby hráli to svoje, to znamená zazní Beethovenova symfonie Eroika, tedy číslo 3, v krásném prostoru nově otevřené Slávy, tak si myslím, že to bude stát za to. Já budu hrát velmi jaksi ohnivou španělskou energickou skladbu Španělská symfonie od slavného houslisty a skladatele, tedy Eduarda Lala, takže to bude takový španělsko-rakouský večer.
1: Já bych zůstala ještě u Domu kultury Slávie, protože teď odskočíme trochu od festivalu, ale ty budeš mít tu čest společně se svou manželkou Dům kultury Slávie pro nás opravdu slavnostně otevřít a to bude tuším 6. června.
2: 6. června otvírám já a moje manželka Bára Konetová ho otevře pro veřejnost 7. června, tedy druhý den, toho 6. je pro uzavřenou společnost, tedy pro paní primátorku a všechny pozvané a samozřejmě pana hejtmana a tak dále. Tam budu hrát program, který bude takovou novou koncepcí, tedy spojením klasické hudby a roku. Abych to řekl úplně přesně, budu hrát v první polovině Bacha, tedy moje aktuální poslední CD s malým orchestrem, aby vyzněla ta akustika Slávie bez mikrofonů, ta akustika, která má být krásná, já se na to moc těším. A v druhé polovině zazní můj rokový program Rebel s modrými houslemi, takže jsme ten program koncipovali jako Bacha na Rebela a tím také vlastně ukážeme ten prostor v těch obou rovinách, jak bude asi pravděpodobně využívaný. Jestli můžu jenom doplnit, abych na to nezapomněl, že tak 7.6. tak bude zpívat Bára Kodetová se smícovým kvartetem a klavírem svůj krásný šanzonový program.
1: Jsme všichni zvědavi, jak to bude v Domě kultury Slávie po rekonstrukci znít, takže se určitě těšíme. A když se vrátíme tedy na festival Hvězdy nad Vltavou, tak říkal si, že ten vídeňský orchestr je 80 člen, tak to možná bude docela zatěžkávací zkouška pro Slávii.
2: Přesně tak, se vším všudy i se zázemím, které tam není úplně ideální, tak budeme hledat, nebo už samozřejmě nacházíme jako prostory, kde tak říkajíc ubytujeme, nebo dáme členy orchestru. Také tím, že využijeme plné pódium, protože to pódium je variabilní, může se zmenšit, ale my samozřejmě potřebujeme to největší z největších, takže využijeme plné pódium a tím se nám zmenší kapacita Slávie na nějakých 330 míst, což opravdu na tak velký koncert, nehledě na to, že tak drahý koncert, není příliš mnoho, takže bude to taková zkouška ohněm i pro nás, pro festival, i pro Slávii jako takovou a uvidíme, jestli v těch dalších letech pro nás bude v tomto ohledu Slávie jako tím základním kamenem našich koncertů, anebo budeme muset hledat jiná místa. Zkrátka dobře, uvidíme po letošním festivalu.
1: Všichni jsme na to velmi zvědaví. Řekli jsme, že nebudeme vyjmenovávat celý program, ale vypíchneme ty takzvané highlighty. Určitě mezi ně patří dva klavíry, které se rozezní ve Svaté Aně, to znamená v koncertní síni v Českých Budějovicích.
2: Ano, přijede izraelský ansámbl Multipiano, což je jeden z nejznámějších a nejdůležitějších ansámblů tohoto typu. Říkala si dva klavíry, ano, ale přijedou čtyři klavíry z té. To znamená, ten program bude koncipován, ať už budou hrát dva klavíristé tady pro čtyři ruce, anebo čtyři klavíristé pro osm rukou. Speciální program, který bude zahrnovat skladby neznámé, skladby Wolfganga Amadea Mozarta, protože letošní rok je také trochu ve znamení i festival ctí o Wolfganga Amadea Mozarta, protože má výročí, a budou hrát kromě Mozarta i Mendelssohna a další skladby. Tak to bude takový další hezký kousek do té skládačky 13 koncertů festivalových. Pak je určitě důležitý taky koncert v Bechyni, kam vyjíždíme každoročně. Máme dva koncerty mimo Jihočeský kraj. V tom budeme pokračovat i v dalších letech, protože já chci i tímto způsobem prezentovat festival jako takový i v jiných regionech. Pro letošní rok budeme hrát v Mariánských Lázních a Karlových Varech. Přijede slavný orchestr i Palpity z celého světa. Základnu má tady ve Spojených státech amerických, ale opravdu tam je 31 členů a 31 různých zemí, tak je složen tento ansámbl. Takže to je třeba to další. A co se týká dalších míst Jihočeského kraje, tak budeme například na Hluboké, v Rožumberku, v Třeboni, tam už bude hrát akademický orchestr, tedy orchestr složený z těch participantů Pavel Šporcel Akademie.
1: A právě o té akademii si budeme povídat ještě za chvíli.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Houslista Pavel Šporcl je dnes mým hostem v kavárně a my si povídáme o jeho festivalu Hvězdy nad Vltavou a měli bychom se určitě zaměřit na mladé lidi, na velmi mladé interprety, kterým se, Pavle, věnuješ systematicky a právě při tvém festivalu existuje už nějaký čas Pavel Šporcl Academy.
2: Myslím, že to bude třetí ročník této akademie, na kterou zvu talentované studenty, kteří mi na začátku pošlou nahrávku a já z toho počtu studentů vyberu 10 houslistů. Petr Šporcl, violončelista, který učí violončelo, vybere 4 violončelisty a ještě přibíráme 4 violisty. A společně nejenom, že inspirujeme, učíme tyto vybrané jedince nebo talentované studenty, ale také vytvoříme festivalový orchestr, který právě na 3 koncertech festivalu hraje. Unikátnost té akademie, která se mimo jiné koná v základní umělecké škole na Pírostnické náměstí, kde já jsem začínal hrát na housle, tak já jsem tam u pana Ladislava Havla začínal, tak je hezké, že se vracím do těch míst, které jsou pro mě významné a důležité, tak ti vybraní studenti mají studium zdarma. To je takže vlastně takové stipendium, řekněme tomu. I to je důležitá podpora, kterou festival pro ty mladé dělá. A také je hezké říct, že na koncerty našeho akademického orchestru chodí i mladí lidé nebo děti s maminkami, s babičkami a tak dále. Takže je to svým způsobem podpora té koncertní aktivity a zvaní mladých lidí do těch sálů, kde hrajeme.
1: To je určitě důležité vlastně v dětech pěstovat lásku k hudbě a přes ty děti se dostává i k dospělým. Ano, tak jak to známe, jak se chodí na besídky, na různé koncerty a vystoupení. No možná bychom mohli pozvat rovnou, kde se tenhle ten akademický orchestr potom představí.
2: Ano, my budeme hrát na 3 koncertech, to znamená na Hluboké, na zámku Hluboká v Rožumberku a také ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni.
1: My jsme začali zahajovacím koncertem, tím velkým zahajovacím koncertem. Jak festival zakončíte?
2: Bylo takovou tradicí, že jsme festival zakončovali v neděli v Českém Krumlově, ale letos už na to nemáme kapacitu ani energii, ani finanční kapacitu, protože opravdu ty velké highlighty, o kterých jsme mluvili, jsou tak finančně náročné, že už jsme nechtěli přidávat další 14. koncert, zase si to necháme třeba na příští rok. Takže skončíme v Rožumberku festivalovým orchestrem a budeme se těšit, že už mám teď samozřejmě v hlavě, co bych rád, byť to není sfinalizované, ale co bych rád měl příští rok tady na festivalu, tak se budeme těšit na všechny posluchače na ten příští ročník.
1: A ještě na začátku si mluvil o tom, že pořád je ještě ve hře možnost, že bychom se opět, tak jako v loňském roce, podívali po jeho českých Varhanách.
2: Ano, tento koncept byl velmi jaksi úspěšný a proto ho zopakujeme i letos. Zase opět bude hrát Pavel Černý, varhaník, vybírá 4 kostely, tentokrát na druhou stranu, to znamená směrem k Bechyni. A to proto, protože jeden z feedbacků, který jsme měli, nebo ohlasu, nebo myšlenek pro festival jako takový od posluchačů, byl ten, že na některé koncerty nemají šanci se dostat, nebo už končí tak pozdě, že nejede žádný autobus, nebo někdo, kdo by je mohl vzít naspátek do Budějovic. Tak jsme přemýšleli o tom, že bychom ten autobus s posluchači, kteří projedou slavné hezké kostely v Jihočeském kraji, tentokrát tedy směrem na Bechyni, že bychom toho autobusu využili a svezli potom posluchače, kteří přijedou na koncert do Bechyně, zase naspátek do Budějovic. Ten koncept teďka finalizujeme s Pavlem Černým, dneska si s ním právě budu telefonovat, jestli ty 4 kostely jsou v pořádku, ten poslední by asi měl být v té Bechyni, tak určitě do pár dnů už to bude viset i na webových stránkách.
1: Takže nejen Hvězdy nad Vltavou, ale už se zvolna posouváte i k toku řeky Lužnice. Pavle, děkuji ti, že jsi byl hostem kavárny, že jsi nám představil ten krásný festival, na který se určitě všichni těšíme. Držíme palce, jsme zvědaví na Dům kultury Slávy, jak to tam bude znít. A ať se ti daří, ať se festival vyvede a ať z něj máme všichni krásné zážitky. Děkuji ti.
2: Děkuji moc za pozvání a jestli můžu, tak bych jenom rád poděkoval Jihočeskému kraji a městu České Budějovice. To není žádná reklama, ale opravdu tyto 2 instituce podporují festival velmi a bez nich by festival vůbec nevznikl. Takže moc děkuji i tímto způsobem. způsobem. Děkuju tobě za pozvání a těším se na všechny posluchače na festivalu Hvězdy nad Vltavou.
1: Za rozhovor děkuje a od mikrofonu se loučí Pavla Kuchtová.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Milí přátelé, jsem potěšen, že jste si našli čas na Světla Ram, tedy půl hodinku s písničkami z dřívějších časů. Z českobudějovického studia Českého rozhlasu vás zdraví Jiří Kasal. Slovo díra zřejmě neznačí nic příznivého, to však neznamená, že by se mu vyhýbali textaři. Děravé může být lecos, třeba boty.

0: Boty děravý, Jiří Schellinger v roce 1972 natočil písničku autora hudby Stanislava Kalouse a textujícího Karla Šípa s kapelou Faraon. Je zvláštní, že zanedlouho vznikla další stylově blízká písnička s úplně shodným názvem, tedy Boty děravý, která se nad to té předchozí docela i podobá. Jako autoři jsou pod ní podepsáni Antonín Gondolán a textař Jaroslav Šprongl. A se skupinou solistů Rudolfa Rokla ji natočil zpěvák Jiří Hromádka, Jindřich Horadecký rodák. Jiří Hromádka patřil na začátku 70. let k nadějím české pop music, zpíval s předními orchestry, natáčel desky pro firmu Panton, která mu dokonce vydala i album. Jeho songy se hrály v rozhlase a v roce 1972 se Jiří Hromádka umístil v anketě Zlatý slavík na 16. místě, když předstihnul populární zpěváky jako Petra Nováka nebo Karla Černocha. Později odešel do Švýcarska a jako zpěvák se dlouhá léta v zahraničí živil. A jak mi řekl, na písničku Boty děravý po letech rád vzpomíná.
1: To byla písnička od Tondy Gondolána. Boty děravý. To je taková swingová písnička a docela to má očňuch. Jo? Tak já jsem teď po letech si to pustil a říkám safra. Zajímavý.
2: Mám boty děravý, teče do nich horem dolem, boty děravý, prošli lesem, loukou, polem.

Jiří Hromádka a jeho písnička Boty děravý, kterou mimochodem zpíval v loňském listopadu při koncertu Jindřího Hradeckého Big Bandu ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. Následující skladba, respektive její výběr, má i aktuální souvislost. 19. dubna ve věku 79 let ve svém domě v Gardnerville, Nevadě, zemřel spoluzakladatel britské rockové skupiny Traffic, vynikající kytarista a zpěvák Dave Mason. Měl velmi úspěšnou solovou dráhu, ale nejdříve se proslavil jako člen slavné britské kapely druhé půlky 60. let jménem Traffic. A napsal také její největší hit Hole in my shoe, díra v mé botě, která se také dostala v roce 1967 až na druhou příčku britské hitparády. Ostatní členové skupiny a také věhlasní muzikanti Jim Capaldi, Steve Winwood a Chris Wood tento Masonův song neměli vůbec rádi a považovali jej za nepatřičný odskok od jejího stylu. Text písničky Hole in my shoe je veskrze psychedelický. Dave Mason dříve poznamenal, že si jen zapisoval náhodné myšlenky ve stylu dětské říkanky a byla to prý vůbec první písnička, kterou napsal. V nahrávce mu patřil zpěv, kytara i sitar, který přidal písničce zvláštní atmosféru. Díval jsem se na oblohu, kde na mě hledělo slovní oko ze žvíkačkového stromu a všechno, co jsem vnímal, bylo, že mám díru v botě a že do ní teče voda. Dave Mason, kapela Traffic a Hole in my shoe

All in my shoe, díra v mé botě, velký hit skupiny Traffic z roku 1967 a zároveň to byla vzpomínka na autora písničky a de facto jejího hlavního aktéra, skvělého kytaristu i zpěváka, letos v dubnu zemřelého Davea Masona. Mimochodem ten dětský hlásek uprostřed písně patřil Francine Hyman, nevlastní dceři Chrise Blackwella, která vypráví krátký příběh o obřím Albatrosovi. Díra nemusí být jen v botě, ale také v kapse, a to také v metaforickém významu. Pro česká 60. léta byla důležitá skupina Rebels s Jiřím Kornem, Svatoplukem Čechem, Josefem Plívou a s Kášou Jánem. Ta byla v první etapě vývoje ovlivněna vokály Mamas and Papas, případně Bee Gees. Pak Rebels změnili složení, rázně přeostřili v duchu britských Cream. To první období vyvrcholilo v roce 1968 zajímavým koncepčním albem Šípková růženka, jež Rebels natočili ve spolupráci s orchestrem Václava Zahradníka, který jednotlivé skladby také aranžoval. Měl v kapse díru, to je název jedné z labutích písní Rebels, kdy působili v triu s kytaristou Zdeňkem Juračkou a zmíněným bubeníkem Kášou Jánem a baskytaristou a zpěvákem Jiřím Kornem. Tato nahrávka vznikla v roce 1970, kdy se Rebels rozpadli. Měl v kapse díru.

Měl v kapse díru Rebel s Jiřím Kornem, který je autorem spolu se Zdeňkem Jurečkou hudby k této skladbě, zatímco slova napsal Jiří Smetana. Zpěvačka Lenka Chmelová, rodačka z Broumova, nejvíce nejspíše vešla ve známost jako členka vokální skupiny VH Kvartet v rámci orchestru Václava Hybše na začátku 80. let, avšak ještě předtím natáčela převážně převzatý materiál s country beatem Jiřího Brabce jako Lenka Řehůřková. Jako starý rock'n'roll Buddyho Hollyho, That'll Be The Day s českým textem Ivo Fischera společně s Karlem Kahovcem a Václavem Macháčkem. V kapse díru mám.

0: Lenka Řehůřková, Chmelová a country beat Jiřího Brabce a písnička V kapse díru mám ze singlu z roku 1980. V 70. letech zdařile bavil zpěvák a hráč na fougací harmoniku Tomáš Linka v rámci Fešáku spolu s Michalem Tučným lidi legračním duetem Lojza a Líza, přičemž mu připadla ta ženská role v písničce podle textu Michala Bukoviče řešící zásadní problém, že vědro má ve dně díru. No a jednou jsem si s Tomášem Linkou o této písničce povídal.
1: Já jsem zpíval některé písničky, že jsem měl tenkrát docela dobrý hlas, že mi šel do falzetu, do takzvaný té fistule, že jo. Takže už asi tenkrát se to rozhodlo, že to budu zpívat já. No ono původně jsme zpívali Henry, že jo, a Líza, to se nesmělo potom, takže to muselo přepasovat na Lojzu. To bylo v době normalizace, že Henry už byl moc americký, no, takže i tahle ta píseň jako doznala změn a má svůj vývoj, no. Já jsem ji napřed zpíval s Michalem, že jo, když Michal odešel v roce 80, založil si vlastní kapelu, takže potom to zpíval se mnou Pavel Brimmer dlouhý léta, že jo. Jeden čas to zpíval Karel Poláček, takže já už jsem těch Lojzů měl docela přehršel, ale já jsem zase zůstal, no a když jsme to jako hráli nejvíc frekventovaně, tak už jsem z toho magořil, protože jsme hráli třeba dvakrát denně, týden za sebou. Petr Novotný jako si z toho dělal srandu a začal říkat na jevišti, že už mi asi začnou růst prsa z toho, že to zpívám moc často.

0: smáčet plání zob, čím smáčet plání zob, řekni čím.
1: Zkus vodu.
0: Vědro má ve mně díru, vědro má ve mně díru.
2: Roztomilý duet Lojzy a Lízy, tedy Michala Tučného a Tomáše Linky, měl předlohu v americké humorné dětské lidové písničce založené na vleklém dialogu mezi dvěma postavami, Henrym a Lizou, o děravém kbelíku There's Hole in My Pocket. A s tou v nejslavnějším živém provedení zpěváka a herce Harryho Belafonteho a folkové zpěvačky Odety se s vámi, přátelé, pro dnešek rozloučíme. Jiříka se vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře, ať vám žádné nepříjemné díry nehrozí. Mějte se, jak nejlépe to půjde.
1: Henry? Oh, Henry? Did you fetch the water?
3: Go fetch the water. There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
1: Well, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Go fix it, dear Henry, dear Henry, fix it.
3: With what shall I fix it, dear Liza, dear Liza? With what shall I fix it, dear Liza? With what?

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Archeologii, ekologii, ale třeba i geologii propojuje kniha Hinterland, archeologie severočeských pískovcových krajin, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera za naučnou literaturu. Její spoluautor Petr Pokorný se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zabývá výzkumem v oboru environmentální archeologie. Co přesně tenhle pojem znamená a jak moc detektivní práce to je zkoumat tak vzdálenou minulost? Nejen na to se Petra Pokorného zeptáme v pondělí 4. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči už druhým dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace zůstává vážná. Kvůli suchu zasahovali v dubnu jihočeští hasiči u požárů v přírodě dvakrát častěji než loni. Často je způsobila lidská nedbalost. Policie vyšetřuje smrtelnou nehodu v obci Libeř u Prahy. Při včerejší traktoriádě tam zemřelo dítě. Zítra bude převážně oblačno, teploty do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hasiči se už druhý den snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se nešíří, situace ale zůstává vážná. Na místě zasahuje zhruba 400 hasičů. Dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hasiči upozorňují na zvýšené riziko požárů. V dubnu jich na jihu Čech hasili dvakrát tolik než loni. Lidi by měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Mluvčí hasičů Vratislav Malý doplnil, že právě lidská nedbalost způsobila většinu dubnových požárů v přírodě. Příroda je suchá. Apeluje, aby lidé neodhazovali nedopalky a ohniště dělali nejméně ve vzdálenosti 50 metrů od lesa.
4: Na ovál na Horácké aréně si šli zaběhat také Adam s Nelou, jsou tady poprvé.
5: Já jsem se vlastně poměrně nově dostal k policii ČR, tak trochu trénovat, tak abych nabral kondičku, jo, tady to.
6: Je to velmi neobvyklé, mě se jí líbí zatím, akorát na to dlouhé běhání to asi úplně není.
4: Běžci mají na střeše také zázemí, toaletu a také malý přístřešek, kam se mohou schovat při nepřízni počasí. František Jirků, Český rozhlas.
2: Kriminalisté se zabývají včerejší tragickou nehodou na traktoriádě v obci Libeř u Prahy. Zemřelo při ní dítě. Policisté teď vyšetřují, co přesně se na akci stalo, říká policejní mluvčí Michála Richterová.
7: Kriminalisté budou prověřovat celou tuto věc pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Nicméně s ohledem na citlivost tohoto případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
3: Počasí.
2: Zítra bude převládat velká oblačnost, lokálně bude obloha polojasná, odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 5 mm srážek, naměříme mezi 24 a 27 stupni, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrně v Českých Budějovicích v ulici Elm Pařížská, střetla se tam dvě auta. A pozor taky u Opařan na Táborsku. Na silnici 19 se pohybují tři koně. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je 18 hodin a 4 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A právě teď startují nedělní Melodie podvečera, tedy speciální hodina, kdy sobě nebo blízkým můžete udělat radost pěknou písničkou a osobitým přáním. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. A já tu mám první přání a první píseň. Gratulace pro paní Jiřinu Kosíkovou z Dobřejovic. Milá maminko, přejeme ti krásné 65. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a radosti ze tvé zahrádky, která ti dává sílu a naplňuje dlouhé letní dny. Vše nej přeje manžel Petr, dcery Marcela a Lenka s manželi, vnoučata Peťa, Zuzka, Sára, Sofinka, Vilda a pravnučka Lejlinka. My samozřejmě též gratulujeme a posíláme píseň od Mekyho Šbírky.

Dobrý den, zahrajte prosím pro Ivanu Bubíkovou ze Strakonic písničku od Karla Gotta, Když muž se ženou snídá. A tady je přání. Moje milá Ivuš, k tvým dnešním narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, klidu, radosti. Děkuji ti za všechny roky, které jdeme spolu životem, jsi moje opora, jistota, životní láska. Tvůj Míla.

Posloucháte nedělní Melodie podvečera na Českém rozhlase České Budějovice. Prosíme o zahrání písničky pro naši maminku, babičku a prababičku paní Silvu Mikuláškovou, která dnes slaví 86. narozeniny. Milá maminko, máme tě rádi a přejeme ti hodně sil v boji se zákeřnou nemocí a věř, že na tebe stále s láskou myslíme. Tvůj syn Miloš a dcera Vlaďka s rodinami. Prosíme o zahrání písničky od Josefa Zímy, písnička Pro mámu. Děkujeme. Samozřejmě hrajeme, přejeme všechno nejlepší a držíme všechny pěsti, co máme, paní Silvie.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

v Českém rozhlasu České Budějovice. Prosím o zahrání písničky od skupiny Jelen, Miluji tě, pro manželku, babičku Janu Čužnovou k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví a radosti z vnoučat přeje rodina. Předem děkujeme za zahrání. No a my říkáme, že není zač a posíláme slibovanou písení.

0: hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: V novinových nekrolozích se v titulcích ke jménu Oscar Petr většinou připisují velké hity, pod nimiž se, co by autor podepsal, jako Vánoční medvídek pro kapelu Luci nebo Hříšná těla křídla motýlí pro Anetu Langerovou. To je pochopitelná zkratka, neboť široká veřejnost zná zejména tato dílka Oscara Petra, který došel do konce svého života v předposlední dubnový den ve věku 73 let. A kdybychom zůstali jenom u těchto dvou písniček, tak respekt je zcela na místě. Napsat píseň, jejíž obliba přetrvá dlouho po jejím natočení, je jistě kumšť, navíc pro generačně rozdílné publikum. To, co po sobě v hudbě zanechal skladatel, textař, zpěvák a kytarista Oscar Petr, je však samozřejmě mnohem bohatší a zároveň fascinující svým záběrem. Vždyť tento pražský rodák tvořil společně s Petrem Kalandrou a Zuzanou Michnovou tu nejlepší etapu historie neobyčejné folk-rockové kapely Marcias v 70. letech a vedle toho zpíval s jazzrockovou formací Jazz Square Martina Kratochvíla. Nadání a schopnosti Oscara Petra nebyly jenom hudebního charakteru a zasahovaly i do výtvarného umění. Po emigraci v roce 1979 se později Oscar Petr živil ve Spojených státech amerických také jako architekt interiéru a fotograf. Byť tam se věnoval muzice. Jeho návrat do vlasti české rockové, filmové i populární hudbě nepochybně prospěl. A nejde jen o písničky, které dělal Oscar Petr pro jiné, ale i o ty, jež zpíval sám. Z jednoho jeho solového alba nazvaného Jsme starí jako děti z roku 2013 vybírám pro tuto chvíli písničku Oscara Petra Pojď se mnou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A pokračují melodie podvečera. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška o živé vodě pro Štěpánku Kinclovou k narozeninám. Ať máš život jako sen, užíváš si každý den, od starostí žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám přeje Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký zbytek dne.

Ladíte melodie podvečera na Českém rozhlase České Budějovice a před námi je poslední přání. Hezkou neděli 3. května. Alexejům k svátku všechno nejlepší. A samozřejmě to samé všem narozeninovým oslavenstvům. Oslavencům vám do rádia a všem posluchačům. A písničku posílá právě teď Sylvie z Prahy.

Tolik dnešní nedělní melodie podvečera na Českém rozhlasu České Budějovice. Od mikrofonu se loučí Radek Diviš a přeje vám pěkný večer a někdy opět naslyšenou.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští hokejisti podlehli na českých hokejových hrách Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech. V turnaji skončili stříbrní. Nejméně 7 civilistů zabili ruské útoky na Ukrajinu v uplynulých 24 hodinách. Kořeny rostlin po nárazu do překážky zesílí, zjistili jihočeští vědci. Zítřejší obloha bude převážně oblačná, naměříme do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ruská armáda v uplynulých 24 hodinách neustále útočí na Ukrajinu. Vypustila více než 300 dronů a přinejmenším dvě balistické rakety. Letecké poplachy vyhlašují úřady po celé východní části země.
2: Zatímco se Moskva připravuje na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí k výročí konce druhé světové války, ruská armáda zasáhla balistickou raketou například studentskou kolej v Dnipru. Úřady zatím uvádějí jednoho mrtvého a řadu zraněných. Celkem při různých útocích zemřelo na Ukrajině nejméně 7 lidí. Ukrajinské vojenské velení naopak hlásí úspěšné údery na ropný terminál v Leningradské oblasti v Baltském moři a také zásahy dvou ropných tankerů v Černém moři u přístavu Novorosijsk. Oba cíle jsou vzdálené z ukrajinského území kolem 1 000 kilometrů. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Překážky v půdě posilují kořeny rostlin. Ukázal to výzkum vědců z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Novou studii publikovali ve vědeckém časopisu Science. Po nárazu do překážky kořeny zpevní svou buněčnou stěnu a lépe pronikají zhutnělou půdou, vysvětluje vedoucí výzkumné skupiny Ivan Kulich.
3: Když vám třeba něco okouše jablíčko nebo nějaký list, tak je takový trčí, takový zřevnatělý. A pochopení tady toho mechanismu, nám vlastně, my jsme to zobecnili a umíme to jakoby aplikovat i na ty kořeny a třeba by to mohlo pomoct ve šlechtění různých odrůd, které budou třeba kořenit lépe v kompaktovaných zhutněných půdách.
1: Sport.
0: Čeští hokejisti zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat velká oblačnost. Lokálně bude obloha polojasná. Odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Naprší maximálně 5 mm srážek. Naměříme až 27 stupňů, na horách do 23. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehodu auta a motorky u Netolic na Prachaticku. Opatrně projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si, že se jednoho dne probudíte ve vlastním těle a máte pocit, že vám ho někdo vyměnil. Špatně spíte, vybuchnete kvůli maličkosti, v práci se vám rozostřuje soustředění a váha ukazuje víc, i když jíte pořád skoro stejně. Možná si říkáte, jsem jen přetažená, ale co když je to začátek nové životní kapitoly, o které se pořád ještě mluví jen šeptem. Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. A já dnes otevřu téma, které se týká poloviny lidstva a přesto o něm často mlčíme i před nejlepší kamarádkou. Budeme mluvit o klimaktériu. Naším cílem je dnes jediné, dodat tělu to, co mu chybí. Mým dnešním hostem bude špičková lékařka Česka, specializující se na klimakterickou medicínu, paní doktorka Monika Skuhrovcová z gynekologie Klumpar v Poděbradech a z fakultní nemocnice v Hradci Králové. O svých obtížích, které díky léčbě odešly, se s námi podělí paní Jana. Zaskočili jí příznaky jako většinu z nás. Po písničce o fyziologických změnách u žen po 40.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co řeší klimakterická medicína s doktorkou Monikou Skuhrovcovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
1: A já jsem ráda, že jste naše pozvání přijala. A aby to nebyla jen teorie, je tu s námi i paní Jana, která se rozhodla nenechat své druhé jaro náhodě a podělí se s námi o svůj příběh. Jano, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Jak hodně dokážete být otevřená tomu popsat svoje příznaky menopauzy?
3: Já myslím, že ano. Díky paní doktorce, s kterou jsme to společně probírali. Je to velké překvapení, že žijete se normální život a pak najednou prostě bum, úplná změna obrovská. Není to vaše tělo, špatně se spí, člověk má špatné nálady, neví vlastně proč, nejste ve svém těle.
1: Jano, kolik vám je let?
3: Budeme 55.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, pojďme si definovat, co je to perimenopauza, menopauza a postmenopauza. O jaké období anebo bod jde?
2: Perimenopauza je období, které může začínat někdy kolem 40. roku věku. Většinou trvá od nějakých 5 let až někdy 8, někdy i 10 let. A je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
1: Čili je to vlastně jeden den ta menopauza.
2: Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
1: Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová, rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
2: Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je asi takový asi první příznak té perimenopauzy, a v ten moment my si můžeme vytyčit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40, nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože vím, že jsou na to dělané studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytyčit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce v dnešní době může poskytnout tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost, a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje, a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila zaprvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor, a druhý je to, že jí můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když se žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct. Takže aby si to ty ženy jako nechávaly odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuju za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Janička přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54, 5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, dva, tři, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
3: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhle tom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc. Byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší. Pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou jako návaly. Ale pro mě to bylo obrovské překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
2: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělízkem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněná. Tu ženu to nějak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu, se taky jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je nově a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maže jenom jednou za 2-3 dny, taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležité, důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál, proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy a samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží, takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
1: Jak se vám žije teď?
3: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky. Je to fakt skvělý.
1: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdybychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastavovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo. To bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let, můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
1: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
3: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
1: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
3: Určitě.
1: Děkuji vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Shalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. V Praze začne Limud. Dnes uplynulo 120 let od narození Oty Sattlera a Strmilov židovský. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Chystá se vzdělávací víkend. Limud Praha chce nejen posílit židovskou gramotnost české komunity, ale i podpořit mezigenerační dialog a zapojit nové členy do aktivního života židovské obce. To vše prostřednictvím otevřeného a kvalitního vzdělávacího programu. Limud nabídne inspirativní přednášky zajímavých hostů, komunitní šabaton nebo program pro děti. A my už jsme ve spojení s členkou organizačního týmu Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, proč se akce jmenuje Limud? Co to znamená?
2: Název Limud vychází z hebrejského slova Lilmot a když bych teda s nějakou mírou nadsázky to chtěla přeložit, tak bych mohla říct, že to znamená učit se, učit se, učit se. Je to vzdělávací program, který vlastně se soustředí na celoživotní židovské vzdělávání.
1: Letos jste pozvali řadu zajímavých hostů, kdo tady přijede?
2: Na ten line-up jsem vlastně docela pyšná, pokud všechno dobře dopadne, tak by měl přijet filozof Moshe Halbertal, historička Dina Porat, edukátorka Sophie Goldblum a takovou hvězdou toho programu je Gila Fein, spisovatelka, pedagožka a autorka knihy o ženách v Talmudu.
1: O jakých tématech budou mluvit?
2: Tak už jsem trošku nakousla, že Gila Fein napsala knihu o ženách v Talmudu. Ona je také studentkou a dalo by se říct pokračovatelkou odkazu rabína Saxe. V té její přednášce tady se budeme věnovat takovým neznámým jménům židovských žen, které se vyskytují v Talmudu. Sophie Goldblum má připravené také textové studium o síle paměti. Moshe Halbertal se zaměří na život z jinakostí a Dina Porat je jedna z tvůrkyní definice antisemitismu, tak to je takové aktuálnější téma. Vlastně budeme se bavit o tom, jak vznikala tahle ta definice a jaké má třeba souvislosti v dnešní době.
1: Limud nabídne i komunitní šabaton. Můžete nám přiblížit, o co jde?
2: Je to taková komunitní část, Limud má několik částí, jedna je komunitní a jedna je pro veřejnost, to jsou večerní přednáškové programy v Majzlově synagoze a ta komunitní část se soustředí kolem šabatonu, je taková anekdota, která říká dva židé, minimálně tři synagogy, smyslem vlastně bude také oživit několik synagog v Praze a nabídnout členem komunity různé možnosti zapojení podle jejich míry židovského prožívání, vztahu k té náboženské tradici nebo kulturní tradici.
1: Proč Limud v Praze organizujete?
2: Limud původně vznikl ve Velké Británii a rozšířil se do různých evropských zemí. Jedná se vlastně o vzdělávací akci s cílem nabídnout celoživotní vzdělávání, různé zajímavé přednášky, studium textu. Vychází vlastně i z toho, že nějaké intelektuální studium může být jakýmsi projevem třeba i spirituálního života, nebo že vlastně může mít to studium textu nějaký takovýhle rozměr zajímavý i pro sekulární publikum. V Čechách prochází teď takovou proměnou nebo takovým experimentem, který navazuje na koncept Lehrhausu. Je to taková myšlenka založená na vzdělávací instituci France Rosenzweiga z 20. let minulého století a smyslem je vlastně vytvořit nějaký prostor pro dialog, studium textu, filozofie, kultury a cílem je vlastně otevřít tenhle ten prostor širokému spektru účastníků bez ohledu na jejich náboženské zázemí nebo na úroveň znalostí. A je to prostor, který by měl být mezigenerační.

0: Houslista, skladatel, textař a herec Otto Sattler byl oblíbenou postavou pražské barové hudební scény před druhou světovou válkou i po ní. Všude, kam přišel, přinášel humor a zábavu. Jeho osud ale humorný nebyl. V Osvětimi mu zachránili život právě jeho housle. Musel na ně hrát nacistům i ve chvíli, kdy věděl, že jeho žena a děti umírají v plynové komoře. Od narození Otty Sattlera právě dnes uplynulo 120 let. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Otto Sattler se narodil 5. května 1906 do židovské rodiny v Písku. O jeho mládí a studiu se dochovalo málo, ale jisté je, že musel projít solidní hudební průpravou. Patřil přitom k těm muzikantům, jejich školou nebyla jen instituce, ale především praxe. Již jako mladý muž tak přišel do Prahy s hudbou, která nebyla určena koncertním síním, ale kavárnám, barům a tančírnám. A jakoby už tehdy tušil, že život může mít více podob, tvořil i pod pseudonymy Otta Sedlář a K. Zelený. Ve 30. letech Otto Sattler, i když Otta se mu běžně česky říkalo, patřil k úspěšným postavám kulturního života první republiky. Skládal písně, hrál v orchestrech, improvizoval, jako herec menších rolí se objevoval i ve filmech. Pak přišla válka a s ní ticho, které hudba nepřemohla. V září 1942 byl Otto Sattler deportován do terezínského geta. K zdání klidu a pro svou propagandu zde nacisté cynicky využívali i hudební vystoupení. Vězňům však dávala pozapomenout na všudy přítomnou tíseň, vracela naději na život za zdmi a Otto Sattler spolu se svým předválečným spoluhráčem, pianistou Kurtem Mayerem, patřil k oblíbeným hudebníkům. Vše se změnilo na podzim 1944. Otto Sattler byl jedním z mnoha transportů odlečen do vyhlazovacího tábora Osvětim a zde již hudba nebyla ani únikem, ani útěchou. Z vězňů složená tzv. Lagerkapela musela hrát při nástupech vězňů i ponižujících rituálech nacistů a do takové kapely byl Otto Sattler zařazen. 5. října 1944 do Osvětimi z Terezína doputovalo 1500 vězňů, mezi nimi i Sattlerova žena a jeho tři synové. Nevěděli, díky bohu, kam jdou, já ovšem ano, napsal po válce. Večer jsem měl nejtěžší úkol svého života. Hraj, i když srdce bolestí a stekem nad bezmocností puká. Byl jsem nucen hrát vrahům svých synů, vrahům matek, vrahům milionů. V noci jsem šel do své ubikace. Komíny chrlily kolem plameny vysoko k nebi, vše bylo rudé a černý kouř čpěl. Tak končil den, poslední den mých nejdražších na světě. Po Osvětimi Otto Sattler prošel ještě dalšími tábory, válku přežil. Když se pak vrátil do Prahy, hrál dál a znovu stál i před kamerou. Jako hudebník se objevil například ve své době oblíbených filmech Až přijde kocour nebo Lásky jedné plavovlásky. Byl však už jiným člověkem než tím z prvorepublikových kaváren. Pamětníci na něj vzpomínali jako na tichou, téměř tajemnou postavu. Muže s houslemi, který se objevoval a mizel, jako by nikdy zcela nepatřil do jednoho světa. 12. listopadu 1990 Otto Sattler ve svých 84 letech v Praze zemřel.

0: Výraznou stopu zanechali Židé na Jindřichohradecku. Provazovali textilní továrny, sklenářství nebo likérky. Dodnes stojí jejich domy nebo tovární objekty. Redaktorka Kateřina Havránková se na Kozím plácku v Jindřichově Hradci sešla s Martou Léblovou ze spolku Zikaron, který židovskou komunitu v kraji připomíná a už tu položil 40 štolprštajnů. Zdejší památník připomíná Židy ze širokého okolí, například i z nedalekého města Strmilov.
1: Ta komunita ve Strmilově byla o něco menší než v Jindřichově Hradci, ale samozřejmě byla. S Jindřichovým Hradcem Strmilov spojovali jak příbuzenské vztahy mezi rodinami, obchodnické. Děti sem jezdili třeba do škol studovat nebo do učení. A jedním z Židů, který se spojuje se Strmilovem, je rodina Rudolfa Weinsteina, kterého taky máme zde na tom památníku, protože jeho žena Božena pocházela nedaleko od Strmilova a v roce 1941 nevěděli, že to bude jenom na rok a kousek se z Českých Budějovic, kde měli rozjetou nadějnou živnost, odstěhovali do tohoto malého městečka.
2: Já vidím, že těch Weinsteinů je tady opravdu hodně na tom seznamu. Ta rodina byla velká nebo byla rozvětvená. Co se dělo v tom Strmilově?
1: Stejně jako v Jindřichově Hradci, Židé byli tou skupinou, která přispívala k prosperitě města. Prostě dotvářeli nějakým způsobem kolorit toho města díky svým různým živnostem. Byl tam třeba doktor Kohn, který si tam vystavil takovou na Strmilov docela výraznou vilu.
2: Ta je vidět mimochodem také, když člověk projíždí Strmilovem, může se tam třeba návštěvník jenom podívat, lépe řečeno prohlédnout si zvenku.
1: A jenom krátce k doktoru Kohnovi. On byl takový osvícený doktor, kterému nebylo prostě jedno, jak v těch drobných malých městečkách a obcích okolo ty obyvatele a hlavně ženy s malými miminky na tom jsou, tak založil třeba poradnu pro matky s dětmi, objížděl ten svůj rajon v autě. Zkrátka věnoval se té doktorské práci tak, jak měl, s plným nasazením a ještě větším. Další ze strmilovských rodin byla rodina Munků. Rozsáhlá rodina, jeden z bratrů Emanuel zůstal ve Strmilově, kde měl obchod s kůžemi. Jeden z jeho bratrů, Josef Munk, se přestěhoval do Jindřichova Hradce a založil si rodinu a obchod zde s textilním zbožím.
2: Ale tady na tom seznamu Munk není, žádné toto jméno?
1: Josef Munk, který bydlel v Jindřichově Hradci, zde není z toho důvodu, protože v roce 1923 v poměrně mladém věku, v 37 letech, zemřel na tuberkulózu. V Jindřichově Hradci zůstala jeho žena se synem, kterému byly necelé 2 roky. Ta Erna byla velmi energická podnikatelka, měla zde sestru, která jí pomáhala, takže pokračovala dál v nějaké té obchodnické živnosti. Je to takový jeden z těch snad šťastnějších příběhů. Někdy v roce 39-40 se podruhé vdala a zatím to vypadá podle indicí, že se jí i s tím synem podařilo vystěhovat včas do Spojených států amerických. To období Shoah měla možnost prožít a přežít a založit nový život v Americe.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. U památníku v Polském Jedvabném, který připomíná zavraždění stovek místních Židů v roce 1941, se objevila matoucí kontejnerová instalace. Ta zpochybňuje podíl Poláků na tomto zločinu a viní z něj nacisty, přestože dřívější vyšetřování i historici potvrdili, že hrůzný čin spáchali místní obyvatelé. V historicky významném Novgorodku na západě Běloruska byl na půdě soukromého domu objeven vzácný fragment svitku Tory z druhé poloviny 18. století. Podle expertů jej zde mohli ukrýt Židé během nacistické okupace a po jejím skončení zde zůstal nepovšimnut po celá další desetiletí. V Terezínském muzeu Geta je možné až do konce měsíce zhlédnout výstavu věnovanou českému rabínovi Richardu Fedrovi. Shromážděné dokumenty podrobně přibližují tuto významnou osobnost židovského života minulého století, překladatele a autora řady knih. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové v Česku rozšířili a také prodloužili výstrahu před požáry. Plzní projel tradiční konvoj svobody, na akci dorazili tisíce lidí. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě převážně polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území České republiky, kromě oblasti jihozápadních Čech, oznámil to dnes Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se ale měla postupně vylepšovat příští týden, upřesní meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
2: Kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy. Pokuty téměř za 14 milionů korun vybrali loni díky rychlostním radarům úředníci Přerovského magistrátu. Meziročně se jednalo o navýšení přibližně o 1,5 milionu. Počet přestupků byl sice srovnatelný, po legislativních úpravách se ale změnily výše pokut, upřesnila Pavla Roubalíková z kanceláře Přerovského primátora.
4: Za překročení rychlosti nad 60 km v hodině je stanoveno 750 korun, při rychlosti nad 80 km v hodině mimo obec pak 1250 korun. Při vyšší rychlosti nad 90 km za hodinu a 100 km za hodinu mimo obec jsou pak přestupky řešeny ve správním řízení. V letošním roce očekáváme propad v příjmech, protože po spuštění provozu na dálnici projíždí měřenými úseky méně aut jak v předchozích letech.
2: Plzní dnes projel tradiční konvoj svobody. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo zhruba 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli také oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
5: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
6: Mává tady koloně.
5: Majka Vacková.
6: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
7: Je to perfektní.
6: Z jižní Moravy přijala Marta Novotná.
7: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
6: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas. Sport.
2: Lídr světového pořadí Ital Jannik Sinner ve finále ve španělském Madridu smetl 6-1 a 6-2 dvojnásobného šampiona Alexandra Zvereva z Německa. Sinner jako vůbec první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters v řadě.
1: Počasí.
2: V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu oblačnosti bude přibývat a na západě Čech zatím jen ujediněle přehánka. Nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, pouze přechodně polojasno, později odpoledne a večer ujediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku čekáme většinou polojasno bez srážek. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D48 nový Jičín Frýdek Místek stále opatrně na obchvatu Příbora na kilometru 32,5 ještě překáží osobní vozidlo po požáru. Projíždí se tam levým jízdním pruhem. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka. Přejeme příjemný poslech.
8: Česká dvanáctka.
0: dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Je tady první májová hitparáda letošního roku. Mám pro vás tři novinky. Novinky budou mít Marek Ztracený, Luděk Malár a skupina No Name s Terezou Maškovou. A zavoláme na Slovensko, protože tam je Igor Timko, autor té písničky a logicky i zpěvák skupiny No Name. Kromě toho mám pro vás samozřejmě 9 největších hitů týdne a sám jsem zvědav, kdo bude na prvním místě. Začneme ale úplně jinak. Začneme písničkou, kterou všichni důvěrně známe, a to už od roku 1998. Ve středu jsme se dozvěděli, že nás opustil Oscar Petr. Oscar Petr to byla taková, bych řekl, výrazná postava naší populární hudby a našeho roku už od 70. let minulého století. My jsme se znali, protože jsem jako televizní moderátor i jako rozhlasový moderátor velice často zpovídal právě Oscara Petra díky jeho písničkám. On napsal mnoho hitů pro mnoho interpretů. Z nichž mohu i pár vyjmenovat, za Aleš Brichta, Helena Vondráčková, Leona Machálková, Anna K., samozřejmě rodná kapela Marcias nebo Aneta Langerová, a napsal také pár písniček právě pro skupinu Lucie, a od skupiny Lucie bude ten hit, který si dnes pustíme na úvod jako vzpomínku na Oscara Petra. On je autorem hudby, text Robert Kodym, Medvídek. Dobrý den.

Skupina Lucie, Medvídek a vzpomínka na Oscara Petra s písničkou, která v této hitparádě nikdy v historii ještě nezazněla. A je tady první novinka. Marek Ztracený se vrací s novým singlem a ten singl se jmenuje Modlitba za pátek. Je to taková hymna netrpělivého čekání na víkend. Tenhle singl vznikl ve Vídni ve spolupráci s producentem, který se jmenuje Johan Herbs, a Marek Ztracený s ním natočil pár písniček. Tohle je první výsledek jejich

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď lídr skupiny, která je velice populární a má za sebou fantastickou kariéru dodnes a jmenuje se No Name, tedy ta skupina. A mým hostem je Igor Tymko, ahoj.
2: Ahoj Martinku, zdravím vaši poslucháčov, čaute.
1: Já ti volám proto, protože máte novinku s Terezou Maškovou. Tu novinku si napsal ty, jsi autorem hudby i textu. A jak vy jste se vůbec dali dohromady?
2: No nějaký rok to už je a oslovil ju onoho času náš kolega, klávesák Zoli Šalaj, ktorý napísal hudbu do piesne O nás dvou. A je to jeden z velikánskych hitov Terezy Maškovej. Text tam robila Janka Kolesárová a ja som to trošku nejak štruktúrálne upravil. A tak sme sa stretli s Terezkou prvýkrát. Ona tú pieseň O nás dvou počula a podala, chci v tom spívať. Tam sa skamarátili a začali sme sa baviť aj ako kolegovia, aj vám si prispievať do jej tvorby. No a tak to nejak vyústilo nejaké kamarátstvo, dovolím si povedať priateľstvo. A prvýkrát ten nový duet, Počíte leta, počíte přátelé, som jej zahral, keď ona odohrala v Karlíne Whitney Houston. Pili sme do rána bíleho, taký rúžový drink, Maškovka sa to volá. A nad ránom som jej podal, Terezo, ja mám song pre nás dva, pre Maškovu a No Name, a Nepočíte leta, počíte přátelé. Zahral som jej v tom bare na klavíri, no a slovo dalo slovo a výsledok už poznáš.
1: To je krásný příběh. Zahrál jsem to v baru pri klavíri, je skvělý. Já teďka úplně odbočím. Představ si, já jsem včera šel po Staroměstském náměstí, volal jsem ti, jestli budeš dneska k dispozici. A chtěl jsem si vzpomenout na to, kdy jsme se poprvé viděli, nebo kdy jsem poprvé já zažil No Name, jo. Ale já si nejsem úplně jistý, tak jestli bys mi to mohl potvrdit nebo ne. Moderoval jsem přímý přenos koncertu skupiny Elán z Lucerny.
2: Ano.
1: A vy jste tam byli jako předkapela, je to možný?
2: Je to možné. My sme pred Elánom hrali a bolo to veľká pomoc od Matadorov, od kapely Elán, keď nás zobrali na československé turné a česká časť z neho vyšla a vlastne bolo to presne, pokiaľ sa Jožo Ráš vrátil po tej havárii, takže to bolo úplne vypredané, všade to bolo. Takže áno, je to pravda, pred Elánom sme vystupovali a radi na to spomíname.
1: Není to sice tak dlouho, není to 30 let, ale vy budete slaviť a chystáte veľkou oslavu k nám sem do České republiky.
2: Je to tak, je to 12. prosince a keď sa niekto pýta, prečo nie doma na Slovensku, tak tým, že my pôsobíme v celom tom teritóriu bývalého Československa, tak sme museli zvoliť jeden jediný bod, kde sa slietajú aj Slováci, Moraváci, aj Česi a logicky je to najviac nakumulované v Prahe. Takže bude to teda 30-ročnica kapely No Name, no a môžem povedať, že za tých hostí príde aj Tereza Mašková.
1: A ja velice rád přijdu také. Měj se moc hezky, díky za představení hitu, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. A hodně přátel ti přeju, měj se hezky, ahoj.
2: Verím, že si jedným z nich. Krásny deň.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes už legendární skupina No Name a stále populárnější a populárnější zpěvačka Tereza Mašková, jejich společný duet, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. Schválně se podívejte kolem sebe a zapomínejte si na své přátele. Je to dobré si osvěžit, koho máte kolem sebe, i když zrovna vedle vás nesedí. Autor hudby a textu Igor Tymko. Třetí novinka je z alba, které vydal Luděk Malár a jmenuje se Přání v kapse. Sám si ji pro sebe napsal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Dozněla celkově 57. novinka letošního roku, tedy roku 2026. Můžeme si zrekapitulovat ty novinky, ale předtím vám prozradím číslo, na které se hlasuje. To je pro vás, kteří jste ještě třeba nikdy nehlasovali a chcete to zkusit. Někteří z vás už mají to číslo dávno uložené. Je to číslo 900 1103, 900 1103, a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat dnes můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. První novinka se jmenuje Modlitba za pátek, Marek Ztracený, a tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit mezera 11. A třetí novinka, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla, Přání v kapse, Luděk Malár, SMSka hit mezera 10. Před námi je žebříček největších hitů týdne. A ještě prozradím, že jenom jedna novinka z těch novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a bude dnes v žebříčku a bude hodně vysoko. 9. místo Dolomity, skupina My tři a vy.

Dolomity, což je jedna z 15 písní z nového alba skupiny My tři a vy, které se jmenuje Za horizonty a vyšlo 4. března. Kapela My tři a vy má za sebou více jak 20 let existence, 5 vydaných alb, několik cen jak ze zahrady, tak sporty a také několik nominací na ceny Anděl. Jsme u místa 8. a to je zatím nejlepší umístění pro písničku, která byla dvakrát na místě 9. a jmenuje se Pupy. Zpívají Lucie Bílá a Radek Filipi.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: 3 týdny už takhle zvoní svatební zvony Lucie Bílé a Radka Filipyho v této hitparádě. Ta písnička se jmenuje Pupy a dnes je na místě 8. Na místě 8 před týdnem byl duet Petra Jandy a Jana Smigmátora Starší kluk a mladý pán. Dnes je to návrat na 7. místo a je to písnička, kterou napsali Petr Janda a Lukáš Koranda. Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Nejlepší je hlasovat hned, ale klidně si to můžete nechat až na tu středu.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Laichtová, pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud. 16 týdnů v žebříčku už je jejich duet v hitparádě a jmenuje se Když zaspíváš. Má také ocenění Zlatá česká dvanáctka a může dostat i platinovou českou dvanáctku, protože má na svém kontě 6 vítězství. Ale teď pozor, vysvětlím to. 3 vítězství jsou z loňského roku, z roku 2025, a 3 vítězství jsou z letošního roku. Zatím v této hitparádě v tom letošním roce vyhrálo jen 6 písní. Když léta běží, Josef Wolter, jedno vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna, Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, skupina Premiér a Bigo, jedno vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky, Venuše, 4 vítězství a Jetplane, Ruda Sakala, 5 vítězství, tedy zatím v hitparádě Česká dvanáctka. Dnes vyhraje písnička, která trhne rekord letošního roku. Teď jsme u místa 5. a tady je Jana Vaculíková, jako autorka i jako interpretka. Její píseň se jmenuje Maják.

Hit, který do této hitparády nastupoval z nuly na druhé místo, byl také třetí, minulý týden čtvrté místo, dnes pokles na pětku, Maják a Jana Vaculíková. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete, máme seznamy jak videí, tak písní na Spotify nebo na YouTube. No a jestli sledujete můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, tak tam se většinou v sobotu na večer dozvíte, jaké jsou novinky v hitparádě Česká 12. Mezi novinkami kdysi byla také písnička Loďky od skupiny Venuše. Dnes je na čtvrtém místě a má už zlatou českou 12.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už 13 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Loďky, která má zlatou českou dvanáctku a je od skupiny Venuše a vrátila se dnes na místo čtvrté. Na třetí pozici je stejně jako před týdnem Josef Wolter s písničkou Když léta běží, která před 14 dny v této hitparádě zvítězila.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Už jsem upozornil na to, že jen jedna z novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a je v dnešním žebříčku. Ty novinky, které se nedostaly, se jmenují Selhání skupina Činasky a Alfa Samec, Laj Laj Laj skupina Línie. A ta novinka, která se dostala do hitparády a je dnes na druhém místě, jde tedy z nuly na dvojku, se jmenuje Pro mámu, napsali ji a naspívali Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: SMSky z hlasy posíláme na číslo 900 1103 a hlasovat můžeme klidně pro všechny, které v hitparádě jsou, tedy pro všechny písničky, které v hitparádě jsou. První novinka, Modlitba za pátek, Marek Ztracený, hit Mezera 12. Druhá novinka, Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 9, osmička Pupy, Lucie Bílá a Radek Filipy, hit Mezera 8, 7. místo Starší kluk a Mladý pán, Petr Janda a Jan Svikmátor, hit Mezera 7, 6. místo Když zaspíváš, Kateřina

0: Žena Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6, pětka Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 5, čtyřka Loďky, Venuše, hit Mezera 4, třetí místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3 a druhé místo Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. SMSka hit Mezera 1 je pro vítězný hit. Ten hit je 9 týdnů v žebříčku a z toho 6krát vyhrál. Přesně řečeno, dnes vítězí po 6. Jetplane, Ruda Sakala, loučí se Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči dál zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Policie v Olomouci chytila vězně z Nymburska na útěku. Na dalším místě v Libereckém kraji začne od zítřka jezdit poptávková doprava. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě a ve Slezsku polojasno. Maxima většinou kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V Národním parku České Švýcarsko se hasičům dál daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Už druhý den se ho snaží zlikvidovat více než 400 hasičů. České televizi to večer potvrdil generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček.
3: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
2: Na sever Čech už zítra dorazí další dva vrtulníky ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Uvedli to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se zřejmě podhrabal pod oplocením věznice. Podle informací serveru Novinky.cz jeho útěk teď prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. V oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku začne od zítřka jezdit poptávková veřejná doprava. Cestující si budou moci přes aplikaci Tvůj bus objednat 8-místnou dodávku. Ta je v rámci vymezené oblasti doveze, kam budou potřebovat. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj půjde na Hrádecku zatím o zkušební provoz.
4: Tohle je pilotní projekt a na základě toho se potom bude vyhodnocovat a případně dojde k nějakým úpravám jednotlivých linek, takže teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Tohle je moderní trend, takže k tomu bude docházet určitě i v dalších oblastech.
2: Systém taxibusu už funguje například v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlansku nebo v Železném Brodě na Jablonecku. Sport. Fotbalisté Sparty ve svém úvodním utkání nadstavbové části ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Už odpoledne ve stejné skupině Plzeň porazila Hradec Králové 3-1 a ve skupině o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. A ještě krátce volejbal. Lvi Praha srovnali finále play-off extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Dnes večer doma zvítězili 3-1 na sety. O titulu se tak rozhodne v úterý na palubovce Karlových Varů.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím pouze ojediněle s přeháňkami, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer přeháňky ojediněle. Na Moravě a ve Slezsku po celý den většinou polojasno bez deště. Nejvyšší teploty mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je stále pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Zdržení je 15 minut, nehodu vyšetřují u hranic na Moravě. Na silnici z Lipníka nad Bečvou se na kruhové křižovatce v Drahotuších srazilo osobní vozidlo s motorkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Víte, že na dnešek připadá den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a s tvarohem, tak to já miluji. Já mám rád štrudel, bábovku a tyhle věci snídaní. Dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6. Je to podle potřeby samozřejmě. To musíme v 12 se otvírá, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy jsi naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, na krajnici knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnili. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nové suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, pak vždycky předem říkám, koní, to bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. No. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono. No.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchneme do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, tohletou kuchyní.
1: Ale já miluju třeba na Madejře udělám takový jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajn nový, celkem mi řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčeji.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to budu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový 10. rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restaurace má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Micana, to je takový, to je správný název, jo? Ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžici sádla, 5-6 šalotek, silnej hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo? A podléme 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideálně, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, by tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo. Víc to osvěžím na mě ten pohled, jo, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to, tak, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstám takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byly vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby. A to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajíme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: Znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Dávat, jo, rozmarín, tymiánek. A už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to. Ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru. V tom se povařej a máme připravený na zelí. Jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účastí. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dám si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120 jenom, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla, už tam je jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Já ty říká z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím metýrkům?
2: To bude tak 10 minut sodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází, nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami, pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby, pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní, myslím, že ho každý zvládne a Patriku tady zajímavý, ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký bílonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všudy, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme, v té profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl Patriku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencálské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nazbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky. Jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody, ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbacherovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogen uhličitý sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovýhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propo pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině, jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si na vám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se, budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytej půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že se vám trošku začne překrvovat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: sedíme, posadili jsme se, máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mi to už nechutná prostě.
0: Jak fungovala ta zabíjačka? To jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
2: Ne, nechovali pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli. Pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík. Řezník Hřebík přijel a v prádelně jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec jsem to nenáviděla.
1: A špejlovala si?
2: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
0: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
2: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli náš dům, takže to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě. Stáli a slinili tam. Pak dostali zbytky.
0: Co ještě dělat takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
2: No, tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude jak se to řekne, prostě bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
2: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
0: Jo. To jsou krávy. To se ta pak někomu dělají bifteky, že jo? No.
2: My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak to koupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
1: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s tím domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
2: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí teda nějakým po loukách a honí kráv.
0: No. Trkla vás někdy?
2: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ním moc nechodím.
0: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a taky děkuju.
1: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte narozeninové vydání Pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor

0: To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatný. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit, tak abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz, anebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu.

pachoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouřenina v košili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace, reaguje tak na kritiku od premiéra Andreje Babiše. Desítky lidí po dnešním pražském maratonu skončili v nemocnici. A počasí zítra v Čechách oblačno, na Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle premiéra motoristé nepochopili, že jsou v vládních funkcích, a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
2: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se čilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
1: Andrej Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Záchranáři při dnešním pražském maratonu ošetřili více než 160 lidí, je to téměř třikrát více než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice a 3 jsou ve vážném stavu. Potvrdil to mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Nepomohl ani brzký start závodu už v 8 hodin ráno.
3: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
4: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
5: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
4: Dva lidi jsou na plicní ventilaci, jeden na jednotce intenzivní péče. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Vedení Horní Suché na Havířovsku plánuje opravy tamního zdravotnického střediska. Dvě budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny. V zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Vedení radnice chce rekonstrukci zahájit ještě letos. Potvrdil to nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
6: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kdy tady byly dílny. A další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní střediska. Sport.
1: Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarům 0-1 po nájezdech. České hokejové hry v Českých Budějovicích nakonec ovládli Švédové, čeští hokejisté skončili na druhém místě, třetí je Finsko a poslední Švýcarsko. Počasí. V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím jen ojediněle s přehánkou, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou polojasno bez deště. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona od sjezdu na Barrandov. Od 16. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici D5. Zdržíte se přes 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Jsou osobnosti, které se starají o naši zábavu a úsměvy od našich dětských let až do dospělosti. K takovým patří dáma, která bývala označována za královnu dětských srdcí. Jak říká jedno indické přísloví, úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.
8: do práce.
7: My se dnes vrátíme až do roku 1956. Tehdy se 27. dubna narodila holčička, o které si budeme vyprávět. Vyražme tedy spolu do archívu zábavy.
8: Tak já budu s tebou.
7: To není třeba. Já už jsem si ukázky nachystal. Jsou z televize, filmů i rozhlasu.
8: Tak se postaráš o mé rozptýlení. O zábavu, rozuměl jsi?
7: No tak ne tak zhurta. Já s tím počítám a taky s tím, že pobavíme společně posluchače.
8: Tak jibaj.
7: Já být vámi, tak si najdu všechny dokumenty o svém životě.
8: Už to mám.
7: Tak začneme. Bavit nás bude Dagmar Patrasová. A k poslechu vás zve Patrik Rozehnal.
8: Ale to ti povídám, bědo, jestli se nebudu bavit, jak náleží. Strčím tě.
7: Kam?
8: Do hladomorny.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: co teď a co dál?
1: No, teď začneme vyprávět příběh Dagmar Patrasové.
0: Děkuji.
2: Hvězdné návraty.
1: Začal, jak už jsme řekli, 27. dubna v roce 1956. Tehdy se narodila do umělecké rodiny. Jejím tatínkem byl profesor Karel Patras, sólový harfenista České filharmonie a docent AMU. Maminka Věra Patrasová byla zpěvačkou filharmonického sboru. A kde to dětství malá Dagmar prožívala?
3: Bydlela jsem na Praze 1 a koukala jsem z okna, z balkónu přímo do židovského hřbitova.
4: Takový optimistický výhled.
3: No, pro mě to byla ohromná krása, ty pomníky a vůbec byly tam stromy a bylo to tam klidný, nádherný. A hrávala jsem si tam kolem toho hřbitova, tehdy nejezdilo tolik aut, tak jedno, dvě denně projeli tou naší ulicí a bylo to nádherné dětství. Měli jsme partu s klukama, jak teda přes Leticích, tak i v Praze.
4: Tak to je krásný. Takže jsi to tak střídala přes Letickou a Pražskou partu.
3: No jasně.
4: Jezdila si prostě, jak byly prázdniny, ať už velikonoční, nebo letní, nebo možná občas i na Vánoce.
3: No, můj tatínek právě je z Přesletic a jezdíval tam každý týden za svojí milovanou maminkou, mojí milovanou babičkou Aničkou. A já jsem jezdila s ním, takže já jsem tam byla hodně často.
1: Právě u babičky v Přesleticích poprvé vystoupila Dagmar Patrasová na jevišti. Měla na sobě černý trikot, blondětou paruku a na obličeji udělali pihu. Měla ráda převleky a kostýmy. Ve druhé třídě pak tančila menuet se spolužákem v divadle Jiřího Volkra. Šaty ale byly velké, tak si je vpředu trochu nařasila, jakože má prsa. 18-letou mladou dívenku si Dagmar Patrasová zahrála i v pohádce Královna Koloběžka první, podle předlohy Jana Wericha v režii Ludvíka Ráži. Dostala zapeklitý úkol přijet na královskou audienci, ale s podmínkami.
5: A kolik pak jí je?
6: 18.
5: 18? To bych jí rád poznal. Řekni, ať se u mě zastaví. Bez kurza. Ať se dostaví ke královské audienci. Ale musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a musí mi přinést dar, nedar. Budeš si to vůbec všechno pamatovat?
6: Budu. Všechno správně vyřídím, celou cestu si to budu drmolit.
5: No, tak uháně.
7: Potřebuju holuba a dvě kolečka od trakaře. A musíme sebou mrsknout.
8: Tatínku?
7: Jde mi ohoblovat prkínko.
6: Prkínko.
7: Ani krátké, ani dlouhé. Ani úzké, ani široké. Zkrátka tak akorát, ano?
6: Akorát.
7: A ty mi, maminko, musíš ušít šaty.
9: Z toho růžovýho hedvábí, co ti schovávám na candrbál.
7: Ne, ne. Model ke královské audienci. Tvoříme z rybářských sítí. Půjde to?
9: No, co by to nešlo? Budeš je chtít s límečkem?
7: Na vázačku. Límeček mi nesluší. Nemějte strach. Pan král si potrpí na žertíky, ale my ho stejně převezem.
1: Ale vraťme se na začátek kariéry Dagmar Patrasové. Řekněme, že její televizní i filmová kariéra se naplno rozjela se slavným filmem 30 panen a Pythagoras režiséra Pavla Hobla. Jde o hudební komedii, kde dívky z mimopražského gymnázia na hodinách matematiky příliš pozor nedávají. Ale jejich profesor, kterého si zahrál Jiří Mencl, je nakonec zaujme. Třeba i písní, ze které se stane hit. Ale pro pořádek, naspíval ji Achilles Michailidis.
10: Tak a jestli dovolíte, na tohle na chvilku zapomeneme a vrátíme se k Pythagorově větě.

0: tak fajn.
1: Na tohle natáčení zavzpomínala Dagmar Patrasová i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: Byla tam Jarka Šalerová, Honza Kraus, ten hrál mýho kluka.
3: Já se zeptám na holky, no nevadí. No. Já vím, že Honza Kraus tam jezdil na fichtlu tehdy, tuším.
2: Ano.
3: Měl tam pioníra a hrozně tam s tím čmoudil.
2: Ano. A když z holek, tak ještě Maruška Drahokoupilová.
3: No je, krásná sestava. Užívali jste si tehdy tohleto natáčení?
2: Strašně moc. My jsme to vlastně natáčeli v létě.
3: A to jste byli ještě konzervatoristky, nebo byli jste ještě ve škole, nebo už to bylo po škole?
2: Já byla v prvním ročníku, čerstvě teda, takže první prázdniny na konzervatoři. Točili jsme to ve Zlíně, na Kudlově v ateliérech.
3: A ta škola, to gymnázium, to se točilo kde?
2: No tam byla, to byl vlastně ateliér.
3: Mm-hmm. Aha, takže to byl ateliér a všechno prostě...
2: No ty exteriéry se točily v Kroměříži, v krásné Kroměříži.
3: No to, na to jsem se ptal, říkal jsem si, kde je budova té školy, Kroměříž to byla. Takže krásný začátek, byl to úplně první tvůj film?
2: Nebyl,
3: ne.
2: Já jsem jako teda první kontakt s kamerou, jestli myslíš takhle, jsem měla v 10 letech.
3: Už,
2: když jsem hrála chudé dítě.
3: Chudé?
2: Ano.
3: Prosím tě, kde?
2: No, bylo to v rodinné poště a my jsme šli se třídou s paní učitelkou do parku běhat. Kluci, holky dohromady a já jsem ten závod vyhrála. A tam stály asi 4 lidi kolem té paní učitelky, ona si mě potom zavolala a říkala mi, že si mě vybrali do televize. Oni si mě vybrali, já jsem si myslela kvůli tomu, že jsem vyhrála ten závod, ale oni si mě vybrali, protože jsem byla hubenatá, kolenatá holka a hodila jsem se jim typově.
3: Jo, prostě potřebovala takovou holku, která vypadá, jako že nedostala týden najíst.
2: Přesně
3: ty jsi tak vypadala jako malé dítě.
2: Jo.
3: Taková prostě neduživá, rachitická, malá dádinka.
2: Taková, říkali mi Japonečka, prostě měla takový krátký vlasy, zastřižený jak na mikádo a hrozně mě mrzelo, že nemůžu mít dlouhý vlasy, protože maminka mě pořád nechávala stříhat, ale v 9 jsem si to vynahradila, to už jsem vzdorovala, nechala jsem si je narůst.
1: Všichni jsme si Dagmar Patrasovou zafixovali s jejím legendárním účesem. Ten ji provázel během celé kariéry. Nevznikl při tom, co by výsledek kreativity kadeřníků ve vyhlášeném pražském salonu ve Smečkách, jak by se dalo předpokládat, ale spíš jako, jak už jste slyšeli, pubertální revolta. Nijak zvlášť prý o ně nepečovala. Stačil jí obyčejný šampon a fén. Jediným, kdo si dovolil do jeho účesu zasáhnout, byl v roce 1982 tým východoněmeckého režiséra Horsta Seemanna, když natáčeli třídílný seriál Hotel Polan und seine Gäste. Jednoho dne přišla ráno do maskérny, nikdo se jí na nic neptal a najednou měla na hlavě trvalou. Vůbec je nezajímalo, že má roztočený jiný film, kde má vlasy rovné. Vypadala strašně a trvalo to pěknou chvíli, než se jí vlasy zase dostaly zpátky do formy. Nicméně za pomoci olivového oleje, žloutku a citronu se to povedlo. Vlasy v pořádku, jak bychom řekli, měla třeba i ve filmu Vrchní prchni, kde si zahrála svůdnou Manuelu.
4: Manuel, se obávám, že nejsem chuděs, kterého hledáš. Mám vilu na Ořechovce.
5: Já vím. Viděla jsem tě, jak jsi se vrátil pro tu plátěnou tříkolku.
1: V tomto filmu podle scénáře Zdeňka Svěráka si dokonce oblékla ve scéně, kde má rande s Daliborem Vránou, tedy Josefem Abrahamem, svetr z vlastního šatníku. Byl s vypletenou liškou. Kdysi si ho nechala uplést na zakázku. No a režisérovi se motiv s liškou líbil, přišel mu do té scény hodně vtipný a tak prošel zdárně konkurzem. S upnutými béžovými šaty ze slavné scény ve vaně, které se díky proudu vody změní ve zcela průsvitný model, to ale bylo jinak. Ty šaty byly ušité kostýmní návrhářkou Helenou Dubovou přesně pro tuhle scénu. Stejně jako byl daný scénář, byl daný i materiál šatů, který se měl zachovat přesně, jak se zachoval. A Dagmar Patrasovou tenhle film proslavil. Když totiž 1. ledna roku 1981 vstoupil do kin, změnil jí úplně život. Samozřejmě, že už byla populární předtím, ale ne tak, jako od této chvíle. Stala se sexbombou českého filmu.
6: Český rozhlas České Budějovice.
0: Rádio vašeho kraje.

0: Zatímco většina mužů považovala vždycky Dagmar Patrasovou za krásku první třídy, ona sama si tak nikdy zvlášť v dětství nebo mládí nepřipadala. Chtěla mít vlnité blond vlasy a po tatínkovi modré oči. To, jak vypadala, nepovažovala zrovna za velkou životní výhru. Až s věkem si uvědomila, že důležitější je to, co má v hlavě, ne na hlavě. O herečce Dagmar Patrasové si budeme dál vyprávět a ona bude vzpomínat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Taky by vás zajímalo, čím chtěla původně v dětství být? Odpovídala i Vladimíru Hronovi v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: Co jsem chtěla být? Chtěla jsem být cukrářkou, protože na Pařížské ulici byla fantastická cukrárna a měli tam eskima za padesátník v takovém...
3: Už to začíná, tady všichni vlaskajte.
2: Dobrý. Ano, určitě si je pamatujete ještě. A já jsem jednou jich snědla 75 na posezení, ano. Dostala jsem na nákup, nějak jsem prostě to nevydržela.
3: Já, počkej, opravdu... 75, to jsem nesnět ani já? No. Jasně, tak 12-13 na nuku a ležel jsem na zemi mrtvej. 75 eskim,
2: tyhle bože. Eskima, kdyby ještě existovaly, tak už to číslo trumfnu, určitě.
3: Takže jsi toužila být cukrářkou. Kdy se to změnilo?
2: Já jsem chtěla být cukrářkou, chtěla jsem být lékařkou, chtěla jsem být paní učitelkou. Mm-hmm. Vždycky se to měnilo podle toho, jak jsem kdy...
3: Jo, jestli co, bylo eskimo nebo
2: ano,
3: nebylo.
2: Jestli nebylo eskimo, nebo jestli byla hodná paní učitelka.
3: Nebo jestli si kluci rozbili koleno, to si najednou chtěla být paní doktorka. Opravovala si ty kolena a ty rozbitý lokty.
2: Ano.
3: To já znám.
2: A mezi tím jsem ale... si zahrála i ochotnické divadlo v těch Přesleticích. Měla jsem takovou blondětou paruku, ale to bylo z koudele, jo, jestli to znáš. A protože jsem dělala od malička sportovní gymnastiku, tak jsem tam hrála nějakou baletku. Já jsem milovala sportovní gymnastiku. Věnovala jsem se jí od 4 let.
3: Že dnes nemáš na zdi, já nevím, zlatý medaile z olympiády nebo tak.
2: Nebyl čas? Ne, ono to mělo takový zvláštní vývoj. Za prvé lordo za páteře.
3: A já.
2: Za druhý jsem chtěla jít na sportovní školu na Štrsmajerovo náměstí. Tam by tam maminka, dělala jsem přijímačky, ale maminka mi to zatrhla. Prostě, že ne, že baletky a gymnastky, mě řekla doslova.
3: Neříkej to. Ano, my víme. Ne, chtěla říct něco jiného.
2: Horší porody. Co jsi smyslela?
3: No takhle, ježišmarja. Já už jsem, fuj, to jsem se lek, že to do rádia zazní. No, mě maminka říkala o hercích a takhle. No nic, ale... No ne, nic. Chtěl jsem horší porody, no vidíš to mě nenapadlo. To budu používat teďkon.
2: No, tak právě kvůli tomu mě to zakázala. Byla to velká křivda té dětské dušičky, protože všechno se mě povedlo, přijímačky se mi povedly a najednou jsem nesměla. A já jsem tak jako, já jsem v bíku a já jsem se tak zabejčila, že jsem prostě s tím sekla.
3: Je, to je škoda. Mohli jsme vídat v televizi.
4: Patrasová jde na náradě, právě přichází s míčom a to jsou neuvěřitelné věci. Pozor, co to bylo? To bylo trojité salto mortále. Patrasová jde znova a znova jste zlatá medaila.
3: Tohle jsme mohli slyšet v televizi.
2: Je, zlatý Karolko. Ne, já jsem s tím nesekla úplně, ale přestala jsem chodit do sportovní školy, teda do sportovního klubu a pak jsem se věnovala vlastně i tanci, ale chodila jsem také do výtvarného kroužku, do dramatického kroužku. No a jednoho dne jsem si dala takový slib, to jsem stála za oknem, takhle za záclonou a koukala jsem do toho židovského hřbitova a oni si tak jako holky někdy mluví pro sebe a říkají si ty svoje přáníčka a já jsem si přála strašně moc... A slíbila jsem si, že bych se chtěla stát herečkou, ale bylo tam ještě to, pozor, já bych chtěla být dobrou herečkou.
0: Takovou se chtěla stát její hrdinka ve filmu Útěk ze seriálu. Komedii roku 1989 natočil Hynek Bočan a byla tehdy o něčem nepředstavitelném. O nekonečném seriálu, kde hlavním hrdinou byl Petr Nárožný. Hrál vedoucího Dagmar Patrasová, pak starostlivou sekretářku. A Petr Nárožný, ten se zranil, má ránu na čele.
5: Děkuji.
2: Prosím.
5: jste nikdy neřekl, že jste horolezec.
6: Tak vy si, Honičko, taky myslíte, že pondělí kontrolu kvartální výkazy?
5: Bolí to moc.
6: Ne, ale občas mi motá hlava.
5: Aby to nebyl nakonec otřes mozku.
6: Ne, otřes ne. Měl jsem takový menší skluz po skále. Ale kamarád mi jistil.
5: Ale stejně nikdy vás, horolezce, nepochopím. Proč vystupujete na ty vrcholy, když je to tak nebezpečné?
6: To je pravda. Proč? Proč, že? Co nás k tomu nutí? Rvát se s přírodou, s počasím, jít výš. Víte, tam na horách, tam se člověk cítí takový nějaký svobodnější. Vzdálený od těch každodenních podrazů tady dole. Tam nahoře, tam opravdu platí jiné zákony. Protože přátelství, je tam opravdu přátelství a...
5: Řekněte to, Bohoušku.
6: Přijďte někdy mezi nás, Haničko.
5: A to bych směla.
6: Ani já budu šťastný.
7: Stop! Skoprujeme.
0: Když jsme u té režisérské práce, tak klapku si zahrála Dagmar Patrasová třeba i v jiné komedii. Trhák.
8: Můžeme?
7: Blíž.
8: Klapka blíž, tak. Kamera. Klap.
5: 146.
0: A jak se tedy z Dagmar Patrasové stala ta dobrá herečka? Rozhodla se, že se přihlásí na Pražskou konzervatoř.
2: Prostě nějak se to semlilo a šla jsem dělat přijímačky na konzervatoř tajně, protože táta nechtěl. Ten mi to zakázal. A bylo to velice pikantní, protože my jsme tam měli několik kol, že? A byla třída, kde se odehrávaly přijímačky, vedle byla třída, kde byla přípravna nás, adeptů, a vedle byla třída, kde můj tatínek dělal přijímačky na harfu. No, a takže já vždycky tajně vyběhla, když jsem měla jít na řadu, a dělala jsem ty přijímačky, a ono to prasklo ještě ten den. V komisi byl a učil tam také pan doktor Pixa a šel na cigárko před školu a potkal svého kolegu, dřív se jezdilo hodně na estrády, a tak potkal svého kolegu, který hrál v České filharmonii jako můj tatínek. No a tak si tak jako povídali a on co, no dělám tady přijímačky a dobrý, jako, jaký to bude ročník, no máme tady teď, tady byla jedna nějaká Patrasová a hrozně se nám líbila. A tak ji vemete, jo, tu vemem. No a ten pan Černý to šel za tepla okamžitě oznámit tatínkovi,
3: ano,
2: že může být hrozně šťastný, že se mu dcera dostala na konzervatoř.
3: No, jenže, to byl tatínek šťastný.
2: Jo, tatínek nebyl šťastný a tatínek udělal to, co by podle mě snad žádný tatínek neudělal. Odebral se za panem ředitelem Tausingrem a řekl mu, že si nepřeje, aby mě přijímali na konzervatoř. Že si to prostě nepřeje. No a pan ředitel mu říkal, no tak počkejte, já si myslím, že když má ještě, koukám na ty výsledky, má tady třikrát podtržený talent, když to tak... no ne, já si to nepřeju prostě v žádném případě. Pan ředitel řekl, máme ten první ročník zkušební, třeba ji vyhodíme, když nebude dobrá. A táta řekl, dobře, takže ji vemete? A řekl, ano, je přijatá. Tatínek říká, já dávám výpověď. Takhle úžasného tátu já jsem měla prostě. Dal výpověď, rok se na mě mračil a po roce já jsem ho vzala na premiéru filmu 650 neomluvených hodin a do kina Blaník a tam tatínek takzvaně vyměkl a začal trošičku jako ustupovat ze svých zásad, no a potom dokonce si vystřihoval o mě výstřižky.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: tenhle ten kluk.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Začněme naše další vyprávění o Dagmar Patrasové ukázkou, která rozhodně také patří do její filmografie. Jde o film Smrt stopařek. Jde o českou kriminálku natočenou režisérem Jindřichem Polákem v roce 1979 na motivy skutečné události.
3: Co chceš dělat? Další se připlazí až ráno.
4: Ještě, že nám zachránil život. Dáme chůzi.
3: Chůzi? No, tak to je teda for.
4: Na konci města něco stopnem.
3: Teď jo. Teď je jedna.
2: Stopnou, ale řidiči nákladního vozu, který má agresivní sklony. A jednou vezme dvě mladé stopařky. Janu Naďovou a Dagmar Patrasovou. Obě zaveze do lesa, kde se je snaží znásilnit. Během pokusu ale jednu z nich nechtěně zabije. Je tedy nucen odstranit i tu druhou, jako nežádoucího svědka. Docela silný příběh.
3: Kdo teď tak může jet?
4: Někdo z fámu, někdo, kdo si přivstane, anebo někdo, kdo nemůže spát.
3: Ba ne, já spíš myslím, že narazíme na nějakýho tyráka.
4: Je to jedno, ale pěšky už neudělám ani krok.
3: Vždy taky nemůžeš. Prosím tě, to byl nápad nový kozačky na cestu.
4: Ale sednou ne.
3: No, nechceš jabko?
4: Prosím tě, kolik jich tam máš?
3: To víš, máma. Prej nám budu ještě dobrý.

0: Po úspěchu tohoto filmu se stejná dvojice hereček, tedy Jana Naďová a Dagmar Patrasová, sešly i v pohádkovém seriálu Arabella. Pro profesionální dráhu Dagmar Patrasové byla vždy příznačná schopnost sebeprezentace a cílevědomost. I když se Jana Naďová díky hlavní roli princezny Arabely vezla na vlně mimořádné popularity, její herecká kariéra šla v 80. letech do ztracena. A k herectví se vrátila až mnohem později. Naproti tomu Patrasová dokázala z vedlejší a hlavně záporné role princezny Xénie vytěžit maximum a fakticky na této postavě založit životní kariéru. Připomeňme si některé okamžiky z tohoto seriálu.
1: No vidíte, vaše sestra se chová vzorně.
2: Co pak si prováděla, Xenie?
1: Pořád zdržuje, něco sbírá.
2: Aspoň jsem něco viděla. Ty tady sedíš jako pecka.
1: Nesedejte si, princezno, spěcháme. Pana Majera jsme v televizi nestihli, je prý doma.
2: Pojedeme taxíkem. Co je to? Ty naše chudinko zaostalá. A pojďte už, mám hlad jako vlk.
3: Jen se podívejte, není tu jediný mrakodrap. Jediná továrna, jediné auto, prostě nic. Ta zaostalost mě rozčiluje.
4: Ale v říši pohádek přece...
3: Můj královský otec je pryč. Využij příležitosti a všechno změním. Všimli jste si, že mluvím tiše. A přesto mě dobře slyšíte. To je proto, že mám... Jak se to jmenuje?
4: Mikrofon.
3: To je proto, že mám mikrofon. Všechny čáry a kouzla se prostě ruší.
5: Ale proč, veličenstvo?
3: Protože je to nemoderní. Proč má Popelka přebírat hrách, když máme vysavače? Nač sedmimílové boty, když máme rychlíky? Tady jezinky budou prodávat v samoobsluze... Jeníček a Mařenka nastoupí k poště a tamhle loupežníci nastoupí do autoservisu.
0: Jak na nárůst obrovské popularity reagovala Dagmar Patrasová?
6: No já jsem byla hodně mladá ještě a s tímhletím jsem nepočítala. Ale stalo se, samozřejmě, ne zase až tak v takové míře, jak ty říkáš, ale volali na mě převážně děti, pokřikovali, hele, Xenie, jak se máš, tak co, já ti poradím, zavři draka do elektrárny, ať je tady víc energie elektrický, nebo prosím tě, vykašli se na toho Willibalda, k tobě by se hodil nějaký takový ráznější, šikovnější, no měli prostě spoustu nápadů, co bych ještě měla udělat, čili návody, které by sami děti rádi zrealizovali ještě navíc.
0: Sama pro sebe pochopila Dagmar Patrasová, že je skutečnou kráskou, když natáčela v Nizozemsku, Německu a ve Francii a na večeři pozval samotný Alain Delon. Tehdy bylo naprosto nemožné, aby člověk na ulici potkal svůj zahraniční idol, natož, aby s ním pak mohl jít na večeři. Prý tehdy usrkával ústřice a koukal na ni tím svým magickým pohledem. Najednou seděla v restauraci uprostřed Paříže po boku muže, jemuž leželi u nohou zástupy žen z celého světa. Ona ale své srdce dala známému hudebníkovi, Felixovi Slováčkovi. A když už mluvíme o nápadnících, o ty šlo i ve slavné pohádce o princezně, která ráčkovala, která vznikla v roce 1986. Dagmar Patrasová jako princezna ráčkovala, protože to byl podle ní znak urozenosti a požadovala to samé i u svých nápadníků. Před kamerou se setkala tehdy s Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou, Jiřím Krampolem a Janem Čenským.
7: Jenom abyste si dobře vybrala, princezna.
8: To mi také dělá trochu starosti, Krištofe. Ale nevemu si nikoho, kdo nebude stejně uhozený, jako jsem já sama. Vemu si jen toho, kdo bude mít nejvznešenější éra. Ale v těch šatech zásnubám stejně nepůjdu. A ten hrníček, ten je přece jenom slep. Tak co je? No tak co je?
7: Šťáhla Štěk ze Štěkova.

0: tak malinko zvýšená. No ale to při téhle situaci je docela normální. Prosím.
1: Princi, mohl byste nám o sobě něco říci?
2: Jsem Šťáhla Štěk ze Štěkova. Jediný syn svého otce Štěpána Štěka ze Štěkova. Mám 9 sester. Štěpánku Štěkovou ze Štěkova, Štěstěnu Štěkovou ze Štěkova, Školastíku Štěkovou ze Štěkova.
1: Tak já tu neumí háčkovat.
2: Štěpánii Štěkovou ze Štěkova.
3: Ale jste ale jediným dědicem království.
2: Jediným dědicem království.
4: Řekněte to ještě jednou.
2: Jediným dědicem království.
4: Děkuji vám, princi. Můžete jít. Nejste dost hoden, abyste se ucházel o mou ruku.
1: Krištofe, vyprovoď prince pofrem.
3: Není to škoda, je to přece jen jediný dědic.
2: Byl jsem již na 38 námluvách, ale takhle se mnou teda nejednali nikde. Zkrátka nevídané.
5: Ano, to je prince.
2: Vy tomu rozumíte?
5: Já ano, ale vy si z toho nic nedělejte a klidně jděte na další námluvu, prosím. Možná pochodíte lépe.
4: Taková nehoráznost. Vetře se k nám do hodiny a vůbec není urozený.
3: Krištofe, kdo pak je tam další?
5: Ano. Nikdo tam není.
3: To byla krátká rada.
1: Dalším a posledním uchazečem o ruku princezny Karolinky jsem já sám.
4: Maminko!
0: Cože vy?
1: Tak o mé urozenosti nemůže být pochyb. Protože mé R je stejně zvučné jako R ostatních urozených lidí. Karolínko drahá. Víte dobře, že k vám chovám lásku, úctu a přeji vám z celého srdce štěstí. A toto všechno vám mohu poskytnout a nabídnout jedině já sám. Karolínko, princezno drahá, chcete být mou chodí, či co?
4: No toto, já, vaši.
5: Pardon. Jsem tady prosím správně na námluvách princezny Karolíny II.
4: Ano, ano, princi, to jsem já. Odkud přicházíte, že vaše R je tak libozvučné? Musíte být velmi vznešený. Tak krásné R jsem ještě nikdy neslyšel.

to dál nesnesu a pachnul do lesu. Žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: na krásu princezny a moudrost královny.
1: Děti, mějte se rádi.
2: Ale
3: Ale já jsem se vyslovil před tímto pánem.
4: Ano, vyslovil, ale já vás nechci.
3: Jsem ztracen.
1: Ale...
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
6: Když už jsme u té muziky, jak se vlastně Dagmar Patrasová dostala k písním, ke zpívání, k pěvecké kariéře? Odpovídala kdysi Janu Rosákovi v pořadu Tandem.
7: Kdo tě nastartoval třeba do divadla Semafor ke zpívání?
8: Jiří Mencel. A ten řekl Suchýmu, že točí se šikovnou Komindou, protože já jsem se projevovala jinak

0: válikačka to byla, tak mě angažovali, no a zůstala jsem tam strašně moc dlouho.
1: S pěveckou kariérou pak pokračovala v polovině 80. let. V roce 1986 totiž přišel její muž Felix Slováček s nápadem, aby Dáda zaplnila díru na trhu a natočila desku písniček pro děti. Tím se za sex symbolem 80. let zavřela voda a Dagmar nastartovala druhou kariéru. Byl to obrovský úspěch. Najednou měla tolik práce, že na nic jiného nezbýval čas.
2: Také jsem začala účinkovat v dětských pořadech, v dětských vánočních i silvestrovských pořadech, kde jsem se potkávala s kolegy, třeba s Antonínem Jedličkou.
3: Populární strýček Jedlička.
2: Kterého jsem strašně musela krotit, aby nemluvil před dětma sprostě. No a tam takový ten zlom nastal, když jsem naspívala písničku, kterou pro mě napsal pan dirigent Popelka a Ondřej Suchý, a ta se jmenovala Chytila jsem na pasece žížalu. Já totiž, když mám představení, tak chodí rodiče, kteří skutečně na mě vyrostli, a někdy jsou to i babičky a dědečkové, kteří přivedou vnoučky nebo svoje děti a předávají vlastně tu svoji Dádu dalším generacím.
1: A taky její role pro dospělé už zůstaly třeba jen v archívu. Uchované jako komedie nazvaná V podstatě jsme normální, natočená v roce 1981 režisérem Otakarem Fukou, kde jednu z rolí hrály i Roztrhnuté punčochy. V autě u Petra Kostky. Musel pak koupit náhradní.
4: 27 DL máme jenom v černém. Můžou být?
5: To nevadí, beru.
4: Prosím.
5: Dejte mi to radši dvakrát. Kolik?
4: To je 34 korun.
5: Pro jistotu.
4: Prosím.
5: Se to rádo trhá.
4: Naschledanou.
6: Ty máš rád černý prádlo?
5: Ty ne.
6: Kam mě to vlastně vezeš?
5: Uvidíš.
1: Přemýšleli jste někdy, proč se Dagmar Patrasové říká Dáda? Prý našla kdysi maminčin sešit, ve kterém našla maminčiny vzkazy tatínkovi. Třeba narodila se nám krásná holčička. Je to taková Dádinka. Stálo v dopisu z porodnice. Maminka totiž měla panenku Dádinku, kterou dostala od svojí maminky a ta zase od své tety, která žila se svou sestrou ve Vídni, na panství knížete Schwarzenberga. Jejich tatínek tam dělal ředitele správy panství. Vyrůstali tam s dcerou pana hraběte a od ní každá dostala panenku. Maminka tuhle tu hračku podědila. Kudrnatou černovlásku s porcelánovým obličejem pojmenovanou Dádinka. To jméno ale matrika rodičům pro mladou Dagmar nepovolila. Takže Dagmar Patrasová je křtěná Dagmar, ale odjakživa ji říkali Dáda, Dádinka. No a v divadle Semafor ji pak psali i na plakáty a pan Suchý ji říkal Dádule. Mimochodem na něj moc ráda vzpomínala.
2: Jo. Jiří Suchý, který vychovává dodnes mnoho generací, tak já když jsem hrála v divadle Semafor, tak jsme měli představení, které se jmenovalo Sladký život blázna Vinska, kde vlastně hrál i Jirka Datel Novotný, který nedávno zemřel, nás opustil, který premiéru doslova, jak bych to řekla, pro...
3: Dostavil se opak zácpy, kterou jsme zmiňovali.
2: Ano. A stala se i taková hezká historka, kde já jsem hrála tehdy dívku Rebeku a měla jsem zamávat rukama a říct na jeho narážku, to nejsou ruce, to jsou prostě křídla, a zamávat a skočit mu do náruče. Tak já jsem to řekla, zamávala jsem, skočila mu do náruče a spadli jsme v oba jak pytel cementu na zem. A teď hrozný záchvat, znáš to, takový ten, kdy už tě to bolí a nemůžeš s tím přestat. A teď my jsme se jako zvedali a ten Jirka se znova otočil a teď no prostě 10 minut, fakt přátelé, 10 minut trvalo, než jsme se dovysmáli. Strhli jsme i publikum, všichni brečeli, smíli. A byla to jedno z nejkrásnějších představení. A já, protože Jiří Suchý dodnes píše každý rok 5 her, udělá 5 premiér, zrežíruje to, udělá kostýmy a všechno.
3: Napíše úžasnou muziku.
2: Napíše fantastickou

0: muziku.
1: A ještě dělal choreografii.
0: Dělal choreografii, ano. A ještě ovládne celý ten skvělý soubor. Já bych snad mu na závěr tady za nás za všechny zatleskala.
2: Můžem? No rozhodně. Na závěr bychom si v našem pořadu o Dagmar Patrasové měli připomenout její slavnou seriálovou roli. Tu, která ji naprosto proměnila, co se týká vizáže. V roce 1983 totiž Jindřich Polák natáčel kultovní seriál Návštěvníci. A hned v úvodních scénách se Dáda objevila s holou hlavou. Tehdy se ale o své vlasy bát nemusela. Všechno bylo domluvené, věděla, že ji neoholí. Před natáčením ovšem trávila v maskérně 3 hodiny. Vlasy ji nejdříve obtočili kolem hlavy, rozpustili mýdlo a tou hmotou ji vlasy zafixovali, pak nasadili pleš, přechody zalepili a všechno doťukali make-upem, který tu masku sjednotil s kůží. Dagmar Patrasovou si co by Káťu z Návštěvníků oblíbili nejenom českoslovenští diváci, ale i ti zahraniční. Ostatně velkým tématem nejenom mladých mužů začátkem 80. let bylo i to, že Dagmar Patrasová se v seriálu objevila na jeden okamžik zcela nahá. Hudbu k tomuto seriálu napsal Karel Svoboda. A doplní naše ukázky, které pro vás máme.
3: Na peníze pozor, za všecko se platí. U pokladny čekat, až vám za větší hodnoty vrátí menší hodnoty. Je to strašně složité, ale nějak to snad zvládnem.
4: A co?
3: Ale tohle to je 100. Tohle 500. Je menší, ale platí víc, no.
4: To nepochopím.
5: Všechno prohledat, jí u poknice, prohlédnout každý list papíru.
3: 3 mušketýři a jsou tu 4.
4: Ukažte. To jsem nečet.
5: Nečíst, hledat, protřepat, zahodit. Hlavně sešit.
2: Takové bylo vzpomínání na Dagmar Patrasovou. Hlavně z té její profesní a veselé roviny. Ať se jí daří, ať nás baví a vás i pořad, který jste právě doposlouchali. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Neděle 3. května 2026, hodina před půlnocí a start noční linky. Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vám příjemnou dobrou noc, poměrně teplou noc, přeje Honza Macoun. No doufám, že to není poprvé a naposled.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: I když člověk nikdy neví. Poprvé a doufám, že naposled, taky dnešní téma.

0: Ještě jednou vítejte při poslechu vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a vlastně společného regionálního vysílání stanice Střední Čechy. To je moje mateřská stanice, ve které provázím posluchače středních Čech a Prahy vždy do dobrého rána mezi 5. a 9. Ale dnes vlastně to budu mít s takovou předpremiérou, povíkendovou, odpočívající, tak doufám, že jste naladěni stejně tak dobře jako já. Hlavně odpočatí a komu to dnešní počasí, sluneční paprsky a teploty nad 25 dělali skvěle, no tak fajn, doufám, že jste se nespálili. Téma poprvé a rozhodně naposled téma dnešního vysílání, tak budu rád, když se připojíte. 731 800 900, psát můžete do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání anebo taky na linka@rozhlas.cz. A tak se ptám, co jste zkusili jednou a už nikdy víc? Přepálili jste to s alkoholem, sedli jste si na atrakci, ze které jste slezli se slibem už nikdy? Ochutnali jste jídlo, které vás vyděsilo víc než potěšilo, nebo věřili jste někomu, kdo vás zklamal? Těch možností je dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo otevře dnešní vysílání, budu moc rád. Samozřejmě, jako vždy platí, Praha nekouše. Netvrdím, že by Brno ano, nebo Zlín, ale každopádně, kdyby náhodou osmělili byste se, volali úplně poprvé, tak rozhodně vás v tom nenechám utopit. Budu se doptávat, protože téma je to poměrně široké. Poprvé a rozhodně naposled. Kdy jste si to řekli? Při jaké příležitosti a vůbec dalo se to taky dodržet? Už tu mám první příspěvky do dnešního vysílání, tak třeba od Mirka, který napsal: na firemním večírku jsem si chtěl dokázat, že ještě držím krok s mladšími. Skončilo to ztrátou paměti, probuzením u cizího kolegy a historkami, které jsem ani nechtěl slyšet. Nejhorší byl pocit studu a bezmoci, že jsem neměl věci pod kontrolou. Od té doby piju minimálně, stačilo jednou. No a Iveta, a tam to má pozitivní, tak ať to máme vyvážené. Nechala jsem se přemrovit do amatérské taneční soutěže. Na pódiu jsem zapomněla kroky, zamotala se a málem srazila porotu. V tu chvíli trapas, ale dnes smějeme se tomu a s kamarádkou pokaždé, když si na to vzpomeneme. Jednou stačilo, ale stálo to za to. No tak co, Stardance přece budou dávat, tak doufám, že se vám tahle vzpomínka zase vynoří.

0: Psychologové upozorňují, že negativní první zkušenost má na naše další chování výrazný vliv. Mozek si ji ukládá jako varování a příště reaguje opatrněji. Výzkumy z oblasti behaviorální psychologie ukazují, že lidé se často učí nejvíc právě z nepříjemných situací. Ty formují naše rozhodování, nastavují hranice a pomáhají vyhodnocovat riziko. Jinými slovy, to, co jsme si řekli naposled, nás ve skutečnosti posouvá dál. Nedělní noční linka Českého rozhlasu poprvé a rozhodně naposled. Volejte právě teď, je to nejvhodnější, 731 800 900, kdo nám to noční povídání otevře. Ať už budete z Prahy, středních Čech, Brna nebo Ostravy, budu moc rád. Tak halo, halo, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady posluchačka Petra.
0: Já vás zdravím, milá Petro, prosím pěkně, stlumit rádio, ať se neslyšíme 384krát a jakmile budete mít rádio vypnuté, tak můžete spustit. Poprvé a rozhodně naposled, tak co jste provedla?
1: To jsem si řekla, když jsem byla na učňáku.
0: Ano.
1: A v prváku hned a poslali mě na halu, kde byly volně slepice i kohouti. A mistrová nám ještě říkala, nesmíte utíkat, je tady suchá podestýlka. Když vás kohout napadne, nebát se ho, odrazit ho, nenakopávat ho, ale on vás nechá být, neutíkat. No, jenomže mě napadlo nic lepšího, než začít utíkat, jo? Prach se zadýmil, kohouti se na mě všichni vrhli. Já jsem vrazila do zdi, dveře jsem nenašla. Vylezla jsem ven úplně hotová a řekla jsem poprvé a naposledy, už tam nejdu, ne?
0: Počkejte, a to bylo v rámci nějaké praxe, nebo jak
1: ano,
0: to bylo?
1: Ano, v rámci praxe.
0: A to už se vám podařilo jako potom do budoucna se vyhýbat tady tomu místu?
1: My jsme tam byli náhodou na praxi, pak už jsme jako nejezdili, jsme jeli, tak jsem tam opravdu jenom jako byla jsem potom v klecových chovách, už jsem se tam nedostala ve škole, jo? To bylo v prváku za celé 3 roky, jsem se mezi kohouty nedostala, fakt, že ne.
0: To
1: no a tak nějak
0: to
1: jsem
0: tak...
1: to zazdila.
0: Ano.
1: Zapomněla jsem na to a po 12 letech, po 13 vlastně, jsem měla nastoupit do práce na drůbežárnu, ale vzhledem k tomu, že já od malinka jako k tě drůbeži, já jsem tam měl kohouty, já jsem se jako takhle nebála, já jsem na dvůr chodila mezi kohouty všechno. Tak nám mě vedoucí řekl, kde mám pozbírat ty vajíčka, všechno a asi 3 dny jsem tam byla úplně v pohodě.
0: Aha.
1: Pozbírala jsem ty vajíčka a všechno a 4. den tam se mnou byla jedna paní tam a teď prostě mě napadl kohout a já nevím, prostě já jsem se rozdělala a říkala, stoj, zařvání, tak já jsem se zastavila a pomalinky jsem vylezla ven, ona za mnou došla, jsem se úplně třepla, říkám, já už tam nejdu, už mě tam nikdo dostanete. A teď ta paní říká, no, to jsme tady tak před 10 rokama měli jednu učnicu a v ten moment si mě to úplně vybavilo a já říkám, no, tak to už je, teď jsem jen začala počítat. Říkám, to už je 14 let a to jsem byla já. A ona, vidíš to? Nikdy neříkej nikdy.
0: To je fakt, to je fakt. No a prosím vás, vy bydlíte na vesnici nebo bydlíte ve městě?
1: Teď už bydlím ve městě, teď už bydlím kousek od Brna, ale tenkrát jsem bydlela na vesnici, jo.
0: No, ale to znamená, ale... že se čas od času tam ten kohout asi jako zjeví,
1: jo?
0: Někde, ne?
1: Ale jako když se zjeví jeden kohout, mě to nevadí, ale tam jich bylo strašně moc a najednou ten jeden kohout a teď se všichni postavili, teď se rozvíjí tam kolem vás třeba 30 kohoutů. Takže prostě ten šok a tam prostě jo, ale to fakt, já jsem to úplně vytěsnila, ale ta paní mě dostala, jak říká, to jsme tady měli takovou děvčicu, tak před 10 rokama učnicu a ta to řekla taky. A teď já ho jen jsem počítala, koukám na něj, říkám, tak to je 14 let a byla jsem to já.
0: Tak tolik Petra, skoro od Brna, poprvé a skoro naposled, nebo rozhodně naposled, no to nebylo, ale na podruhé se to znovu projevilo a myšlenky také byly, vzpomínky,
1: jo.
0: Zadařilo se. Tak vám přejeme
1: ale
0: krásnou dobrou noc.
1: Ale jsem teda naposledy, jsem utíkala, od té doby už jsem neutíkala, jo.
0: Já bych si v tu danou chvíli představoval kohout na víně, hodně kohoutu na víně. Honzíku, to uvaříš, bude se to vařit dlouho, ale bude to výborné. Tak Petra, dobrou noc.
1: Já jsem vždycky nadávala, představovala jsem si, kdo to je, komu chci vynadat, nadávala jsem si, jo, oni už na mě nešli.
0: Děkuju, ať se daří, pěkné sny.
1: Jo, mám taky, nashledanou.
0: Tak přichází čas taky na Pavla, který napsal, a to je teda dost negativní zkušenost, ale poslyšte, až si to poslechnete, ten jeho velmi stručný příběh napsaný, tak budete se mnou souhlasit, že to snad se zadaří i každému. Kamarád, se kterým jsem se znal 30 let, mě požádal o pomoc. Tvrdil, že se dostal do problému a potřebuje rychle půjčit peníze. Neváhal jsem, věřil jsem mu, šlo o 100 tisíc. A slíbil mi je vrátit do půl roku, jenže půl roku se změnilo v rok a pak další rok. Výmluvy, sliby a nakonec úplné ticho. Dnes spolu nemluvíme a já jsem přišel nejen o peníze, ale hlavně o člověka, kterému jsem věřil. Naučilo mě to být opatrnější a nepouštět emoce do finančních rozhodnutí. Souhlas. Skupina Olympik, naši večerní hosté, Noční linky.

0: nenechám. Telefon zvoní.
1: Zvedám. Na druhé straně Ludmila. Zdravím, pěkný večer.
2: Pěkný večer vám přeji a všem posluchačům.
1: Bylo.
2: Já vám řeknu.
1: Děkuju.
2: Co se mě stalo, že už nikdy v životě více. Měla se vjet do lázní.
1: Ano.
2: A tak jsem šla k holičovi. Nebyla jsem zbalená, měla jsem všechno rozložený. Měla jsem dvě děti, jo. A manžel, že se o ně postará. No a já jsem teda šla od toho holiče a bydlela jsem ve čtyřpatrovým domě a měla jsem tam kamarádku, ta byla dole a já nahoře. A já nevím, co jsme si udělali, že jsme spolu nebyli. A ona zrovna ten den měla narozeniny. A já jsem šla od toho holiče, bylo myslím 6 hodin večera a říkám, no já budu lepší než ona. Koupila jsem mi kytku a zazvonila jsem tam. A ona, je, pojď dál. No tak byli s manželem oba dva doma. A že já ti jdu popřát, aby jsi věděla, že jsou lepší než ty. A tak jsem jí popřála a ona, no to si musíme spolu dát kořálku. Já říkám, a víš, já to nepiju. Ale trošku ti škrabe v krku, říkáš, tak si dej. Tak jedna štampila slivovice.
1: Ano.
2: A pak čtvrtá a už jsem šla domů. A než jsem vyšla ty schody, tak to na mě tak padlo, že prvně jsem otevřela dveře, ze všechno jsem zahodila kabelu, co jsem měla, prvně záchod. Byla jsem tam hodinu.
1: Objímala jste, jo? Objímala jste.
2: Objímala jsem. No já, ale co, když jsem měla ráno jet, ne? Takže já, a teď já jsem nebyla zbalená vůbec, takže jsem do 11 hodin jsem strávila na tom záchodě, potom jsem si zbalila ten kufr a ráno o 6, 7 hodin jel vlak, autobus, to Karlovy Vary, Brno Karlovy Vary. Tak jsem si to, vezl mě kamarád a on mě říká, co je ti? Já říkám, nemluv na mě vůbec, na mě nemluv, je špatně. A to ti přejde. Tak jsme sedli do autobusu, teda já, a já jsem. První zastávka byla, před Prahou byl nějaký motorest a já si nemůžu vzpomínat, jak on se jmenoval.
1: Vzpomenu si, teď určitě je velká
2: výzva. A tam bylo motorest.
1: U rybiček Ježiš. Taky by.
2: Ne, to nebylo. To nebylo. Ale to
1: naháč.
2: Bylo jako směl.
1: Naháč.
2: A tak dělá kuchaře můj švagr. Teďka, já jsem se tam doplazila z toho autobusu a vedle mě si jsem ten řidič a říkám si, co musí vedle mě se dá. A ten, já mě tady prosil vás pan Fiala, tak ho zavolali a on, švagrová, tak jedeš na to? A já říkám, jo, ani se mě nechtěli vzjet, jak mě je špatně. A právě co? Já vám, ale včera jsem to dala. A on říká, no tak to si musíš spravit teďka, to musíš tady se jednu kořáku.
1: Ale takhle se pije, jo. Ty bláho.
2: A nalil mě Malibu, že to se ještě nepila. To bylo moderní v té době. To bylo 90.
1: Ano.
2: A takže já jsem vypila jedno Malibu a řidič, pane boj, já ti na ňu dám pozor.
1: No prosím vás, jako když přijede Pražák na Moravu, tak chápu, že to nezvládne s tím pitím, protože Moraváci pohostiní a tak dále. Tak, ale to není umění, že? Umění je opít Moraváka v Praze nebo před Prahou, nebo dopít jako vás, teda, ale řeknu vám, to máte teda velkou výdrž, ty lázně dopadly dobře.
2: No tak můžu vám říct, že prvně jsem se ubytovala a říkali mě, a zítra půjdete na krev. Já jsem vlezla do postele a spala se celou.
1: Jak já vám rozumím, jak já vám rozumím.
2: Je 12 hodin, takže já jsem vlezla do té postele a spala jsem a spala až do rána.
1: Ano.
2: A od té doby opravdu, když jenom ucítím tu slivovicu, tak bych to nepila. Hmm. A potom jsem, potom myslím, ale za půl roku jsem byla na návštěvě u kamarádky a manžel její přišel a balil, už dáme si spolu bílou holku. A já jsem nevěděla, co to je. A on přijel se slavicu. Já říkám, Ježišmarja.
1: No Ježišmarja. Teď jde o to, jestli to vydrží.
2: Kolem ani omylem, ne?
1: No, teda, řeknu vám tohle, já jsem měl velmi podobné s Becherovkou a ještě podobněji s Raký, která teda mi neudělala dobře, možná stejně jako vám. No moc děkuju, Ludmilo, zdravím, do Brna, ať se daří.
2: Vám taky.
1: A dobrou noc, ano, krásnou noc, píšu si Ludmila Brno, Slivovice, opila hodinu na toaletě, jeden před lázněmi, pak další Malibu před Prahou. No, hezky se nám to tu rozjíždí.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Popojedeme i písničkou. Jakub Smolík, jen blázen žádlí. Poprvé a rozhodně naposled téma nočního vysílání Českého rozhlasu ze studia z Prahy. Zdraví pro dnešní noc Honza Macoun. Ať se vám daří. No, pojďte.

0: 23:29, tady ve studiu už mám kávu připravenou. No, nebude stačit do 1 hodiny ráno, máme tady noční vysílání, taky noční linku. Dnes na téma, kterého se, myslím, dotkne úplně každý. Určitě jste někdy řekli nebo slyšeli poprvé a rozhodně naposled. Tak mě se vybavuje mnoho ukázek z filmů. Pepiku, tohle bylo naposledy, co ti říkám, si myslí, že se tady s ním muckám ve svém věku. To byla vesničko má středisková, ale nechávám to na vás, je to o vás, vaše příběhy, vaše prožitky, které jsou od srdce a na které vzpomínáte, ať už s libostí nebo nelibostí, tak jsem s nimi. 731 800 900. Poprvé bývá lákavé, je v tom zvědavost, touha něco zažít, někdy i tlak okolí, jenže ne každá zkušenost dopadne dobře. Někdy stačí jeden pokus a člověk má jasno. Rozhodně naposled je okamžik, kdy si nastavíme hranice, řekneme si, co už nechceme, co nám nesedí, co nás stálo víc, než jsme čekali, a právě tyhle momenty nás často naučí víc než všechny úspěchy, protože chyba, nepříjemný zážitek nebo zklamání se do paměti zapíše mnohem silněji než to, co vyšlo. A kdo nám zavolá jako další? Haló, haló, Honza u telefonu, kdo pak tam?
1: No, vítám vás, Vláďa z Kopnice.
0: Zdravím vás, Vláďo, tak ven s tím, co bylo poprvé a rozhodně naposled ve vašem životě?
1: No, tak poprvé, tak to se zlička na vojně. To jsem byl na vojně v 68.
0: Ano.
1: To kluk dojel z Pěšťan ze zabíjačku. Takže s kolegu do tak litra půl jsme vytáhli silovice.
0: Ano.
1: Ráno jak stoločil staršina na světnicu, tak jak rychle otevřel, tak rychle vypadl.
0: Tak to bylo...
1: Kde jsme byli, pluli samou zelenou vodu, nic víc, ani na jídlo, na nic.
0: Takže píšu si slivovice.
1: Jestli jsem byl ve Štramberku někde, někdy v Baště.
0: Ano.
1: A na městě.
0: Povídejte.
1: Tak tam se dobře háže šabla. Hospody.
0: Takhle, betonové květináče u Pražského paláce, u Pražského výstaviště by mohli s mojí Becherovkou také vyprávět, ale to už myslím stačí v tom případě. Tak děkuju. Děkuju, Vladimír, zdravím směr Kopřivnice, ať se daří. A vy další, kdo jste napřímo, zavolejte 731 800 900, budu moc rád, když se to i vám podaří. Kdo se pokusíte, tak halo, halo, kdo pak vy, a prosím vás, bez šavlí, kdo pak je tam?
2: Kde je pan Robert Solomouc?
0: Já vás zdravím. Pavel nebo Robert?
2: Robert.
0: Roberte, povězte mi. Poprvé a rozhodně naposled.
2: No, poprvé a naposled jsem udělal takovou kravinu, když mě bylo 10. Byla zamrzlá říčka. Já jsem šel přes led, viděl jsem tam stopy a probožil jsem se a skoupal jsem se v ledu. No, bylo to totálně v háji. Jako. A přišel jsem domů, spíš jsem se dovlíkl, protože venku mrzlo, takže jsem byl samé rampou.
0: No.
2: Rodiče, vždycky jsem dostal vylágu, když jsem něco provedl, a tentokrát ne, oni mě odnesli do vany, protože já už jsem nebyl schopen si zestat ani kalhoty. No, byla to malá hrůza. Pak jsem měl zimnicu a 2 týdny jsem ležel normálně v posteli. Já jsem měl 33 na teploměru, 4 peřiny a furt mě byla zima. Oni říkali, za trest budeš 2 týdny ležet v posteli. Akorát, když jsem potřeboval na toaletu, takže nechodit přes zamrzlou vodu, když je v zimě. To už nebudu ani zkoušet, jako to byla malá hrůza prostě. A jinak vás zdravím a
0: děkuju.
2: Všetky pozdravujte.
0: Ano, zdravíme tež. Děkujeme moc, Roberte, dobrou noc. Ať se daří.
2: Všetky pozdravujte. Naschle.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

0: poprvé a rozhodně naposled, tak já marně teď přemýšlím v hlavě, kdy já jsem tohleto řekl. Já jsem pro každou špatnost, ale je pravda, že bych asi věděl, o čem bych to mohl říct. A to jsem to ještě neudělal. Takhle bungee jumping, ne, to ani nechci zkoušet. Ale třeba mám tady příspěvky, a to pozor, třeba od France, který píše, to je velmi podobné, nebo podobné ve stejném duchu. Kde to je? Tady. Jako dárek jsem obdržel od mé paní vyhlídkový let balonem nad hrad Bezděs. Při letu se mě pilot otázal, zda v letech tohoto vzdušného plavidla budu ještě někdy pokračovat. Má odpověď byla okamžitá, nesouhlasná na další dotaz ze strany toho vzduchoplavce. Proč? Klidným hlasem jsem prohlásil, balon nemá knipl. Vždyť se vzlétnout nedá a cíl se velmi těžce určuje pilotem samotným. Ten, kdo je zde skutečným šéfem, je vítr a to já nerad. Když nemohu si svůj cíl a místo přistání zvolit sám, holt jsem soulista, jak v životnosti, tak i v osobním životě. Moc zdravím. A nebo Pavel, krásnou noc přeji všem posluchačům i vám, pane Honzo, jak bývalý. Bývají na kolotočích takové ty klece, kde si stoupnete, opřete se zády o plochu, kde jsou kolem madla, kterých se držíte a ono se to roztočí a ještě to celý roztočený se točí kolem dokola, takový nějaký klece nebo vůbec nevím, jak se to jmenuje, tak do toho jsem vlezl jenom jednou a doufám, že naposledy, protože to byla opravdu hrůza. Děkuji moc, přeji všem, Pavel. Ano, tady si teď uvědomuji, že něco podobného, centrifuga na kolotočích, jo, Honzík jednou vyzkoušel a taky mu to neudělalo žaludečně dobře. Teda nevím, jestli za to mohla ta cukrová vata, klobása, popcorn a zase cukrová vata. Řeknu vám, jako buďme rádi, že tam byla odstředivá síla teda, jo, protože jinak by to letělo různými směry.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zavolejte klidně teď hned 731 800 900 dnes v noční lince z Prahy s Honzou Macounem na téma poprvé a rozhodně naposled. I když se to třeba nedodrží, to už tady mám takové poznámky, tak zkusím vás. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Tak Magdaleno, zdravím i vás, hezkou neděli, teplý to večer jarní, povězte poprvé a rozhodně naposled. Co jste vyzkoušela, anebo někdo vyzkoušel, aby mi to tak jako zkusíte reprodukovat?
2: Ono už to bylo dávno, opět alkohol. Když jsem měla po prvním semestru na pedagogické fakultě, tak my jsme byli parta šesti tělocvikářek, měli jsme aprobaci čeština tělocvik a chtěli jsme oslavit konec prvního semestru a protože jsme nebyli finančně na tom dobře, tak se koupilo nějaký to byl jablečňák.
0: Ježišmarja. No.
2: A to nás, to jsme na to byli čtyři, na to lahe, to byla litrová lahe. A já jsem, oslavovali jsme to na kolejích a já jsem tam zůstala spát. A když jsme zalehli, se mnou se to začalo točit a řekla jsem, a už nikdy.
0: Počkejte, jako už já nikdy jablečňáku nebo obecně alkoholu?
2: Obecně alkohol, pak se mi to stalo ještě jednou na nějakým křípitku na rautu a to opět se mnou točila postel, ne centrifuga, ale postel.
0: No.
2: A pokud jsem se dostala na nějaký takovouhle akci, co se týče recepcí nebo rautu, tak křípitek, ale jako jenom usrknout. A další, poprvé a naposled, byl porod, kde jsem rodila 17 hodin. Sice se mě narodila krásná dcera, ono už je to taky hodně dlouho.
0: Ano.
2: Ale v té době jsem řekla, a je to naposled.
0: Jo, tak. Teda, jako tak přece.
2: Máte jediná, jenom, ale
0: A to mi neříkejte, vlastně je pravda, že teď si vybavuju, že máma mi vyprávěla o tom, že když byla sestra starší, já jí říkám, mám mentálně znevýhodněná sestra, i když ji miluju, tak je pravda, že máma říkala, že tenkrát s ní byla na takzvané hekačce, což si odvodím, co to asi bylo, a že ten porod trval skoro 20 hodin, ale že se mnou to bylo lup-lup a byl jsem venku.
2: No, vidíte to. Jaký jsem byl šikovnej.
0: No, já jsem byl šikovnej, to spíš byla máma, a tím jsem chtěl říct, že možná, že ten váš druhý porod by mohl být podstatně rychlejší.
2: To bylo štěstí, že mě kolegyně ze sportu, které už měly děti, tak mě říkali, hele, my sportovkyně, my máme dobrý porody, neboj. A kdyby mě byli řekli, že máme blbý porody, já jsem se tady neotěhotněla.
0: Magdaleno, děkuji moc. Zdravím do Hradce, pěkné sny a příště na slyšenou.
2: Já taky a přeju do krásné dobré ráno.
0: Děkuju.
2: S panem moderátorem Macikem.
0: Jo, těším se. Ať já se daří.
1: Noční linka.
3: Všichni neustále řeší věk.

0: Poprvé a rozhodně naposled, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Teď nasedáme na cyklón, to je horská dráha, kdo si ji pamatujete z Juldy Fuldy, také cestovala i po republice poměrně nedávno, tak už jsme nahoře, jo? Mě to pouštím do vysílání, protože tak nějak se to podobá tomu, co zažila Marta z Prahy 6. Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane Honzo. V roce 69 pořádal náš podnik zájezd do Vídně. Šla jsem s kolegama do Prátoru a oni mě vzali na horskou dráhu. Myslela jsem, že je to moje poslední chvilka v životě. Kolegové na ní šli znovu, ale já jsem si řekla nikdy více. Totéž si říkám, když musím použít služeb České pošty. I vy jedna. Ten poslední, kdo za to může, je ta paní za tou přepážkou. Děkuji vám, pane Macoune, za krásné pořady, které jsou jako pohlazení po duši. Marta Prášest, Marto i já děkuju za napsání, vážím si toho a jsem rád, že posloucháte i vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, mé mateřské stanice. A Michal ten napsal Mača. Tenhle japonský zázrak usrkávají kosmopolitní dámičky, uvědomělé studentky, psychologie a jiné oběti moderních trendů. Musí to být super mega cool drink, tahle mača, říkám si posměšně. Můj první lok a. Hned mě napadá, že to snad vytáhli z těch nejhlubších vrstev prehistorických žabích výkalů na dně japonských močálů. Znovu bych se něčeho takového nenapil, snad pokud by mi za to slíbili noc s půvabnou Japonkou. Ideálně takovou, která umí připravovat mačo. Takže mačo ne, myslím to jako obměnu japonského přátelského rozloučení. Mača ne, což znamená tak naviděnou. Michale, to si musím skopírovat, protože znám takových lidí, kteří se tak pobláznili do mači, že určitě je to taky pobaví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase někdo z vás na telefonu. Kdo to bude? 731 800 900. Nejvhodnější okamžik zavolat právě teď do studia Českého rozhlasu. No a říct si poprvé a rozhodně naposled, kdy to bylo, při jaké příležitosti a že si to pamatujete až do dnešního dne. No, co jste si vyzkoušeli a už jste si řekli, že tohle už zkrátka, ne, už nikdy více. Jenom to vidím a už ten žaludek jde nahoru, ale to ještě neznamená, že se to týká alkoholu. I když alkohol jako metla lidstva, zatím myslím, že to vede. Když se podívám do svých poznámek, tak Petra bála se kohoutů z dob studií, Ludmila Slivovice opila hodinu na toaletě den před lázněmi, Vladimír Slivovice, moc Slivovice, Robert chodit přes zamrzlý rybník, propadl se a Magdalena Jablečňák, moc opila plus porod 17 hodin. Já si to všechno znamenám, to abyste neřekli, že nedávám pozor. To teda sakra dávám. Tak kdo další bude? Kdo zavolá, kdo bude poslední před půlnocí?

0: jste na druhé straně, slyšíme se.
1: Ano, ano, dobrý den.
0: Zdravím, pěkný večer, pěknou noc. Jak se vám daří? Váš hlas neznám. Voláte poprvé?
1: Ano, ano, volám poprvé.
0: Natálie, tak povězte, já vím jenom, že jste z Ústí, už to nebudu lokalizovat víc, ale to dnešní noční téma poprvé a rozhodně naposled, tak co k němu?
1: No, tak já jsem si ve svých 8 letech obrousila zuby, protože jsem chtěla vypadat jak upír.
0: Jak se vám to jako podařilo? Jako pilník jste vzala, nebo?
1: No, ano, pilníkem. Přesně tak.
0: A to byla jako mladistvá nerozvážnost, nebo v čem jste to letěla? V jakých filmech?
1: Myslím, že to byly zrovna Monster High, takový.
0: Jo, vím, rozumím.
1: Taková kreslená to tak. Já jsem si prostě asi v kolik? Ve 3 ráno jsem si prostě řekla, že si obrousím zuby a...
0: Monster High. Já jako dělala, milující strejda, milující strejda dvou holek, tak vlastně vím, co je Monster High. Taky znám období Hello Kitty, což bylo ještě možná horší než Monster High, ale že to dotáhnete do takhle jako dokonalosti, to bych nečekal. Mimochodem, co na to okolí? Když to přeskočím, dostala jste na budku od rodičů.
1: Ano, velice.
0: Pardon. No, ale tak zase je to jako dobrá průprava do filmu nebo divadla, bych to tak viděl. Sice teda jako je to takový úzkoprofilový zrovna obor, ve kterém byste se mohla nacházet. Ale co potom dál? Jak se to napravilo? Nebo dalo se s tím něco dělat? Nebo jste doteď upír? Natálie, halo. A už ji neslyším. Taková škoda. No, nevadí, příště, ale děkuju, to zásadní jsme měli, já si to tady znamenám, Natálie, upilovala si zuby, zatím dobrý. Tak, slyšíme
1: halo,
0: se?
1: Halo?
0: Ano, slyšíme se, jste tam pořád?
1: Ano, slyšíme se, ano, jsem, je, pardon.
0: Tak to jsem rád, ale povězte, Natálie, ještě to jsem se doptával, co s těma zubama dál, jak se to řešilo, nebo to jste pořád v upířím stavu? Ne, zase nám to vypadlo. Tak nevadí, příště, ale jako poprvé a naposled fakt dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A ještě někoho stihneme, možná velmi stručně, máme za chvilku půlnoc, tak uvidíme, uslyšíme. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
3: No, zdravím, tady vaše věrná posluchačka Marcela.
0: Marcelo, zdravím vás, už se vás znamenám. No. A co si k vám poznamenám?
3: No, takovou trapnou situaci. Poprvé a naposled.
0: Ano.
3: Mě kamarádky a sestry přemluvili a jdu na centrifugu. Nesnáším tyhle ty kolotoče, mě se potom dělá blbě.
0: No, mě se potom nedělá jenom blbě a já to udělám klidně i potom.
3: A tak oni mě tak nějak přemluvili, já jsem si koupila u jednoho stánku v Ústí na Torlici žvýkačku nebo lízátko, aby mi bylo trošku lépe. Tak dlouho mě to tak trvalo, že sice jsem to zvládla, ano. Ale už jsem chtěla jakoby vystoupit, ale ona ta centrifuga šla pak jakoby pospátku, to mě neudělalo už vůbec dobře. No a já jsem přemlouvala toho kolotočáře, že bych potřeba vystoupit, že budu zvracen a on to neudělal, tak jsem ho...
0: No takže to asi tak jako dobré. Tak
3: no
0: to...
3: v závěru jsem ho pozvracela, no ale...
0: Ježíš Honzo, co jsi to vybral dneska za téma, buď jsme tady opilí, anebo zvracíme, no, tak se to stane.
3: Ale kdyby mě, jakoby, že, když, než to šlo dozadu a já vystoupila, tak se nic nestane,
0: no,
3: ale tím, že,
0: bohužel. Bohužel.
3: No, ale ne, omlouvám se, ale nepozvracal jsem jenom jeho.
0: Marcelo, děkuju, podrobnosti příště, dobrou noc.
3: Vám taky, dobrou noc.
0: Bude půlnoc, pěknou noc.

0: Ano, La Bezinier, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a dneska nám to vychází krásně, přesně, rovnou na půlnoc, tak vítáme nový den a vlastně i nový týden.
1: Noční linka.
0: Dneska je pondělí 4. května 2026, 19. týden tohoto roku. Načínáme ho ve společnosti Českého rozhlasu Noční linky z Prahy s Honzou Macounem a tématem poprvé a rozhodně naposled. Zdravím všechny dnešní oslavence a že neznám ani jednoho květoslava, ale je jich docela dost, něco přes 2,5 tisíce. Jeden květoslav připadá na 4170 obyvatel, průměrně jim je 60 a nejčastěji bydlí na Moravě. A úplně ze všeho nejvíc v Litovli a nejbližším okolí. A podle příjmenáře slaví Štěpánkovi. Vás je něco přes 6,5 tisíce a jste tak rozeseti hezky po republice, ale řekl bych, že asi nejvíc vás bydlí na Vysočině.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další? Kdo zavolá, kdo napíše? Nebojte se. Klidně se osmělte, i když to bude třeba poprvé. Volejte právě teď.

0: Podepsali jste něco, co jste neměli? Šli jste do práce, ze které jste chtěli utéct po prvním dni? Jeli jste na dovolenou, která byla spíš za trest? A nebo zkusili jste vztah, který vás semlel? Půjčili jste peníze, že už jste nikdy neviděli? A co vás přesvědčilo, že tohle opravdu stačilo jednou? Nedělní noční linka z Prahy a téma jedené je jasné a týká se každého z nás, protože hoďme kamenem, kdo nikdy v životě neřekl, tak tohle bylo poprvé a rozhodně naposled.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, Honza, kdo pak je na úvod další hodiny? Ano, zdravím vás. Aleno, povězte, tak kdy jste si řekla naposled, poprvé a naposled?
2: Poprvé a naposled. Já strašně ráda mám hory a už je to teda asi
0: Ano, vypnout, ať nás to neruší. Tak.
2: Jeli jsme na zájezd, měli jsme každý rok, jsme na podzim jezdívali do Tater a jednou do Roháčů, Tatry Roháče. A já jsme vylezli Ostrý Roháč. A já jsem si říkala, už v životě bych tam se nevrátila, protože tam je takový, já nevím, jestli to tam někdo zná, tam je takovej travers, že musíte přelíst vlastně ten vrchol toho Ostrýho Roháče. Strašně krásný, ale prostě jsem si říkala, už v životě mě nikdo nedostane na takové. Já jsem si myslela, jako když člověk vyleze na Mount Everest, takovej pocit hrůzy, jo. Takže jako jiný vrcholí to bylo, prostě nedalo se přirovnat proti tomu Ostrýmu Roháči, aspoň podle mě. Takže jako hory miluju, ale už mi je hodně let, už bych si to nemohla dovolit, jo.
0: Ale no, jak já s váma souhlasím, já do Roháčů nebo na Roháče jezdím každý rok. A tohle bych nedal teda, to jste teda jako tady tleská.
2: Já jsem taky nevěděla, o co jde, jo. Jsme přišli pod ten vrchol, jo, věděla jsem, že se musíme dostat na druhou stranu. Takže to přelezlo se to, ale říkám, už nikdy více.
0: A tam nejsou, co si pamatuju, nejsou tam ani lana?
2: Byly tam takový, já nevím, ono už to je 25 roku, ale byly tam takový jako uchytný, tam byly.
0: Jo, ale vysloveně, jestli se já dobře pamatuji, tak já jsem tam nešel z toho důvodu, že se mi to zdálo i na dálku tak nebezpečný, že jsem se na to vykašlal. Ale jinak tam jezdím každý rok.
2: Byli tam takový, jako dalo se přidržet, jo, to se dalo tam, ten takovej úsek se muselo jako člověk přidržet a to tam byly takový lana, jo, to jo. Jako ale prostě, když jsme přišli pod to, tak když jsem to viděla, že se to musí prostě přelíst, jinak se už potom nedá buď to se vracet. Roháči jsou strašně špatný na vracení, že jo?
0: Ano.
2: Tam musíte právě přejít buď to tak, nebo tak, jo. To přeční sedlo a polský hřeben a to prostě není problém, ale tyhle Ostrý Roháč, tak jsem si říkala už v životě. Už bych se ani teď už v životě tam nedostala, jo, protože bych to zdravotně nezvládla. Ale už nikdy více teda bych to jako nepřelezla.
0: Věřte tomu, že až pojedu v příštím roce v lednu do Zuberce, na Roháče, tak si na vás vzpomenu velmi, velmi, protože
2: je to nádherný, jo, ale prostě Je to trochu odvaze, no.
0: No, ale tak dala to, tak děkuju.
2: Dala to, ale už to už jel by se ještě jednou dostat do Tater, ale už ze zdravotních důvodů bych to nezvládla.
0: Jako už Tatry fajn. Řeknu vám, Tatry fajn, tyhle kopečky, ty já mám rád.
2: Nádhera.
0: A je jedno,
2: to
0: jestli je zima nebo léto.
2: Závidím, vyloženě závidím to tři.
0: Tak moc děkujeme, taky dobrou noc, ať se daří.
2: Děkuju.
1: Noční linka.

0: Noční linka, tady Honza Macoun, téma poprvé a rozhodně naposled. Kdo nám volá teď? Zdravím vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím.
0: Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: To vypínám rádio. Tak, tady Božena z Hradce.
0: Ano, Boženo, povídejte.
1: Já bych vám chtěla říct, jak já jsem prostě jednou, já jsem jezdila takhle jako závoznice s manželem. Měli jsme vetřiesku a přijeli jsme na podnik a manžel šel do kanceláře, protože měli jsme nějakou delší cestu a museli jsme na to vytěžovací středisko, kde museli se vozit prostě jednu cestu, aby jsme nejeli s prázdným, tak byly požadavky a to. A já jsem zůstala u toho nákladáku a teď přišli chlapi z dopravy a říkali mě, popojeď s tím, my se sem nemůže nijak dostat. Já jsem se nechala přemluvit a do toho nákladáku jsem vlezla a tak jsem normálně nastartovala, zařadila jedničku, jenže přede mnou byla hromada železného šrotu. A já jsem popojížděla a když jsem byla před tou hromadou, tak jsem prostě nějak spanikařila a místo brzdy, tak jsem smáčkla spojku. Jenže se mě to, prostě pak mi to došlo, že musím smáčknout prostě brzdu a já jsem do té hromady jako najela a ohnula jsem poznávací značku. No, manžel, když přišel, tak mě říká, ty se taky necháš na všechno nahecovat. A já jsem už prostě si říkala, že už v životě za ten volant nevlezu. Přijeli jsme domů, manžel to prostě vyklepával, že o tu značku a syn jezdil s Tatrou a přišel a říká, no, to mamka, že jo? No, manžel říkal, jo, to by, že jo. No a on mě začal hecovat a já mu říkám, ty, když se ti v životě nestane nic, jenže bohneš značku, tak budeš moct být šťastný. No, tak jim to takhle skončilo a už jsem nikdy za volant nevlezla.
0: No děkuju pěkně, taky milé povídání, trochu mi to připomíná, vesničko má středisková, koukala jsem, že si tomu Pražákovi načechral sloupek.
1: Otíkem, že
0: no jasně. No hold stane se, no, člověk není vše uměl. Děkuju, Boženko, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A můžete volat i dál 731 800 900. Další příspěvky tady mám třeba od Františka. Dobrý večer. Když mě bylo tak 9 roků a bratrovi 6, tak jsme se svezli na řetězovém kolotoči. Od té doby už nikdy. Na vojně jsem přeplaval za Mělníkem Labe a to v noci pod mě jako neplavec, raději už nikdy. Taky jsem spadl z lešení. Následky byly otřes mozku, 3 zlomená žebra a to nejhorší 3x nalomená páteř. No co k tomu říct, už nikdy. Posluchačka tak anonymně píše. Tak jsem poprvé a rozhodně naposled oholila své ochlupení. Při růstu to svědělo tak, že už nikdy více. To vám, milá posluchačku, řeknu, že to je ještě dobré, ale když to ještě zaroste, jo, tak to je teda, ne když naroste, ale zaroste ještě ten chlupek, bolest největší. Jana, dobrý večer, pane Honzo, já jsem teď nedávno poprvé okusila strach z vážné nemoci. Když jsem čekala na výsledek ultrazvuku mého prsu, naštěstí to dobře dopadlo, takže doufám, že to bylo poprvé a naposledy. A Bedřich, no katastrofa největší, to je jasné, tady to píše, no mě vyděsilo, jak jsem objednanou pizzu měl úplně spálenou, no to byla katastrofa. No a příspěvek od Michaly, ten si nechám na potom. Čas pro písničku, během které zase můžete volat. Spojte se s Prahou, tady je Věra Martinová a Honza Macoun za chvíli.

0: Poprvé a rozhodně naposled. Většina těch naposled momentů vzniká ze dvou věcí. Tlak okolí a rychlé rozhodnutí bez času na rozmyšlenou a paradoxně. Lidi těch zkušeností nelitují úplně, spíš říkají, že jim nastavili jisté hranice. Tak zkusme i vy, 731 800 900, kdo nám zavoláte na tohle téma poprvé a rozhodně naposled. Haló, haló, zdravím vás.
1: Dobré ráno, Luboš.
0: Ano, Luboši, zdravím. To je Luboš ze Slovenska, tuším, že jo? Lubo.
1: Já bych navázal na ty alkoholické mejdany.
0: Ano.
1: Co tu máte dneska,
0: ano,
1: jako
0: vede
1: hlavní
0: to.
1: Téma.
0: A, vede.
1: A na tu paní, co nabourala s tím autem. Tak já jsem měl něco podobného s nákladňákem, ale to bylo... Když jsem měl 15 roků, tak jsem potřeboval, já jsem byl bez rodičů a tak jsem potřeboval brigádu a nějaký peníze, aby si mohl koupit oblečení do učení, tak jsem se přihlásil do sodovkáren tábor a dali mě tam dělat závozníka k pánovi staršímu nákladní auto Garant a vždycky jsme nafasovali. To byly malinovky jenom a sodovky.
0: No.
1: A rozváželi jsme to po restauraci a sudy ještě tam byly limonádové, hliníkové. A tak jsme to rozváželi po kasárnách, po restauracích. A zajímavý bylo v té době, to bylo někdy v 68. A zajímavý bylo, že jsme za celou dobu, jsem tam byl měsíc a jsme nepotkali policajta. A ten kolega můj si dal všade... My jsme dostali v každé restauraci pohoštění, nějakou svačinu a on si dal pivo a já limonádu. No a když už jsme byli tak v 8. restauraci, on už měl 8 piv a už jsem musel jezdit já, on prostě mi řekl zacouvej a jako takový lehký, ne po městě, ale takový ty lehký couvačky a tohle. Tak to začalo, že jsem zboural nejdřív plot, pak se strhnul okapovou rýnu. A nakonec on zapomněl, byli jsme na Harachovce u Lužnice.
0: Ano.
1: A on zapomněl zabrzdit. Nechal tam jenom rychlost a už šel si zase dát další pivo a to bylo zacouvané na kopci hore a to auto se rozjelo a začalo takovým cukáním jet a hned kousek byla Lužnice, vypadalo to, že by to skončilo v Lužnici, tak já jsem skočil z toho betonového nájezdu, utíkal jsem za autem, otevřel, skočil jsem tam a zabrzdil jsem to. No a on ještě se chválil, seděl tam na pivě, říkal, to mám závozníka, to?
0: No.
1: A tak na to uvej zpátky, mi říká. No, já jsem do takého kopce souvat neuměl, takže jsem to zkoušel, ale drcnul jsem tam do toho. No a nakonec se to podařilo. No ale měli jsme každý den takový problémy, když už to bylo to 8. pivo, tak třeba vyjížděli jsme z kasáren a otevřela se sajtna polovička limonád a s basama vyletěla na cestu. A tak takový veselý to byl tenkrát, že policajti nikde a mohl jsem jezdit a já. A i když teda to dopadlo vždycky nějaký plot zbouraný nebo rýna to odnesla okaz jako... Tak veselé vzpomínky na to.
0: No, tak milé.
1: A vydělal jsem spoustu peněz. 2500 jsem dostal tenkrát, to byly příhodné peníze.
0: No tak nebyl jste otík, to vás cení, chválí, aspoň jste Pražákovi nenačechral sloupek. Děkuju, dobrou noc.
1: Taky, mějte se, dobrou noc.
2: Dobrý den, začínáme ve stojí spojné. Vaše uvažení, na ně směřují vzhůru. Na první dobu svažíte, přetočíte
3: to. Nohy jsi zmil?
2: Na druhou dobu vidíte pažení a přetočte to dítě.
3: To já poznám. Hned se s tebou jinak jde.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo volá jako další? Ještě máme chvíli času. Halo, halo, Honza. Kdo pak je na druhé straně? Jste ve vysílání, kdo pak tam?
5: Ano, ano, tady je Soňa.
0: Milá Soňo, zdravím vás, odkud nám voláte?
5: Já vás z Schodova u Karlových Varů.
0: Ano, máte se dobře. No,
5: mám se dobře. Je mi 86 let.
0: Ano.
5: Mám se dobře, ale ještě když žil manžel, tak on si občas zašel na pivo. Na u toho piva teda.
0: Ano.
5: A zašel si na pivo, přišel domů, svíknul se, šel spát a já jsem ještě seděla u televize a za chvíli slyším, že někdo chce odemíkat a jít z baráku. Tak jdu do té chodby, podívám se. On byl, jak když ho pán Bůh stvořil a začal nadávat, proč mu neotevřu, když chce jít do práce.
0: Až tak?
5: Až tak začal. A já říkám, pane Bože, že já jsem to tenkrát ho nepustila. Dala mu tašku do ruky a mohla jsem ho pustit. Ať si jde.
0: To by nedopadlo dobře. A vás by to pak mrzelo.
5: Ale ono by se několik lidí aspoň zasmálo.
0: To je taky pravda, taky pravda. Cizí neštěstí vždycky nejvíc potěší.
5: No právě.
0: Soně, děkuju moc. Dobrou noc vám přeju.
5: Já vám taky. Dobrou noc.

0: vámi noční linka, nedělní, i když už máme pondělí 4.5. Co jste zkusili jen jednou a už nikdy víc? Noční linka s tématem poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další, volejte 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo můžete psát i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A volá nám kdo jako další? Honza.
1: Dobrý ráno, tady je Radek.
0: Ano, Radku, tak povídejte, čekám, jsem jedno velké ucho.
1: No, to je hezký, ale já jsem zatím takovou krásnou věc. Ono to bylo takhle z jara a strávil jsem půl hodinky v chlaďáku velkým.
0: Ještě jednou, a půl hodinky v chlaďáku?
1: Půl hodinky ve velkým chlaďáku.
0: Ano, ano, ano. Dobře.
1: Byl jsem u kamarádky, dali jsme si kávičku a pak tam přišel jeden člověk, kterýho jsme nepotřebovali zrovna.
0: Rušič a takzvaný. Tak
1: se, no jo, prudič. No byl to manžel kamarádky.
0: A dobře.
1: No a tak jsem hod na chvilku, říkal jsem si na chvilku do chlaďáku. A ono z toho bylo půl hodinky a řeknu vám, že teďka už vím, že to bylo asi naposled. Že kamarádka je hodná a už mě tam nezauře.
0: Já bych byl holčičkou 14 dnů, jenom to slyším, je mi z vás zima teda.
1: To věřím, ale tak víte co, pohoda.
0: Dobře. Tak děkuju i vám, poprvé a naposled do chlaďáku s Radkem a spol. Naschledanou. Dobrou noc. 731 800 900, no. A proč ne? Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Mám hezkou příhodu.
0: Ano, tak ven s tím, ještě se nám představte, prosím, pěkně.
2: Zhasnu rádio, ano.
0: Ano. Zhasnu to.
2: Tak, představte si. Já dožil jsem do Ústí Seplic.
0: Ano.
2: A slavil se tam v práci nějaký narozeniny. Já jsem toho dost vypil a dojel jsem si ústí do Hrtenic, mazal jsem do garáže, měl jsem odpoledne trénink, hrál jsem volejbal závodně, hodil jsem trošku do auta, ani jsem si neuvědomil, že jsem něco pil, v tom vlaku se to ve mně nějak vypadilo, až na řešiště jsem zjistil, když mi nahráváš nahrál. A já jsem se netrefil do balonu. Tak on mi říká, ty vole, ty jsi dneska nějaký burlavej. To jsem si to uvědomil. Nechal jsem to auto na hřišti samozřejmě. Šel jsem tomu pěšky a přišel jsem si burlavej až druhý den. Ale kdyby mě chytli, já byl úplně, no, já jsem si připravil naprosto střízlivej. Vůbec mi to nedocvaklo, že mě chytli na to průšvih.
0: No řekněte, kolik, že jste toho vypil?
2: Dobře, půl fašku vína. To,
0: brnkačka, no, by řekla kdejaká žena.
2: Ne, ale protože já jsem sportoval,
0: jo, tak.
2: Takže na mě to nemělo nějaký účinek.
0: Takže
2: no, kdyby mě chytli, no, tak jsem přišel o papír.
0: Tak píšu si, no, Milan, tak alkohol, půl flašky vína a stačilo, dobře.
2: A to je, prosím, to se psal rok, mě 87. A tenkrát to bylo 70, ani ne, 70. roce. Jo, takže to je 5, 6, 27 let asi.
0: No, tak hezké. Let, tak. Evidentně to ve vás zůstalo teda, že se na to vzpomenete.
2: Ale chci říct, že od té doby jsem v životě nevypil ani deci. Když jsem měl někam jet, tak to už jsem v životě. To mě tak poučilo.
0: Tak tleskáme, že jste to vydržel teda.
2: Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proto, aby se stal doživotním abstinentem, teda myslím alkoholem, no to se otřel jenom o půl flašky vína. To byla nějaká mělnická svíce v akci určitě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A čekám další. Hned, co odpije, je Ivona Přenosilová.
4: Tak

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak jen houšť, ještě máme nějakých 25 minut na povídání. 731 800 900, kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer. Pardon. Všechny zdravím, všechny. Konečně jsem ráda, že jsem se dovolala, ale co za to vy nemůžete. Já vám chci říct. No jistě, pane Honzo, jsem tak šťastná, protože jsem tento pořad, váš pořad poslouchat, to je show, jo? To se nedá vůbec jinak vyjádřit slovy. No chci říct, byly Velikonoce, ale před 60 rokama. Kluci malí a manžel šel s nima na pomlásku. A já jsem jim říkala, prosím tě, ať všechno dobře dopadne. Myslela jsem tím, že se třeba tam něco napije nebo tak, ať to nikdy nějak nedělal. No ale nic on se vracel. Ale sousedka naproti, všichni jsme se tady dobře znali, byli jsme mladí, tak prostě mě říká, co děláš, jako tak nějak. Já říkám, no nic, nebo ti dám tady prach, pojď dovnitř ke mně. No tak jsem šla. No ale za nějakou dobu zvoní moje maminka, ještě se dobydlela, zazvoní a říká, tady vedle dva sousedí z vedlejšího domu, všichni jsme se znali, všichni jsme byli mladí, no zkrátka přišli za náma. No a tam to začalo. A já jsem nechtěla teda jaksi vidět, že posluchu, tak jsem se honem letěla ještě do bytu, protože jsem byla jako přes chodbu a tam jsem vzala sklenku a manžel mi říkal, kdyby náhodou, on to úplně tušil, kdyby náhodou to chtěl někdo to tak já bych to brala s sebou jako nějaký alkohol. A říkám, a proč, já vůbec nevím o ničem. Nicméně, co se stalo. No zkrátka, už ten alkohol jsem u sebe měla, ti přišli a tohle, šmiglusníci. No a teď co bylo? No prostě Láďa, to byl jeden, říká, tak na zdraví nalej a tohle. A to já říkám, ale já to nepiju. A to bylo ostré hodně. Já říkám, já to ne... Ale pij, to je dobré. Takže já tak trošičku. No pak se za ještě trošičku. Ježišmarja, já bych za chvilku. Já říkám, Láďa, já už nebudu. Ne, to musíš. Zkus to. No, to pak říká, ale to se nedá pít, nalej mi ještě. Já tak prostě se tak stalo. No nicméně, já jsem měla za chvilku jazyk tvrdý. Tvrdý jazyk, ale to nebylo všechno. Za chvilku. Určitou přišel můj muž asi domů a babička říká, teď už otevřeli dveře a teď jako já v takovém stavu. Prostě nohy tvrdé, jazyk tvrdý, no a nic, co bylo dál. Říká, tak co tady je? Ježišmarja, teď jenom si přišel nějaký povyk a teď jsem přišla domů, teda přes chodbu jenom, ani nevím, jak jsem přišla přes tu chodbu a teď mně se točila hlava jako na silném kolotoči. A ten starší chlapec, co měl 12 roku, já říkám, venoušku, prosím mě, dej mi obklad na hlavu. No tak mi dával obklad na kapesník, že studenou vodu. No a to jsou moje vzpomínky, které už dneska tady ti sousedi už jsou mrtví, ale já ještě žila, jsem si na to vzpomněla. Prostě to byly naše velikonoce.
0: Alkoholové velikonoce tady v podání vás, teda no milé a pět od té doby, nebo jste už se ani nedotkla alkoholu?
1: A kde pak? Mě už je... Já můžu mít alkohol, nevím, kolik, já se toho nevšimnu, nevezmu nic, mě to proti... Co mám rada, tak mám rada a jerkoňa. To je všechno.
0: Jo.
1: Ale ostatní absolutně. No a prostě já jsem se k tomu tak dostala, že ten Láďa, tady ten soused, byl prostě... No, zkus, to se nedá pít. No zkus. Tak já jsem říkala, že se to nedá pít, tak zase jsem usmrkla a tím se to vzniklo, no. Že jsem měla jazyk tvrdý. No. To prostě se tak stalo. To prostě, a to jsem vám chtěla říct. A konečně jsem byla ráda, že se mohla jsem tuhle mojí tedy jako takovou povídku říct.
0: No já děkuju, i když je to x let zpátky, pamatujete si to evidentně velmi přesně, no tak vám za to děkuju.
1: Já vám řeknu, kolik je mi roku, pane Honzo, je 84, 80, já už jsem prababička a já si tady toto jak dneska pamatuju všechno. Děkuji, nezdržuju a mějte se jestli.
0: Taky.
1: Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou. No je pravda, že když člověk ochutná toho alkoholu a normálně nepije, víte, jak to bylo v slunce seno?
2: Inženýr Koeza. Svět mě, Svědku. Kájenko náš.
3: No co mluvíš? Tomu to mám radost.
2: No, to ti řeknu.
0: Ještě tady mám i další příspěvky, tak teď je něco čteného, co dorazilo přes webový formulář, třeba, ano, tady, Michaela. Dobrý večer, já jsem to jednou velmi takzvaně přepískla s požíváním alkoholu. Tento příběh se udál v roce 1969. Já jsem tehdy začala studovat na vysoké škole, přestěhovala jsem se do Brna, kde jsem se seznámila se studentem. Ten byl o 5 let starší než já. To píše Michaela. Pozval mě tehdy do vyhlášené vinárny M Klub na Petrově. Po večeři jsme začali popíjet tvrdý alkohol, který jsem předtím nikdy v životě nepila. Chtěla jsem udělat dojem, že jsem světem protřela osoba. No, dopadlo to špatně. Domů za jeho doprovodu jsem došla celkem v pořádku, ale po ulehnutí do postele se mi udělalo velmi špatně a ráno ještě hůř. Byla to asi otrava alkoholem, nebyla jsem schopná cokoliv pozřít. Jeho maminka tehdy pracovala jako magistra farmacie v jedné lékárně ve středu města. Můj milý usoudil, že bude nejlépe, když mě své matce představím, vysvětlí, co se stalo a že mám určitě pomůže. Dodnes nezapomenu na její zkoumavý pohled přes stáru, kdy si asi říkala, jakého exota si její syn vyhlédl. Opravdu mi však pomohla. S oním hochem jsem pak chodila 2 roky a před jeho matkou jsem se nikdy necítila dobře. A věřte mi, že tato skutečnost měla celoživotní vliv na můj vztah k alkoholu. Nemám jej ráda, ten tvrdý alkohol už vůbec. Tak dobrou noc z Brna přeje Michaela.

0: Loch Lomond, Radůza a Vaby Daněk. Posloucháte Český rozhlas a Noční linku. Poprvé a rozhodně naposled, tak co čemu ve vodí, tady mám takovou menší statistiku, co jsem si udělal z toho, co jste napsali, nebo z toho, co jste zavolali. Tak asi s největší pravděpodobností, když vemu tak horní pětku, špatně vybraná práce, taky toxický partnerský vztah, dalo by se to tak nazvat. Mám tady i nějakou dovolenou, ale rozhodně peníze, půjčení peněz známému a vůbec nejvíc přehnané pití alkoholu. Blackout zkušenost. A že jich bylo. No děkuju pěkně.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: No, tady je posluchačka z Hradce Králové.
0: A křesní jméno jenom vaše, jestli můžu poprosit.
2: Irena.
0: Irena, píšu si, Irena. Abych vás neoslovil třeba Karle nebo něco podobného.
2: No.
0: Irena, pověste.
2: Jenom takovou příhodu. Když mě bylo 13 roku, tak jsme jeli se školou na lyžařský výcvik a měli jsme tam závody. A já jsem si tam zlomila nohu. Bylo to 13. v pátek zrovna a zlomila jsem si nohu. Dostala jsem sádru až nahoru a když jsem měla sádru 6 týdnů na noze, tak pak mě sádru sundali. A já jsem si myslela, že když mě sundají sádru, že budu chodit jak rybička, že jo? Jenomže se nestalo tak.
0: Mm-hmm.
2: Já jsem nemohla nohu vůbec v koleně vohnout a maminka vždycky mě říkala, počkej, ty budeš chodit do tanečních, bude z tebe mrzák, nebudeš chodit, koukej s tou nohou něco dělat, jenomže před těma rokama, protože dneska už mi je 80 a to mě bylo 13, tak žádný takový nějaký ty rehabilitace ještě neexistovaly, že jo? Protože to ještě se tak nechodilo, to si musel člověk pomoct sám. No a tak jsem říkala, no nedá se nic dělat. Chodila jsem a tahala jsem pořád nohu za sebou, ne koleno vohnout a nevohnout.
0: Hmm.
2: Pak jedna paní mamince poradila a říkala, ať jezdí na kole, zkuste, ona když bude jezdit na kole, tak ona na to zapomene a bude to koleno bohejbat, jenomže taky ne. No až pak jednou starší sestra povídala, pojď, budeme se spolu projít. Tak jsem s ní šla, že se půjdem projít. A ona šla za mnou ze zadu a najednou mě to koleno podrazila. A já jsem jenom moje slova byly, ty krávo jedna, pitomá, co jsi mě to udělala, to snad není možný. A ona říkala, no a teď se postav a uvidíš, že to bude dobrý. Do dneška jsem za to vděčná, protože opravdu, jak jsem na tu cít sedla na ten bobek, tak snad mě v tom koleni nějak luplo. No a já od té doby jsem začala chodit.
0: Já jako amatér, chirurg, který si hrál pod vánočním stromečkem s barbínami, které patřily mé sestře a já jsem se snažil jakožto velký hit onych Vánoc, kdy ta barbína, to byly ty takzvané kloubové, tak jsem se jim snažil ty klouby dát přesně do druhé strany, dařilo se, sestra nebavila se mnou poměrně dlouho, ale u vás by to vyšlo, no tak skvělá práce, tleskám.
2: No, takže říkám opravdu od té doby, ale to bylo hrozné, jak já jsem jim ji nadala tenkrát, to bylo příšerný.
0: No.
2: Ale byla jsem jí za to vděčná, protože pak jsem normálně chodila a maminka mě říkala, tak pojď jsem já brečela a já povídám, ona mi tohle to udělala, je to kráva, pitomá, nadávala jsem. A ona říká, ale vidíš to, teď ti můžeš jenom poděkovat, když krásně chodíš a teď to koleno vohejbáš a můžeš jezdit na kole všechno. A opravdu to tak bylo. A bylo všechno,
0: no, fajn.
2: Se byla hotová.
0: No, Ireno, děkuju moc.
2: Tak jo, já taky.
0: Taky naschledanou. Rád jsem vás slyšel. Mimochodem, to teda připomíná dost Sněženky a Machři.
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Vydrž, prďka, vydrž. Sjezd na běžkách. No, stane se. A kdo bude další? Ještě máme chviličku času. Halo, halo, kdo jste vy na druhé straně?
4: Zdravím, Jara, Kyjov.
0: Ano, zdravím vás. Povězte v Kyjově, jaké střeštěné nápady máte, nebo jste měl a byli poprvé a naposled?
4: Byl to střeštěný nápad, ale dělali jsme přístřešek u někého a měl tam v feferonky, takové, já se na to hleděl, říkám, tak tohle, až jsme to dodělali, tak pán došel a donesl dvě skleničky. A říká, ty jsou jemné, ty jsou ostré. Tak nic, bratr si vzal jemné, já dostal ostré. Tak jsem to doma otevřel, vzal jsem to, jenom špičku jsem si dal. A myslel jsem, že vyskočím nevím kam. To už jsem řekl, to nikdy. Tak jsem to vzal do sklepa, jako ke kamošovi. A teď tam došel známý a ten taky tak, jako já říkám, já jsem si dal špičku a říkám, už nikdy. A on říká, to je dobrý, šup to do puse. A ten nevěděl, co má dělat. Říkám, co už si vzal. A pak už se ta sklenička nikdy neobjevila. No. Prostě z toho sklepa zmizla. Jo, takže takhle, já osobně, já mám rád ostré, ale tohle bylo tak ostré, že to se mě vyletěly oči a ten neviděl, ten tam skákal jak čert. Takže to je moje zkušenost.
0: Píšu tady ostré, protože to bych docela rád někdy probral s posluchači v noční lince. Pálivé, pálivá,
4: no, ostrá, cokoliv ostrého. Oni mají nějaké stupnice.
0: Já tomu nerozumím, vím, o čem se bavíme, ale na druhou stranu mě cokoliv pálí, tak mě to úplně zničí tu chuť toho jídla. Takže
4: za mě ne. Já to říkám, ale ty si teďka víno neochutnáš. A on neviděl, co do té pusy má dát, já říkám.
0: No
4: já
0: teda.
4: Mně stačila jenom špičky, já jsem jenom okusil špičku. A nadával jsem mi jaký špaček taky a on si toho, že to nic není a vzal to celé do puse, říkám, no, tak teď si to budeš dělat.
0: Děkuju, do Kyjova zdravím, dobrou noc.
4: Ano, taky, mějte se.
0: No, o těch příspěvků tady ještě mám, tak třeba... Víte co, dáme si ještě chviličku písničky a uzavřeme to. Ne, nemám vlastně příspěvek, nebo ano, nebo se mi to tady celé kouslo zamrazilo. Helena napsala, dobrý večer. Troufl byste si na téma eutanázie? Myslím, že je to téma velmi zajímavé, ale tak trochu tabu. Díky, Helena. Ano, možnosti tady jsou, když napíšete, ať už ostatním kolegům, anebo mě konkrétně, ať už do formuláře, nebo na jan.macon@rozhlas.cz, témata, o kterých se domníváte, že byste rádi slyšeli odpovědi, nebo nějakou diskuzi, která se zvedne, ať už bude pozitivní nebo negativní, no tak jsem s vašimi návrhy, budu moc rád.

Noční linka Českého rozhlasu jde do finále za chvíli 1 hodina, přesně za 3,5 minuty, tak musím ještě poděkovat a nějak to se sumarizovat, kdo jste zavolali, kdo jste napsali, ať už to byla Petra, Ludmila, Vladimír, Robert, Magdalena, Marcela, Natálie, Alena, Boženka, Luboš, Radek, Milan a další. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se osmělili. Téma, které jsme probírali poprvé a rozhodně naposled. Z dnešních reakcí posluchačů je docela dobře vidět, že poprvé a naposled má několik jasných společných jmenovatelů, a kdybych měl být úplně konkrétnější nebo nejkonkrétnější, nejčastěji se objevoval alkohol, ať už slivovice, víno nebo tvrdý alkohol obecně. Lidé popisují silné opilosti, zvracení, výpadky a hlavně stud druhý den. Právě tahle zkušenost bývá natolik nepříjemná, že jim úplně změní vztah k pití a někteří ho omezí a jiní ho úplně odmítnou. A druhá silná skupina jsou kolotoče, atrakce a jisté adrenalinové zážitky.

horská dráha, centrifuga, různé klece, ale třeba i vyhlídkový let balónem. Společný motiv je ztráta kontroly, rychlost, výška nebo fakt, že člověk nemá situaci ve svých rukou. No a hodně silně se také ukazuje jisté riskování a hazard se zdravím, ať už přechod přes zamrzlý rybník, noční plavání přes řeku nebo pád z lešení. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy se loučí Honza Macoun. Přeji vám klidnou noc, ať se vám daří s některými z vás ráno v pět naslyšenou a s vámi ostatními v noční lince v pátek a v sobotu zase na značce a hodinu před půlnocí. Tak ať se vám daří.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
1: No tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
0: No, prosím, ale hodně nenadaný
1: no,
0: mužík.
1: No, takový unavenej.
0: Unavenej, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
1: No.
0: Nebo 15 let praxe?
1: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
0: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
1: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
0: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program,
1: asi
0: kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
1: Jsme trošku zaskočený, že?
0: No to jo, musíme udělat školení.
1: Já bych dala pro ten kurz, no.
0: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
1: Důležité.
0: Co je to potlesk?
1: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
1: Ano, nebo naopak.
0: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to je...
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
1: třeba... No tady je nikdo nemá.
0: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
1: Jo. Já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli jste něco?
1: No.
0: Naopak,
1: neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk, jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma, no ne, když máme třeba doma moly, já bych předvedla. Hele, mol.
0: No dobře, no tak tady nebudeme
1: ale
0: honit...
1: to není potlesk, to je
0: tady
1: pravda.
0: Nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano. Potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne,
0: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
1: No, to ne. To.
0: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano, praktice, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás.
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No. Pozor. Ano, to už byl téměř
1: trošku,
0: u bodu varu. Ano.
1: Jo, bouřlivý,
0: a teď
1: ano.
0: Pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Ano. Bouřlivý teď.
1: Frenetický, zvaný freneťák, jo?
0: Prosím. Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
1: Ale no to když ne...
0: No ne, no tak pak.
1: Čemu plácat, že? Tak co?
0: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. No. Zatleskejte orchestru Československé televize.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: jako brusič v TOS kuřim, jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubilejí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vříská. V třetím roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. První role velká sláva, v pátém roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu. Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Bíteši v restauraci u Karlíčka na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Bíteši můj Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloup. Víte co, přátelé? Radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak naschledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu notně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mi snad začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano. To ostatně taky vedle vás, že jo. Moment. Jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem.
2: No
1: jenom
2: proto,
1: s obdivem,
2: no proto.
1: Prosím. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jakože člověk, žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii, jo, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší, zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: Já o tom nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano,
2: ano.
1: To je moudré, protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: ale jo? Ale no. Nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá a bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači, rádi spírají pivo a jiné opiáty, proto vás zajisté rádi podepřou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Je vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek, a pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
4: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
4: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
4: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
5: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
4: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
5: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
4: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
5: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
4: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
5: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
0: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
5: Tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
6: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
4: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
5: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět?
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tedy rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla. No,
2: nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
0: kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice. Ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše motto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tedy máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štamtgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí, vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, no, no, no, no, kam to šlapete, neumíte dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, já neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiň.
1: Já, promiňte, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl, jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Co? Chtěl by vědět, proč? Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy. Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Ano. Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na koloteč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

a divadlo hraju skvěle. Na pasece, na trávě, lísteček je hloupým Honzou, já princeznou hravě.

0: vlahy, lísteček jen křehce.
1: Dospívali, uklonili se a než jsem jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
2: Ne, já to budu dělat takhle.
3: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
2: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
3: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
2: Já chápu, ale ty nechápeš.
3: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo, kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo,
1: Bobulkovo rozčilené ha-ha se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: to je lákadlo.
1: Lístečku, co to tady vyvádíš?
0: Jakube, už jste tady zás? Vnodá to pokoj.
1: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
0: Já nevyvádím. Já trénuji, nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? No, uznejte sám.
1: Čemu, co by řekli stromy lístečku?
0: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou, ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
1: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: Ajej, dadej, bobulko, ajej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.